0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

0: Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.
1: Kdy

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v reví s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desíce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

Chci tě, jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

cernou na rohu. Stokrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
2: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. Budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je pojďte. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Co patvar?
2: Hnusný patvar. Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne, koulíne.
2: Na počátku všeho byla krychle.
3: Koule.
2: Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám, skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je, ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a oboučí má namaulouvaný. Co se nám stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je báječný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle.
3: Tohle blbost, víte.
2: Co je blbost, krycha nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: Vojakýho Fibicha?
2: Oj, Zdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako vy, to je ošklivý pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci potom
2: tak, dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali. A...
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Ano. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo Karlín na Václavské náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Protože tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo. Ano,
1: tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl v Turnově ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to mysleli.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický úzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: kamaráde plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
3: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
4: Ale sice už to je asi

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale jste... Paní Zmatlíková, mě je 39, tam mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chci to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je... Gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřiny jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pítěci pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Prý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin, za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obydvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Větelíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru, tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. Muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom

0: špatně není.
1: No.
0: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
1: To si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofonem.
0: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
1: Ano.
0: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechnem si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
1: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
0: samozřejmě,
1: musí být herectví,
0: samozřejmě,
1: to zvládne.
0: Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
1: Ten cit.
0: A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
1: není
0: nedojde.
1: Nebo to je, není to k uvěření.
0: Tak.
1: Co umělá inteligence?
0: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
1: Oni říkají, že ona se učí,
0: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
1: Chybí ty parádičky.
0: Ty parádičky, protože každý z těch herců, který jsou...
1: Má jiné,
0: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
1: No jo, ono to může být i takhle.
0: Ano.
1: Že si řeknou a dost.
0: No hejte se, mě je...
1: Co já bych tam chodil, jo, a tam pošlu svůj hlas.
0: Mě je kolik jenom... je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
1: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu 6. den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost? Po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdila jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slavou jsme se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrikou.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte. To je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkujeme
1: za zavolání, ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko, v automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vzal si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on. Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnou docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakalitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítci, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadle.
1: Do konce života.
3: Prostě do konce života.
1: No, jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Homoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás. Stop. Oba dva. Stop. Ljuba. Stop.
1: Dobře.
2: Radek. Stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roman Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem, a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano, a kdo se má o to dál starat, a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, ano, je mi to ano, jasné. Ano. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká, a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

0: Mě mi voní dým.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: rozhlas Hradec Králové zprávy.
1: Andrej Babiš chce znovu řešit rostoucí ceny benzínu a nafty. Zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v ligovém utkání nad Spartou. A počasí oblačno až zataženo, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno, hezké ráno. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu chce řešit vývoj cen s ministryní financí, pokračuje Andrej Babiš.
2: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský. No a teď vidíme, že to stoupá.
1: Andrej Babiš už dříve připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Paliva zdražují od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenová regulace v Česku platila od dubna do poloviny července. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom večer jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil s bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Richard Tesařík i několik soulových alb. Účinkoval taky v muzikálech. Botanici v Českém ráji hledají vzácný smil písečný. V minulosti tam květina rostla, nyní se ale téměř nevyskytuje. Ochranáři doufají, že jim pomůže s hledáním i veřejnost.
3: Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj proto upozorňuje návštěvníky i místní obyvatele, aby při svých toulkách krajinou zbystřili a případný nález vzácné květiny nahlásili. Smíl písečný je typickou rostlinou suchých písčitých stanovišť. Daří se mu tam, kde by většina jiných rostlin jen těžko přežila, tedy na vyprahlých stráních, skalních mezích, vátých píscích nebo ve světlých borovicových lesích s chudou půdou. Kvete od července do října a právě v tomto období je největší šance ho spatřit. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v ligovém utkání nad Spartou 1-0. V tabulce se posunuli na průběžné 8. místo. Ve svém prvním startu za východu Čechy zapsal gólovou asistenci útočník Tomáš Čvančara, který přišel k týmu před pár dny. Jeho výkon chválil trenér David Horejš.
4: Po prvním tréninku, co on absolvoval, tak jsme tak nějak prostě byli přesvědčení, že bude hrát, protože měl chuť v tréninku, takže jsme do toho šli. On se cítil dobře připravený, to je na tom hřišti ukázal, že pro ten Hradec odezval maximum. Počasí.
1: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, teploty 21 až 24 stupňů, na horách naměříme kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, pondělí 7. září, svátek má Regina, od mikrofonu vás zdraví Jakub Schmidt, 4 minuty po páté, dobré ráno, hezké vstávání, dobrou chuť k snídani a ať se vám i dnes hezky tráví čas s Českým rozhlasem Hradec Králové, to vám přejeme. O čem bude první reportáž za chviličku? Bude o tom, že česká studie může změnit léčbu akutní plicní embolie. Lékaři z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy totiž ukázali, že nová léčba přímo v plicních tepnách může výrazně snížit riziko vážných komplikací. A víc k tomu tedy za chvíli po písničkách Věry Špinarové a taky skupiny Argema. Ta tady bude jako první teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže vás ještě jednou pěkně zdravíme.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi, to byla Věra Špinarová také, 5 hodin 11 minut. No a nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. Ukázala to studie lékařů z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta u více než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu léky s katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sraženiny přímo v plicních tepnách.
1: Jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
2: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
2: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
2: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
4: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
2: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
4: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
2: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Petr Muk teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pondělí 7. září, svátek má Regina, jak už jsme říkali, narozeniny. 65. třeba oslaví rockový hudebník Willem Čok, herec a zpěvák Sagvantofy oslaví 62. narozeniny a kulatou 60. má dnes bavič a imitátor Zdeněk Izer. Tak přejeme všechno nejlepší. A ještě pohled do historie. Před 190 lety se uskutečnila poslední korunovace na Pražském hradě. Českým králem se tenkrát stal Ferdinand V. No a před 30 lety americký zpěvák Michael Jackson zahájil koncertem na Letenské pláni v Praze své světové turné k albu Historii. Koncert tenkrát navštívilo na 130 tisíc diváků, včetně mě. Tenkrát jsem tam přišel o zimní bundu, kterou jsem ztratil v tom davu, ale jinak to byl samozřejmě nezapomenutelný zážitek. Tak to třeba taky dnes připomíná kalendář.
1: Počasí.
0: Ráno je chladné, studené, tady v Hradci Králové ukazuje teploměr jen 9 stupňů Celsia, v Trutnově 7, v Jičíně 8 stupňů, v Rychnově 11 a v Náchodě teď na teploměru 8 stupňů Celsia. Takže na to ráno se určitě dobře oblékněte. Co nás čeká pak během dne? Dnes oblačno až zataženo, teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů, na horách naměříme kolem 18 a biozátěž bude na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré ráno, hezké vstávání, taky dnes je tu spotřebitelský servis, tak připomenu adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Víte. Pane posluchači, je to tak, je to stejná situace jako u mobilních telefonů. Nabíječky jsou dnes v podstatě všechny stejné a tak se předpokládá, že každý už doma nějakou má a kdo ne, musí si ji opravdu přikoupit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé Dobrušky se dnes naposledy v tomto volebním období sejdou na veřejném zasedání. Projednají mimo jiné úpravy rozpočtu. Schvalovat mají taky osobnosti, které převezmou cenu města Dobruška, informuje radnice. V Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Má přiblížit význam náhradní rodinné péče. Jaký bude program, upřesníme ve zprávách v 6. Pojišťovny v Česku stále víc využívají umělou inteligenci při likvidaci škod, nejčastěji u rozbitých čelních skel aut. AI dokáže výrazně urychlit administrativu. V Náměšti nad Oslavou začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike, potrvá do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli nad pražskou Spartou 2-1. Gólovou asistenci zapsal ve svém prvním startu za Východočechy útočník Tomáš Čvančara. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo. Teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje dostavba dálnice D11.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Právě denní tisk.
1: Je 8 minut po půl šesté, dobré ráno z Hradce Králové, teď už přede mnou na stole noviny, jak bylo řečeno a jak jste samozřejmě zvyklí, tak se do nich podíváme. Jičínský deník píše, 10letý Maty pomáhá útulku malováním na kamínky. Útulek pro psy a kočky v Nové Pace na Jičínsku obdržel neobvyklý dar, výjimečná nebyla zásilka krmiva, ale příběh, který za ní stojí. Příběh 10letého Matyáše, který na ně vydělal peníze prodejem kamínků s vlastnoručně malovanými obrázky. Originální kamínky nabízel na oslavách 120 leté je Sokol u Byslavice, jejíž účastníci chlapcovo snažení podpořili a podařilo se vybrat 2186 korun. Zájemci si je mohli pořídit za 20 korun anebo věnovat dobrovolný příspěvek. Většina lidí tak zaplatila vyšší částku. Jeho projekt potěšil nejenom psy a kočky v útulku, ale mile překvapil i pracovníky zvířecího azylu. Je to výjimečné, většinou musíme pořádat akce sami. Opravdu se nestává, že dítě svojí prací sežene peníze na krmení. Maty je borec, oceňuje Jana Henlová z Novopatského útulku. Jinak jak na ten nápad Matyáš přišel, o tom se tady taky dočtete. Prý se ten nápad zrodil pod sopkou na Sicílii. Takže víc už v článku, který najdete v Jičínském deníku. Přečtěte si. Já už se dívám taky do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde je článek s titulkem Trefili jsme ji. Balónové nebe v Hradci Králové bylo pastvou pro oči tisíců diváků i ukázkou mistrovské práce pilotů horkovzdušných kolosů. Víkendové starty sice zhatily silné nárazy větru, ale balonové nebe opět po roce očarovalo nejenom domovský přístav v Hradci Králové, ale i velkou část našeho kraje. Nejfotogeničtější součást více než týden dlouhých královských slavností zakončila páteční hořáková show s koncerty a hlavně tedy plameny šlehajícími několik metrů vysoko. Ještě předtím byla taky soutěžní disciplína Flying In, která prokázala mistrovskou pilotáž jednotlivých posádek. To bylo vlastně v pátek ráno a cílem bylo trefit se co nejblíž Bílé věži. Vítězná posádka z Českých Budějovic minula cíp věže o pouhých 60 cm. Opravdu to bylo velmi těsné a člen posádky Roman Hanzlík zachytil famózní průlet taky na video. Možná, že jste ho už někde viděli na sociálních sítích. Je to opravdu velmi působivé, když se blíží na centimetry opravdu jenom k té Bílé věži, k vrcholku Bílé věže. Je to tam, Bílou věž jsme trefili. Glosoval takhle Roman Hanzlík na Facebooku právě ten moment zachycený na videu, kdy posádka jenom o kousek míjí vršek hradecké Bílé věže, čímž se její členové stali vítězi letu Flying In. Tak si přečtěte podrobnosti v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. No a já tady mám ještě dnešní Právo. Houby konečně rostou, pomohl déšť. Letos měli houbaři dosud velmi chudou sezónu. Kvůli několika měsícům mimořádně suchého léta se situace lepší až teď. Díky srážkám a místy až vydatným dešťům z posledních dní se podmínky pro jejich růst zlepšily, a to hlavně v Čechách. O víkendu tak byla konečně větší šance neodejít lesa s prázdnou. Předpověď počasí na další dny navíc naznačuje, že situace by se mohla nadále zlepšovat. Tak uvidíme, i vy jste možná teď o víkendu už něco našli, takže krása, vypadá to, že houbařská sezóna nás ani letos nemine. Tak, tolik z dnešních novin pro tuto chvíli jenom připomínám, protože do novin se podíváme ještě za hodinu znovu a přineseme z nich samozřejmě i další témata, na která se teď nedostalo. Tak nás poslouchejte.

0: Před minutou bylo 6:15. Přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pondělí 7. září, první zářijový víkend za námi a ten druhý bude v Hradci Králové určitě patřit cyklistice. V neděli nás totiž čeká legendární a tradiční velká cena Hradce Králové, což je závod, který se poprvé jel už někdy v roce 1964. No ale letos prý už nepůjde jenom o neděli a užijeme si celý cyklistický víkend, což nám dnes určitě rád připomene a vysvětlí ředitel závodu a sám také bývalý profesionální cyklista a zakladatel týmu Ravkárna Ondřej Rybín, který bude hostem dnešního dobrého rána po 8:30.
1: Počasí.
0: Připomenu, že to dnešní ráno je chladnější, teploty se pohybují od 7 stupňů v Trutnově do 11 stupňů v Rychnově, tady v Hradci Králové 9, v Jičíně 8, v Náchodě 8 stupňů Celsia. No a co nás čeká během dne? Dneska oblačno až zataženo, teploty v Královéhradeckém kraji 21 až 24 stupňů, na horách zaznamenáme kolem 18 stupňů Celsia a biozátěž bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Co jsem já tak pochytil z předpovědi počasí, tak zítra by mělo být teplo, možná, že bychom se mohli dostat až na tropickou 30, uvidíme. To si všechno s meteorologií dnes kolem 8:45 upřesníme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a pak nás zase čeká příchod studené fronty a právě po těch zítřejších 30 stupních Celsia a možná i víc se pak zase rapidně ochladí. Budeme o tom mluvit s meteorologií kolem 8:45, jak jsem říkal.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: teď jedno hokejové pozvání na hokejové derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi bude ve středu 16. září v Enterie aréně v Pardubicích jako první kolo Tip Sport Extraligy. Tak a my si o derby teď řekneme taky něco s dětmi, ptala se Tereska Beránková ve školce.
1: Co to je derby?
2: Že jsou blízko sebe nějaký hokejový nebo fotbalový zápasy.
1: Byl jsi někdy na derby?
2: Ano, krát.
1: A na jakém derby jsi byl?
2: Hradec Pardubice.
1: Co to je derby?
3: Že tam je hokej a fotbal.
4: My jsme byli na taky a byli jsme na hokejbalově, protože můj brácha dáda měl trénink.
5: Já jsem měl trénink, teda turnaj.
6: Můj brácha byl na, ten byl taky na hokeji a taky tam na malých dětích a tam taky hrál zápasy.
1: A co se při derby děje?
7: Že se tam perou často fanoušci.
8: Že se tam perou fotbalisti.
1: Viděli jste někde v poslední době, že by se někde fanoušci nebo fotbalisti prali?
9: Slavie Praha, tak tam měli dynamity a běhali s tím.
1: A je to správně?
9: Ne.
10: My jsme koukali na hokej a u babičky a tam se prali, myslel si, že Česko a myslel si, že ještě Sparta.
11: U nás takhle jsme se koukali na hokej a Dynamo a Pardubice takhle se prali.
1: A kdo při derby fandí?
12: Fanoušci.
13: Dynamo a fanoušci.
14: Fanoušci, kteří tam šílej.
15: Fanoušci tam šílej jak blázen.
16: Že tam křičej tam dáme gola, dáme, nikdy nezváháme.
17: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu. V Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Hradečtí fotbalisté porazili Spartu, v tabulce jsou osmí. A počasí čekáme oblačno až zataženo, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhuje ministerstvo financí. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory mimo jiné ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
2: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů podle ní vyžadují změny zákonů. V Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Má přiblížit význam náhradní rodinné péče. Program po celém regionu nabídne akce pro pěstouny i pro zájemce, kteří teprve uvažují o přijetí dítěte. V kraji aktuálně působí zhruba 600 pěstounských rodin. Nový domov hledá přibližně 300 dětí.
3: Lidé mohou ode dneška navštívit například tematickou výstavu ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Dnes a zítra pořádá krajský úřad také dny otevřených dveří, a to na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Celotýdenní program vyvrcholí v sobotu v Safari parku Dvůr Králové, kde je pro pěstounské rodiny připravený zážitkový program. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Německá strana Alternativa pro Německo vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Podle předběžných výsledků získala téměř 44% hlasů. Druhá skončila křesťansko-demokratická CDU. Spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě. Sport. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v 7. ligovém kole nad pražskou Spartou 2-1. Gólovou asistenci zapsal ve svém prvním startu ze východu Čechy útočník Tomáš Čvančara, když sekundoval u gólu na 2-0, který dal Mick van Biren.
4: Vznikla z toho situace 3-1, asi kdybych jako hodně chtěl a hodně bych zahamounil, tak bych asi mohl jít 1-1 nebo to zkusit nějakým způsobem propálit, ale Mick tam byl nádherně připravený, já jsem si ho periferně všimnul a on už byl sám na gólmana, což výborně vyřešil. Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, teploty od 21 do 24 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, počítejte s objížďkou přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A 6:04 vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy nejenom Radek Půlkrábek, ale i Jakub Šmit zdraví od mikrofonu v pondělí 7. září. Za chviličku pro vás budeme mít řidičskou abecedu, až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých se my řidiči často tedy ocitáme a možná, že v nich taky občas i chybujeme. Takže podrobnosti za chviličku v prvním díle naší řidičské abecedy, no a budeme se věnovat i fotbalu. Už jste slyšeli od že fotbalistům Hradce Králové se na domácím stadionu daří. V nejvyšší domácí soutěži teď vyhráli před svými fanoušky po 8. v řadě, když porazili 2-1 Spartu Praha, takže si k tomu taky něco řekneme v reportáži v dnešním ranním sportu, chvilku před 7. hodinou. Taky co hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové a vám všem dobré ráno.

0: Miroš Birka v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno, hezké vstávání, šťastnou cestu do práce vám přejeme. No a během září si s námi budete moci osvěžit pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den budeme nabízet jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Tak dávejte dobrý pozor, dneska si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo dostává Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Máme novou aktualizovanou předpověď počasí, kterou nám před chvíličkou poslal z Českého hydrometeorologického ústavu Hradce Králové Jaroslav Tuček, a ta říká, že dneska nás čeká velká oblačnost, bude polojasno až skoro jasno. Během rána bude od západu postupně oblačno až zataženo s ojedinělou možností slabého deště, a to hlavně na horách. Teploty dnes 21 až 24, na horách 15 až 18. Pak nás v noci čeká malá oblačnost a teploty klesnou na 13 až 9 stupňů a zítra bude teplo, jasno až polojasno a teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia. Na horách zítra naměříme 20 až 23 stupňů, pak se ale zase po přechodu studené fronty ve středu ochladí a my si řekneme víc právě se Jaroslavem Tučkem kolem 8:45. Jenom chci připomenout, že i to dnešní ráno je chladné a studené. Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 9 stupňů, v Trutnově 7, v Jičíně 8, v Rychnově nad Kněžnou 11 a v Náchodě 8 stupňů.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Za 8 minut už bude 6:30. Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes, protože je pondělí, tak po 13. hodině tu budou osobnosti Česka. No a Oskar Hess vám dnes představí scenáristu seriálu Vyprávěj Rudolfa Merknera. Tady je malá ochutnávka z jejich dnešního povídání.
1: Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládla jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i teď bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo? A já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na Peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli.
0: A víc už po 13. hodině, kdy bude hostem Oskara Hesse dnes scénarista seriálu Vyprávěj Rudolf Merkner. Tak si poslechněte víc. Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už zaspívá Michal Tuč.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřný útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v salonním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl večer premiér Andrej Babiš ze hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu chce řešit vývoj cen s ministryní financí. Opravy truhlářských dílen střední řemeslné školy v Jaroměři jsou hotové. V nových a zateplených halách vznikla moderní strojovna i ruční dílna. Více v reportáži po 7:00. Cesta na Zlaté návrší v Krkonoších je uzavřená, pokračuje oprava silnice. Nejezdí proto ani autobusové linky. Turisté se tam dostanou pěšky z Horních Míseček nebo z Medvědína. Předseda SPD Tomio Okamura pogratuloval pravicové Alternativě pro Německo k vítězství ve volbách v Sasku a Anhaltsku. Předseda opozičních starostů Vít Rakušan naopak varoval na sociální síti X před ohrožením demokracie. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli nad pražskou Spartou 2-1. Gólovou asistenci zapsal ve svém prvním startu za Východočechy útočník Tomáš Čvančara. A jaké bude počasí? Čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje dostavba dálnice D11.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: právě Denní tisk.
1: Dnes už po druhé společným dobrém ránu nahlížíme na stránky novin, tak začneme teď regionálním hradeckým deníkem. Zbylé školní obědy v Hradci dostanou druhou šanci. Omezit plýtvání jídlem chce projekt Remeal, do kterého se od 1. října tohoto roku zapojí základní školy Bezručova a Štefánikova v Hradci Králové. Připravené, ale nevydané jídlo bude pomocí speciálních automatů nabídnuto veřejnosti. Pro veřejnost bude jídlo uložené v chladicích výdejních automatech nedaleko těchto škol k dispozici za pěknou větivou částku. No a z toho 20 korun obdrží škola, zbylá částka potom poputuje spolku, který projekt provozuje na pokrytí nákladů na pořízení technického vybavení a provoz. Tím se dostanou hotová jídla k veřejnosti a tím se tak taky zamezí plýtvání potravinami. Zajímavý nápad, podrobnosti k němu najdete v dnešním regionálním deníku. V České Skalici budou Jiřinkové slavnosti. Od středy do neděle se v České Skalici odehraje hlavní program Jiřinkových slavností, píše Mladá fronta dnes. Pořadatelé ve středu v podvečer položí květiny k pomníku zakladatele slavností faráře Františka Hurdálka. Od 19 hodin pak bude v Jiřinkovém sále muzea představení Městského divadla ve Zlíně Dávno, dávno již tomu, zpráva o pohřbívání v Čechách. Motiv tří úmrtí a pohřbů v životě Boženy Němcové zpracoval František Pavlíček, původně pro Vlastu Chramostovou. No a výstava Jiřinek bude pak od pátku do neděle v České Skalici. Připomíná Mladá fronta dnes. Ještě pozvánka do kina. V dokumentu Zápas století ožívá Boží ruka, připomíná dnešní Právo. Po světové premiéře na festivalu v Cannes a zahájení letošního mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech vstoupil do kin celovečerní dokument Zápas století a ačkoliv se celý točí kolem jednoho fotbalového utkání, nemusí bavit jenom nadšené fanoušky. I ten, kdo se nedívá na fotbal a fandění je mu cizí, nejspíš někdy slyšel o Maradonově Boží ruce. Koneckonců Boží ruka je i název filmu Paola Sorrentina a má s idolem fotbalových fandů dost společného. Pro toho, kdo o ní přeci jenom neslyšel, připomeňme, že 22. června roku 1986 se na azteckém stadionu v Mexico City hrálo čtvrtfinále mistrovství světa. Kapitán Anglie Peter Shilton si podal ruku s argentinským kapitánem Diegem Maradonou, aniž by tušili, že právě začíná utkání, které vstoupí do dějin. První poločas byl bez gólu, ale v 51. minutě vstřelil po zásahu ruku Maradona svůj první gól a to je to, oč běží. A podrobnosti tedy k tomu v dnešním Právu na straně číslo 19 a je to tedy zároveň pozvánka na film, dokumentární film o tom, který vstoupil do českých kin a jmenuje se Zápas století. Takže se běžte podívat, i pokud mezi fotbalové fanoušky nepatříte. Tolik z dnešních novin, teď je zavíráme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ještě jednou je společně otevřeme za hodinu. No a za chviličku už si po písničce připomeneme, jak nás dnes tedy v pondělí 7. září čeká počasí. Tak nás dál poslouchejte. Dobré ráno.

0: Kapličku v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové nás čekají sportovní dnes fotbalové informace. Fotbalistům Hradce Králové se danovacím stadionu daří. V nejvyšší domácí soutěži vyhráli před svými fanoušky po 8. v řadě, když včera porazili 2-1 Spartu Praha. Už jste o tom taky slyšeli v našem vysílání, takže to probereme ještě v naší sportovní reportáži s Tomášem Borovcem. No a mimochodem, dnes budeme také hrát o vstupenky na středeční fotbal, tedy konkrétně na fotbal z Plzní. Je to tak, ano, vstupenky dvě na domácí fotbalové utkání, které bylo odloženo z 23. srpna na 9. září od 19 hodin tady na stadionu Hradci Králové, FC Hradec Králové a Viktoria Plzeň proti sobě nastoupí, takže před 7:30 o tyto vstupenky budeme hrát, takže jestli byste chtěli na fotbal, tak určitě taky soutěžte. Počasí. Dneska nás čeká ještě velká oblačnost, bude polojasno až skoro jasno. Během rána bude od západu postupně oblačno až zataženo s ojedinělou možností slabého deště, a to hlavně na horách. Teploty dnes 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. No a zítra nás čekají už teploty tropické až 32 stupňů Celsia. Podle nejnovější předpovědi zítra může být před tou studenou frontou, která pak přijde, a to se zase ochladí. Budeme o tom mluvit i dnes s meteorologem Jaroslavem Tučkem kolem 9. Teď ale připomenu ještě aktuální venkovní ranní teploty, které jsou docela nízko. Je tam chladno, to ráno je teplotně příjemné. V Hradci Králové 9 stupňů, v Trutnově 7, v Jičíně 8, v Rychnově 11, v Náchodě 8 stupňů Celsia. Takže minimálně na mikinu to teď po ránu určitě je.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Skupina Jelen, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě Pavel Bobek nám zaspívá, skupina ABBA také. A pak za necelých 9 minut už bude 7 hodin.
1: Sport.
0: No, jak jsem říkal, před chvílí fotbalisté Hradce napodobili v ligovém utkání proti Spartě svůj výkon vlastně z podzimu předchozího roku. Stejně jako loni totiž porazili Pražany 2-1, když v jednogolové vedení udrželi po celý druhý poločas. Nové ale bylo to, že na hrotu útoku nastoupil poprvé v dresu Východočechů Tomáš Čvančara.
2: Po prvním tréninku, co on absolvoval, tak jsme tak nějak prostě byli přesvědčení, že bude hrát, protože měl chuť v tréninku, takže jsme do toho šli. On se cítil dobře, připravený, to je na tom hřišti ukázal, že pro ten Hradec odezal maximum.
3: 26-letý Čvančara přitom nehrál ostré utkání téměř 5 měsíců, ale odvaha trenéra Davida Horejše se vyplatila, protože bývalý Spartan pomohl k víře asistencí u vítězného gólu, který vsítil Mick van Buren.
2: Ukázal to, co Hradci prostě kolikrát chybělo. On těch míčů spousty udržel, vlastně druhý gól udělal on, to skvěle vyřešil a hlavně si myslím, že ten výkon, který odvedl, tak byl jako nadstandardní na to, že dlouho nehrál.
3: Chválil hradecký kouč svého nového svěřence. Není to tak dávno, co Tomáš Čvančara slavil právě se Spartou před 3 lety domácí titul, ale skutečnost, že hrál proti svému bývalému zaměstnavateli, moc komentovat nechtěl.
4: Už mi není 23 let, kdy jsem odcházel do Gladbachu a zažil jsem si svoje a co se týká nějaký speciální motivace ke Spartě, tak se asi ke Spartě nechci vyjadřovat.
3: Vyjadřovat se ke Spartě a především k jejímu výkonu musel nový kapitán letenského celku Adam Karabec. 23-letý záložník kritizoval především skutečnost, že si Pražané nedokázali za celý druhý poločas vypracovat gólovou šanci.
5: Nejsme schopni se dostat do nějakého smysluplného jako zakončení. Přitom podle mě to, co trénujeme, chceme hrát, tak to všechno jako by mělo jako fungovat, ale my prostě to neplníme. Plníme to tak jako na půl, hrajeme pomalu, místo toho ty akce musí být rychlý a pak už je to takový jako namastný naslaný.
3: Podobně vnímali výkon Pražanů také fanoušci Sparty, kteří po utkání dávali svou nelibost hlasitě najevo. I tady se Karabec ukázal jako správný kapitán a zamířil pod spartianský kotel.
5: Oni vyjádřili nějaký nesouhlas, se kterým nikdo z kabiny ani nikdo z realizačního týmu nemůže si myslet, jako že je špatně, protože tady s těma výsledkama na to mají absolutní právo a chápu je.
3: Napravit nepovedený vstup do sezony, kdy Spartě patří po 4 prohrách v 7 utkáních v tabulce až 10. místo, budou mít Pražané v sobotu proti Jablonci. Hradec Králové čeká už ve středu dohrávka z Plzní. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nemocnice v Náchodě má nový robotický operační systém. Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v lize nad Spartou. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Oblastní nemocnice Náchod začne využívat nový robotický operační systém. Pomůže lékařům. Pro pacienty znamená menší riziko komplikací a rychlejší rekonvalescenci. V tomto týdnu robota poprvé vyzkouší.
2: Půjde o rutinní operaci žlučníku. Operaci provedou náchodští lékaři pod vedením zkušeného onkochirurga z polské nemocnice v Gdaňsku, kde stejný robotický systém už delší dobu používají. Vybraní náchodští lékaři mají za sebou 40 hodin na výukové konzoli a pobyt na certifikovaném pracovišti. Na východě Čech začnou robota běžně využívat až zhruba za měsíc. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští 2 roky. Nejnižší možný výdělek by měl podle návrhu od ledna stoupnout o 2500 korun na 24 900. S navrhovaným růstem souhlasí i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku pobírá asi 180 000 lidí. Divadlo Járy Cimrmana večer v 19 hodin zahájí 60. sezónu. Prvním představením bude Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové. V hlavní roli se Zdeňkem Svirákem.
3: No, nemá talent.
4: Já bych jenom byl rád, abychom vydrželi být při chuti.
5: Zdeněk Svěrák 60. sezónu vítá s radostí, ale i s obavami. Připomíná, že do ní soubor vstupuje v oslabení, bez Jana Hraběty. A podobně to vidí i herec Petr Bruckner.
6: Někdy je to euforie a někdy je to smutek. A smutek je to ten, že už spousta těch lidí, kterýma jsem těch 60 let tam vlastně žil a žiju, tak už tam nejsou.
5: Zítra se soubor divákům představí v Kutné Hoře. První pražské představení odehraje ve středu. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v ligovém utkání nad Spartou 1-0. V tabulce se posunuli na průběžné 8. místo. Ve svém prvním startu za Východočechy zapsal gólovou asistenci útočník Tomáš Čvančara, který přišel k týmu před pár dny. Jeho výkon chválil trenér David Horejš.
7: Po prvním tréninku, co on absolvoval, tak jsme tak nějak prostě byli přesvědčení, že bude hrát, protože měl chuť v tréninku, takže jsme do toho šli. On se cítil dobře, připravený, to i na tom hřišti ukázal, že pro ten Hradec odezval maximum. Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty od 21 do 24 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Objízdná trasa je vyznačená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Sedm hodin, 4 minuty. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pondělí 7. září, vstupujeme do nového týdne, tak ať se vám vydaří už od začátku. Za chviličku se vydáme do Jaroměře v další reportáži. Na střední škole řemeslné v Jaroměři se totiž budoucí truhláři nově učí na špičkových strojích za miliony korun. Škola kompletně zmodernizovala své dílny a pořídila moderní 4-ose CNC stroje i nové technologie na zpracování dřeva. Jak proměnu za více než 50 milionů hodnotí samotní žáci a mistři, uslyšíte tedy v další reportáži, v reportáži Václava Plecháčka, konkrétně za pár minut, tak si ji poslechněte. No a v Bleskovce dobrého rána pak pro vás máme jednak knížku z radioservisu Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů od Dagmar Langové. A k tomu, jak už jsem říkal před 7 hodinou, tady máme taky 2 vstupenky na domácí fotbalové utkání, které bylo odloženo z 23. srpna teď na středu 9. září od 19 hodin a nastoupí proti sobě Hradec Králové a Viktoria Plzeň. Kdo by tedy ve ve Finep Aréně chtěl u toho být. Zkuste hrát a soutěžit před půl osmou. Tak, no a jinak ještě jednou dobré ráno, krásné vstávání, ať se vám pondělí 7. září líbí. S Českým rozhlasem Hradec Králové samozřejmě.
1: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: obyčejnou ženu.
1: 7 hodin 12 minut, takže za 3 minuty už bude čtvrt na 8. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a míříme do Jaroměře, jak jsem slíbil. Střední škola řemeslná v Jaroměři otevřela kompletně zmodernizované dílny pro výuku řemesel. V nových a zateplených halách vznikla jak moderní strojovna, tak ruční dílna. No a žáci tady mají k dispozici například moderní 4-osé CNC centrum, nové frézy i brusky. Celková kapacita zrekonstruovaných prostor je až 150 žáků.
2: Dřeva a pilin zůstává. Staré netěsnící haly a dosluhující stroje jsou ale minulostí. Rozsáhlá stavba a rekonstrukce prostor střední školy řemeslné v Jaroměře trvala přibližně rok. Původní dílny už nevyhovovaly tepelně ani energeticky. Škola proto postavila dvě nové haly, strojovnu a ruční dílnu, a zmodernizovala i stávající budovy. Jak potvrzuje ředitel školy inženýr Petr Valášek, celková investice přesáhla 50 milionů korun.
3: Stavba, co se týká přístavby a vlastně celé rekonstrukce, protože se rekonstruovaly i starší objekty, tak vyšla bezmála na 45 milionů korun a s tím, že vnitřní investice vybavení bylo více jak 6 milionů.
2: Spolu s novými rozvody a zateplením přibyly do dílen moderní pily, hoblovky a brusky se žiletkovými nástroji. Nové zázemí využijí nejen truhláři, ale také budoucí tesaři a keramici. Celkově se v prostorách při střídání praxe a teorie protočí zhruba 150 žáků. Na špičkové vybavení se teď zvykají i samotní mistři, například Ondřej Svoboda.
4: No jo, no tak je to nový, je to super. Všechno jako ta nejlepší kvalita, no. Žiletkový, prostě na tu obrobu toho materiálu, to je to nejlepší, co může být, no, tady máme.
2: Pro studenty znamenají nové stroje především přesnější a snazší práci. Řada z nich si moderní prostředí pochvaluje natolik, že v oboru vidí jasnou budoucnost. To potvrzují Matyáš a Sandra.
5: Jak to je full nový, takže tam je ten pocit, že to jde úplně lehce a všechno jde přesně, jak by to mělo být.
6: Dva dny jsem, co jsem tady na praxi, docela mě tady baví, jako líbí se. Možná zůstanu tím truhlářem, proč bych ne?
2: Nové dílny už slouží každodenní výuce. Vedení školy si od mnohamilionové investice slibuje především to, že žáci získají zkušenosti s nejmodernější technikou a po vyučení snadněji najdou uplatnění přímo v praxi. Z Jaroměře Pavla Šimková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: V roce 1996, když zpívala Tina Turner v Praze, tak jsem tam byl, byl to velký zážitek a byl jsem taky na Michaelu Jacksonovi a to už je, představte si, 30 let, co tento americký zpěvák zahájil koncertem na Letenské pláni v Praze své světové turné k albu History. Koncert tenkrát navštívilo na 130 tisíc diváků, včetně mě. Jak jsem říkal, byl to úžasný zážitek, stejně tak bylo pro mě úžasným zážitkem, že jsem tam ztratil bundu zimní, protože opravdu ten dav 130 tisícových byl velký a to vás najednou odsunulo úplně o 10 metrů jinam a bunda zůstala někde jinde ležet na zemi. Takže to je třeba jeden z mých zážitků z koncertu Michaela Jacksona před 30 lety. No a víc z kalendária. Petr Jungmann dnes také chvilku před 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, takže si to nenechte ujít.
1: Počasí.
0: Dnes nás venku čeká velká oblačnost, polojasno až skoro jasno nejprve bude, pak během rána od západu postupně oblačno až zataženo s ojedinělou možností slabého deště také, a to hlavně na horách. Teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů. V noci pak malá oblačnost, teploty 13 až 9 stupňů Celsia, no a zítra bude teplo, možná někde až tropické teploty, zítra nás čeká jasná až polojasná obloha, teploty 28 až 32 stupňů, na horách 20 až 23, ale pak zas přijde studená fronta, která přinese ochlazení, ale o tom už nám přesně za hodinu řekne víc meteorolog Jaroslav Tuček. Teď vám přejeme dobré ráno, dobrou chuť k snídani, hezké vstávání a za chviličku už taky hodně štěstí v dnešní ranní soutěži.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: knížku.
1: Bleskovka. Tak jdeme hrát, jdeme soutěžit. Dnes tedy o knížku z radioservisu Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů od Dagmar Langové a k tomu přidáme dvě vstupenky na domácí fotbalové utkání, které bylo odloženo z 23. srpna teď na středu 9. září FC Hradec Králové a Viktoria Plzeň proti sobě nastoupí ve Finep aréně tady v Hradci Králové. Takže to bude velké a kdo by chtěl u toho být, teď musí poznat známou českou herečku, která má dnes narozeniny. Tak schválně, jestli poznáte, kdo to je.
2: Já mám strašně ráda chalupu, kam jezdím v severních Čechách a strašně mě to tam baví třeba 2 měsíce a pak už nemůžu a potřebuju změnu, takže...

0: Kdybyste chtěl na fotbal do Hradce ve středu?
1: No, no.
0: Tak jo, tak držím palce.
1: No, myslím na paní Vančurová.
0: Výborně. Paní Martu Vančurovou, herečku, která se narodila 7. září roku 1948 v Praze na Lhotce, jste poznal. V té době byla Lhotka ještě opravdu okrajem velkoměsta a Marta zde získala celoživotní lásku k přírodě. Její cesta k divadlu vedla přes dětský rozhlasový sbor Bohumila Kulinského, kam od 10 let pravidelně docházela na zpívání. No a po maturitě ze sboru odešla, pracovala v hydrometeorologickém ústavu a pomýšlela na studium fyziky, ale protože jí v životě vždycky lákaly výzvy velké a vyhlídky něčeho nového, tak si podala přihlášku na Divadelní akademii muzických umění a ono to vyšlo. Jejími spolužáky byly třeba Kateřina Macháčková, Tomáš Tepfr, Jiří Lábus taky, no a Marta Vančurová získala tedy oblibu u diváků hlavně ve Veselohře Jáchyme, hoď ho do stroje, ale možná, že si taky vzpomenete, pane Martine, i na její životní roli, kterou vytvořila, řekl bych, v dramatu Den pro mou lásku v roce 1976. To bylo velmi takové smutné vyprávění. Ona tam stvárnila postavu fotografky, ale teda báječně, fotografky Marie, která se musí vyrovnat s tragickou smrtí malé dcerky a znovu najít vztah k manželovi, kterého tam v tom filmu hrál tenkrát Vlastimil Harapes. Takže samozřejmě, Martě Vančurové, blahopřejeme k těm 78. narozeninám. Vám taky, Martine, půjdete na fotbal, tak fanděte pořádně, ať je vás slyšet ve Fitness Aréně teďka ve středu a ať to dobře dopadne, stejně jako včera, kdy jsme teda vyhráli nad Spartou, tak doufám, že ve středu to stejně tak dopadne a vyhrajeme i nad Plzní. Mějte se krásně, užijte si to.
1: Naschledanou. Děkuju, naschledanou.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé Dobrušky se dnes naposledy v tomto volebním období sejdou na veřejném zasedání. Projednají mimo jiné úpravy rozpočtu. Schvalovat mají také osobnosti, které převezmou cenu města Dobruška, informuje radnice. V Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Má přiblížit význam náhradní rodinné péče. Program po celém regionu nabídne akce pro pěstouny i pro zájemce, kteří teprve uvažují o přijetí dítěte. Pojišťovny v Česku stále víc využívají umělou inteligenci při likvidaci škod, nejčastěji u rozbitých čelních skel aut. AI dokáže výrazně urychlit administrativu. V Náměšti nad Oslavou začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návočích Ample Strike, potrvá do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí světa. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli nad pražskou Spartou 2-1. Gólovou asistenci zapsal ve svém prvním startu za východočechy útočník Tomáš Čvančara. A jaké bude počasí? Na východě Čech dnes čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Právě denní tisk.
1: Začneme regionálním jičínským deníkem. Teď přehled tisku v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, kde píšou a přináší příběh desetiletého Matyho, který pomáhá útulku malováním na kamínky. Útulek pro psy a kočky v Nové Pace na Jičínsku obdržel nedávno neobvyklý dar. Výjimečná ale nebyla zásilka krmivá, nicméně zajímavý byl ten příběh, který za tím vším stojí. Příběh desetiletého Matyáše, který na to krmivo vydělal peníze prodejem kamínků s vlastnoručně namalovanými obrázky. Originální kamínky nabízel na oslavách 120 let té je Sokol u Byslavice, jejíž účastníci chlapcovo snažení podpořili, no a podařilo se vybrat 2186 korun. Zájemci si mohli kamínky pořídit za 20 korun, anebo věnovat dobrovolný příspěvek, většina lidí tak zaplatila vyšší částku. Jeho projekt potěšil nejenom psy a kočky v útulku, ale mile překvapil i pracovníky zvířecího azylu. Je to výjimečné, většinou musíme pořádat akce sami. Opravdu se nestává, že dítě svojí prací sežene peníze na krmení. Matyje Borec oceňuje Jana Henlová z Novopatského útulku. A jinak prý na to malý Matyáš přišel někde na Sicílii v aktivním vulkanickém pásu mezi Etnou a Vezuvem, jak se tady v článku také píše. Tak už si víc přečtěte samozřejmě sami, v jičínském deníku jsou podrobnosti. Já se dívám také do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Trefili jsme ji, tak zní titulek článku o balónovém nebi v Hradci Králové, které bylo opět pastvou pro oči tisíců diváků i ukázkou mistrovské práce pilotů horkovzdušných kolosů. Víkendové starty sice zhatily silné nárazy větru, ale balónové nebe opět po roce očarovalo nejenom domovský Hradec Králové, ale i velkou část kraje. Nejfotogeničtější součást více než týden dlouhých královských slavností zakončila páteční hořáková show s koncerty a hlavně plameny šlehajícími několik metrů vysoko. Také soutěžní disciplína Fly-in byla zajímavá v pátek ráno a prokázala opravdu mistrovskou pilotáž jednotlivých posádek. Cílem bylo trefit se co nejblíž Bílé věži. Vítězná posádka z Českých Budějovic minula cíp Bílé věže o pouhých 60 cm. Možná, že jste taky viděli někde na sociálních sítích to působivé video, které natáčeli přímo z koše balónu, jak se blíží k té Bílé věži a opravdu na chlup přesně. Div, že ji netrefili úplně, i když tady píšou, trefili jsme ji. No, jinak člen posádky Roman Hanzlík, ano, tady to píšou, zachytil famózní průlet na videu, je to tam, Bílou věž jsme trefili, glosoval Roman Hanzlík na Facebooku moment zachycený na videu, kdy posádka jen o kousek míjí vršek hradecké Bílé věže, čímž se její členové stali vítězi letu Flying In. Na videu je zachycena i radost a úžas aktérů z konalého výkonu, přesně o tom jsem mluvil. Takže víc v článku v Mladé frontě dnes a můžete si o balónovém nebi ještě přečíst. No a na závěr se podíváme na stránky dnešního Práva, kde píšou, že houby konečně rostou, pomohl déšť. Letos měli houbaři dosud velmi chudou sezónu, kvůli několika měsícům mimořádného sucha se situace lepší až teď. Díky srážkám a místy až vydatným dešťům z posledních dní se podmínky pro jejich růst zlepšily, a to hlavně tedy v Čechách. O víkendu tak byla konečně větší šance odejít z lesa s prázdnou. Předpověď počasí na další dny navíc naznačuje, že situace by se mohla i dál zlepšovat. Možná, že jste o víkendu už taky něco našli, tak těch příštích dnech ta šance bude ještě větší, jak připomíná dnešní Právo na straně číslo 4. Tak i tam si můžete třeba o houbách přečíst dnes. Tolik z novin. Dobré ráno. Teď už nám zaspívá Tom Jones v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Radioporadna na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové po 11. hodině bude na téma migréna, když prášky nezaberou. Poradí pan doktor Zbyšek Pavelek, který bude připraven odpovídat i na vaše případné dotazy. Můžete je posílat už teď na adresu studio.hradec@rozhlas.cz a nebo pak po 11. hodině zavolejte.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká velká oblačnost, bude polojasno až skoro jasno. Během rána bude od západu postupně oblačno až zataženo s ojedinělou možností slabého deště, a to hlavně na horách. A teploty dnes 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Tak za chviličku po písničce dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, tak si také poslechněte, protože dnes nám nabídne zajímavosti o mrtvém moři opět Martin Písařík. Za pár minut po písničce Bratrů Nedvědových.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na Oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu. Střední škola řemeslná v Jaroměři má opravené dílny. Zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Lídři koalice dnes budou jednat o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO neshodují na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhuje ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová za ANO s takovými úsporami spíš nepočítá.
3: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
2: Opravy truhlářských dílen střední školy řemeslné v Jaroměři jsou hotové. Za práce zaplatilo hejtmanství zhruba 46 milionů korun, říká mluvčí kraje Dan Lechman.
4: Dílny se nachází v samostatném uzavřeném areálu v blízkosti železniční tratě. Rekonstrukce zachovala jejich dosavadní účel, výrazně ale zlepšila technický stav jednotlivých objektů i jejich energetické vlastnosti.
2: Zastupitelé Opočna se v 18 hodin sejdou v Kodymově národním domě na veřejném zasedání. Schvalovat budou mimo jiné výhled rozpočtu města nebo převody nemovitostí. Radnice zároveň plánuje vybudovat v lokalitě Švamberg odpočinkové místo. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Richard Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band. Patřil i k českým průkopníkům reggae.
5: Hledám zase ten nejkout.
6: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
7: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Jako ona je taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
6: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Objízdná trasa je vyznačená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8 hodin, 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, od mikrofonu vás zdraví Jakub Šmit, dobré ráno a hezké vstávání, dnes je pondělí 7. září, jenom připomínám. No a za chviličku se budeme věnovat detektorářům, takový detektor může být nejenom koníčkem, ale také pomocníkem archeologů, víc o tom budeme mluvit s Jiřím Hofmanem, naším reportérem. Hostem po 8:30 pak bude Ondřej Rybín, bývalý profesionální cyklista, zakladatel týmu Ravkárna a také ředitel legendárního závodu Velká cena Hradce Králové, který bude součástí velkého cyklistického víkendu. Ten nás čeká teď v sobotu 12. a v neděli 13. září, takže nám Ondřej Rybin určitě poví víc po 8:30, až tady bude jako host dnešního dobrého rána. Ať se hezky vstává, ať se taky hezky poslouchá. Dobrý den.

0: 8 hodin 10 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a takový detektor kovu může být nejenom koníčkem, ale také pomocníkem archeologů. Tady je v Hradci Králové ve východních Čechách obecně a ve východních Čechách v muzeu už řadu let spolupracují s lidmi, kteří právě s detektorem hledají v terénu. Program Jak nalézat a neničit má přitom jasná pravidla a víc už nám o nich řekne teď v dobrém ránu Jiří Hofmann, kterého tu vítám. Dobré ráno, Jirko.
1: Dobré ráno.
0: Tak kolik je ve východních Čechách detektorářů, kteří spolupracují s muzeí?
2: Tak přesné číslo se úplně říct nedá. Hledači jsou totiž evidováni různými způsoby. Někteří mají krátkodobé papírové potvrzení, další dlouhodobou plastovou průkazku. Tu centrálně vydává pro Královéhradecký kraj Muzeum východních Čech, ale spolupráce probíhá rovnocenně ve všech okresech, tedy s muzejními archeology v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové. A právě okresní archeologové také rozhodují, komu bude průkazka vydána. Za loňský rok bylo v kraji 108 dlouhodobých spolupracovníků. Aktuálně ale Muzeum východních Čech eviduje zhruba 500 lidí na různých úrovních.
0: No a proč archeologové vůbec stojí o spolupráci s detektoráři?
2: Protože profesionálních archeologů je málo a nemůžou být všude. Dobře proškolený dobrovolník tak může pomoci s průzkumem krajiny a hledáním nových lokalit. Důležité ale je, aby nález nezničil. Samotné používání detektoru sice není zakázané, problémem je neoprávněné cílené hledání archeologických nálezů. U nálezu navíc není důležitý jen předmět, ale i místo, hloubka a jeho okolí. Proto program Jak nalézat a neničit hledače školí a propojuje s archeology.
0: No a kolik takových předmětů už třeba skutečně skončilo někde v muzeu?
2: Tak jen za rok 2025 předali účastníci programu Muzeu východních Čech 93 souborů z 365 artefakty. Z toho 313 z nich bylo kovových. Konkrétně v Rychnově nad Kněžnou spolupracují s detektoráři už téměř 20 let a díky jejich aktivitě se tamní muzejní sbírka rozrostla už o desítky tisíc nálezů.
0: A můžeme tedy být konkrétní a říct, co už detektoráři třeba na Rychnovsku našli?
2: Tak třeba na výstavě v Kolovratském zámku v Rychnově nad Kněžnou je teď k vidění kompletní depot z pozdní doby bronzové ze Semechnic se vzácnou kovadlinou. Je to podle archeologů ojedinělý nález. A pak také zcela zachovalý bronzový meč, který byl nejspíš uložen jako obětina. Rychnovští hledači ale objevili i mladší nálezy. Třeba vzácný zlatý šperk, část bronzové konvice nebo papežskou bulu.
0: Krása. Tolik Jiří Hofmann, děkujeme za informace. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žije

0: počasí.
1: A jak bude, si dnes povíme s meteorologem Jaroslavem Tučkem, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, jaký bude vstup do toho nového týdne pracovního?
2: Začneme famózně, skončíme průměrně, takže dnešek po zadní straně tlakový výše, která má svůj střed nad východní Evropou, k nám začíná proudit teplejší vzduch. Polojasno až skoro jasno teďko po ránu, ale v průběhu toho dopoledne už té oblačnosti přibyde a budeme mít po zbytek dne většinou oblačno až zataženo, s tím, že se může výjimečně objevit i nějaká slabá přeháňka, mělo by se to týkat především horských oblastí. 21 až 24 stupňů Celsia, to budou maximální teploty, na horách 15 až 18 a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylé podmínky, ty budou většinou mírně nepříznivé a bioto máme na jedničce, mírná zátěž.
1: Jak to bude vypadat dál? Noc bude taky studená, chladná jako ta dnešní?
2: Bude trošičku teplejší, ale jako nebude to nějak extra teplý. Začneme s většinou oblačností tu noc, takže bude většinou oblačno, ale v průběhu noci se bude postupně vyjasňovat. 13 až 9, to budou nejčastější minimální teploty, Broumovsko zase bude trošičku mimo tyhle ty hodnoty a bude tam se teploty budou pohybovat kolem 6 stupňů Celsia. Vítr stále slabý, proměnlivý nebo od jeho východu do 3 metrů za sekundu. No a zítra tam budeme mít i tropický den, očekáváme hodně slunečnou oblohu, jasno až polojasno, s tím, že maximální teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů Celsia. Ty 32 budou spíš na tom jihu našeho regionu. Na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý od jihu až jihu východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: A pak přijde studená fronta a bude po létě?
2: Ano, bude po létě, ale tak nějak jako, že tak jenom trochu. Ve středu tam nás bude přicházet zvlněná studená fronta, takže v průběhu dne k nám dorazí, na ní očekáváme nějaké srážky. Tam už ty teploty nám budou v maximech jenom do 23 stupňů, no a od čtvrtka potom počítáme se s většinou oblačností do neděle, slunce tam občas mezi tím vykoukne a ty maximální teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia a občas se může objevit i nějaká přeháňka.
1: Tak moc děkuji za ten výhled dnes do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Jaroslav Tuček pro nás měl předpověď. Naschledanou, hezký týden.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacienta.

narodila se v jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích.

0: rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu chce řešit vývoj cen s ministryní financí. V Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Má přiblížit význam náhradní rodinné péče. Jaký bude program, upřesníme ve zprávách v 9. Cesta na Zlaté návrší v Krkonoších je uzavřená, pokračuje oprava silnice. Nejezdí proto ani autobusové linky. Turisté se tam dostanou pěšky z Horních Míseček nebo z Medvědína. Předseda SPD Tomio Okamura pogratuloval pravicové Alternativě pro Německo k vítězství ve volbách v Sasku a Anhaltsku. Předseda opozičních starostů Vít Rakušan naopak varoval na sociální síti X před ohrožením demokracie. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli nad pražskou Spartou 2-1. Gólovou asistenci zapsal ve svém prvním startu za Východočechy útočník Tomáš Čvančara. A jaké bude počasí? Polojasno až skoro jasno. Teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.
3: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 9 minut po půl deváté, první zářijový víkend za námi, no a ten druhý bude v Hradci Králové určitě patřit cyklistice. V neděli nás totiž čeká legendární a tradiční velká cena Hradce Králové, což je závod, který se poprvé jel už v roce 1964. No ale letos prý už nepůjde jenom o neděli, ale užijeme si celý cyklistický víkend, což nám teď určitě rád připomene a všechno vysvětlí ředitel závodu a sám také bývalý profesionální cyklista a zakladatel týmu Ravkárna Ondřej Rybín, který je naším dnešním ranním hostem. Dobré ráno, Ondřej.
1: Dobré, ano.
0: Tak mě moc zajímá, co se tedy bude o víkendu dít v Hradci Králové. Ono už to začne v sobotu?
1: Ono už to začne v sobotu a bude to v podstatě takový cyklistický svátek pro Hradec, kdy vlastně v sobotu bude závod na u Stříbrného rybníka, silniční tedy. Vlastně je to závod, který slučuje amatéry a profesionály, kdy vlastně na jedné straně startují vlastně profesionální závodníci v rámci Českého poháru elite, jakožto nejvyšší celostátní soutěže. Toto je navíc ještě finále této celoroční soutěže a vedle nich vlastně se postaví na start přes 450 amatérských závodníků, kdy vlastně jedou v jeden den na jedné trati, ale v oddělených pelotonech. A to vlastně také byl náš jakoby cíl propojit vlastně tyhle ty dva světy profesionálů a amatérů.
0: Kteří profesionálové přijedou v sobotu do Hradce Králové?
1: No, měli by přijet všechny jakoby české týmy, ty největší, to znamená, že Kasper Cryptomy, což je původní Elkov Kasper,
0: Hradecká
1: stáj, potom jejich pardubická konkurence ATT Investments, a další vlastně kontinentální týmy z České republiky, plus díky tomu, že jsme ještě v červnu pořádali podobný závod v Orlických horách v rámci vlastně UCI, tak máme kontakty i na týmy vlastně z celé Evropy, tudíž jsme poslali pozvánku i jim a očekáváme, že i některé z těchto týmů přijedou.
0: Takže startovat se bude na Stříbrném rybníku v Hradci Králové, kde bude vlastně to gro celé té akce sobotní?
1: Tak, startovat se bude přímo na komunikaci, vlastně jak jsou zastávky autobuse Stříbrný rybník, přilehlý parkoviště, tak tam bude vlastně start a cíl a samotný zázemí závodu bude v areálu Stříbrného rybníka, vlastně v takový té nový zástavbě, kde tam teď jsou nový pódy a nová infrastruktura, tak tam vlastně bude pak vlastně možnost strávit nějaký čas po závodě, budou tam nějaké doprovodné aktivity a zároveň vyhlášení vlastně všech závodů.
0: Kudy se pojede? Jak je ta trať vůbec dlouhá, kterou závodníci musí absolvovat?
1: Trasa je dlouhá 83 kilometrů, což je jakoby jeden okruh. Jede se vlastně z Hradce Králové na Bělečko a potom na Vysoké Chvojno, odkud vlastně vede jakoby ten samotný okruh na Borohrádek, Vysoké Chvojno a potom zpátky vlastně Šachov, Zdelov, Borohrádek a zpátky právě do toho Chvojna. A potom vlastně závodníci, kteří jdou jeden okruh, tak se vrací vlastně po stejné trase zpátky Bělečko, Krňovice, Hradec a ty profesionálové a případně amatéři na dlouhé trati jedou ještě jeden tento okruh. Takže vlastně někdo pojede 83, někdo 133 kilometrů.
0: No a co musím já udělat pro to, abych se mohl zúčastnit třeba toho závodu? Musím mít něco naježděno už? Asi bych měl mít natrénováno trošku.
1: Tak je to lepší, ale vlastně stačí, když seženete silniční kolo, pokud ho nemáte. I gravel by stačil.
0: Jo.
1: I na gravelu se může startovat a stačí vlastně přijít v sobotu do kanceláře závodu, na místě se dá přihlásit. A můžete vlastně odstartovat v jednou z těchto formátů, co bych doporučil asi vám, je třeba formát Stage Rally, což je formát závodu, který vlastně jede krátkou trasu, ale závodíte pouze na měřených segmentech. To znamená, že vlastně nemusíte jet kontaktně v pelotonu, nerozhoduje pořadí vlastně v závodě, ale pouze součet času na dvou mezičasech.
0: Měřených úsecích.
1: Tak. Jeden je vlastně na Petranův kopec, což je takový mírný stoupání předchodní. A druhé je čistě rovinatý vlastně z Krňovic do Hradce, takže...
0: Budou tedy nejenom profesionálové, ale i legendární cyklistická jména v sobotu také přítomná na startu, tak můžeme jmenovat někoho?
1: Tak můžeme jmenovat třeba Jana Svoradu, což je vítěz několika etap na Tour de France, včetně té nejslavnější na Champs-Élysées. Dorazit by měl i Radomír Šimunek, někdejší vlastně úspěšný cyklokrosař a ambasador vlastně seriálu Road Stage. A pak vlastně z těch dalších tam máme ambasadory z řad jako influencerů, kteří jsou poměrně taky jako známí dneska, třeba Veronika na kole, která je hradecká influencerka, má přes 35 tisíc followerů.
0: To se musím přidat, Veronika na kole, jo.
1: Přesně sledovat. Což je pak dneska už takový běžný, že třeba i tyhle ty influenceři vlastně ovlivňují a oslovují tu komunitu víc třeba, nebo třeba stejně, ne, jak ty slavní cyklisté z minulosti?
0: No Jan Svorada, třikrát teda v etapách na Tour de France vítězství a ta závěrečná, o které jste mluvil na Champs-Élysées, to bylo rok 2001, kterou teda vyhrál taky. No. To možná, byl to váš sen? Vy jste taky profík, nebo byl bývalý profík?
1: No určitě to byl taky jakoby jeden z mých asi jakoby nesplnitelných snů, ale určitě to jakoby nějaký cíl jako byl. Na druhou stranu Jan Svorada, přestože to je v roce 2001, tak se dneška drží ve výborné kondici a je vidět, že ten sport jakoby ho provází celým životem, je to jeho vášeň, takže i v letech, teď teda omlouvám, že nevím přesně kolik mu je roku, ale určitě už to bude přes 40, tak je pořád ve výborné kondici a
0: pořád aktivní.
1: A pořád aktivní. No.
0: Tak já jenom připomenu, že naším hostem je v dobrém ránu Ondřej Rybín, který nás přišel pozvat na velký cyklistický víkend do Hradce Králové. Sobotu jsme probrali, ještě se k ní možná vrátíme po písničce, ale hlavně nás čeká ta neděle a taky velká cena Hradce Králové. Takže za chvilku, Ondřej.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes Ondřej Rybín, bývalý profesionální cyklista, zakladatel týmu Ravkárna a také ředitel legendárního závodu Velká cena Hradce Králové, který bude součástí velkého cyklistického víkendu, který nás čeká teď v sobotu 12. a v neděli 13. září. Tady v Hradci Králové sobotu už jsme Ondřej probrali. Ta bude tedy hlavně tedy na Stříbrném rybníku, jak jsme říkali. No a ta neděle už se přesune sem, zase tradičně do centra Hradce Králové.
1: Tak, neděle se právě přesouvá sem, jak říká tradičně do centra Hradce Králové na Masarykův náměstí.
0: Můžete klidně říct skoro na Masarykův okruh, protože
1: na Masarykův, v podstatě je to Masarykův okruh, jak říkáte. No. Ten má teda 1,2 km, ale technicky je taky, takže to má vlastně účastníky tady bude čekat takový multisportovní program, zaměřený i na rodiny s dětmi, takže vlastně program začínáme běžeckými závody, jak pro děti, tak pro dospělé. A potom vlastně pokračujeme závody v koloběhu a samotnými cyklistickými závody, jak pro amatéry, Velkou cenu Hradce Králové hobby, a pak vlastně celý program vyvrcholí Velkou cenu Hradce Králové elite, což je vlastně ten tradiční závod. Hmm.
0: Takže každý se může zapojit, to znamená nejenom cyklisti, ale běžci, koloběžkáři taky.
1: Tak, máme to takhle koncipovaný v podstatě, aby když přijede cyklista nebo cyklistka s rodinou, aby vlastně celá rodina si tady našla svůj bod v programu a mohla odsportovat jak děti, tak třeba oba rodiče.
0: Vím, že tam bude zase jedna krásná taková charitativní část v programu, která bude pomáhat.
1: Tak, tohle pomáhá nadaci Sport Hradec Cup a rozšířili jsme to právě o ještě běhej a pomáhej. Loni bylo pouze jezdí a pomáhej, to znamená, že je to vždycky závod na jeden okruh, respektive jízda nebo běh, a každé dítě, které se zúčastní, tak vlastně jeho výtěžek z jeho startovního jde čistě na nadaci Sport Hradec Cup a všechny děti v cíli získají medaily a nějaké drobné ceny od našich partnerů, takže to je taková vždycky příjemná část v průběhu toho dne, kdy tam je opravdu vidět ta radost toho sportu a ještě to navíc pomáhá, takže.
0: V kolik startují pak amatéři na Velké ceně?
1: Amatéři startují
0: Během dne,
1: myslím, že 16.30 je tam přímo naplánovaný start těch amatérů.
0: No a pak tedy Velká cena Hradce Králové, opět tedy elite, takže tam zase budou ty profesionální týmy.
1: Zase budou díky ještě té sobotě, kdy vlastně se tady jde velký silniční nebo ten český pohár, tak se předpokládá velký jako přesun právě těch všech profesionálních týmů i na neděli. Hmm. Takže i tohleto spojení nám pomáhá vlastně tento závod, jakoby tradiční, ale ne, který by byl zapsaný někde v nějakých jako seriálech, protože to je městský závod jako exibičního typu, tak nám ho pomáhá právě oživovat i tady tím způsobem.
0: Ondřej, vy jste někdy jel Velkou cenu Hradce Králové?
1: Jel jsem, myslím třeba čtyřikrát.
0: A jaké to je jezdit takhle kolem Hradce, nebo vlastně ve středu Hradce, uprostřed v centru Hradce Králové pořád do kolečka? Kolik to je kilometrů?
1: No, profesionálně jdou 35 okruhů, 42 kilometrů. A mně se ten závod vždycky hrozně líbil, potom, když by byla ta možnost ještě to převzít pod sebe, jako pod mojí jakoby organizaci, tak to je taková srdeční záležitost. A když jsem ho kdysi dávno ještě jakoby jel, tak se mi ten závod vždycky líbil, bylo to takový akční a hodně poziční teda, ale za mě jako super závodění.
0: Já jsem říkal, v roce 1964 se jela Velká cena Hradce Králové poprvé.
1: Tak poprvé, a za tu dobu vlastně byly, myslím, že pouze 2 nebo 3 ročníky vynechaný kvůli počasí nebo kvůli tomu, že to nešlo zorganizovat, ale opravdu ta tradice tady se drží už takhle dlouho.
0: Bude to určitě parádní víkend cyklistický, jak jsme říkali, je ještě důležité něco na závěr říct pro naše posluchače, kteří by třeba nechtěli jet na kole, nechtěli běžet, můžou se přijít jenom dívat a fandit.
1: Můžou se přijít jenom dívat a fandit. Vlastně koncert skupiny Electrophonics začíná v 16.30 a ten právě doprovází potom vlastně ty hlavní závody. Takže to je určitě taková příjemná podívaná. Zároveň tam budou vlastně atrakce dětského dne od dopravního podniku a některé další. Takže určitě, i když člověk neplánuje vlastně se účastnit jednoho ze závodů, tak je to super příležitost, jak strávit odpoledne. Má být hezky, koukal jsem na předpověď, mají polojasno 20 stupňů, což je takřka ideální.
0: Pro cyklisty taky asi, ne?
1: Pro cyklisty taky, a myslím si, že i pro diváky je to lepší, než je 30, tak.
0: Takže v sobotu na Stříbrném rybníku Hradci Králové a po východních Čechách nebo po našem Královéhradeckém kraji, kudy tedy povede ta trasa toho velkého sobotního závodu, a pak v neděli přímo tady v centru Hradce Králové z Masarykova náměstí se bude startovat startovat a pojede se ten, my jsme to nazvali Masarykov okruh tady v Hradci Králové, nikoli v Brně pro motorky, ale tady pro cyklisty v Hradci Králové. No tak ať se to povede, samozřejmě. Ondřej Rybín vás pozval na velký cyklistický víkend v Hradci, teď v sobotu a v neděli 12. a 13. září. Ať se to povede, Ondřej. Díky, nashledanou.
1: Jo, moc děkuji za pozvání.
0: Tak a to je všechno, od mikrofonu se loučí Jakub Šmit. Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, už za chviličku pokračujeme Habadějem s Janou Kudevejsou. Tak hezké pondělí, těším se na vás zase zítra. Nashledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda projedná růst minimální mzdy. V Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Fotbalisté Hradce Králové slaví v lize výhru nad Spartou. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští 2 roky. Nejnižší možný výdělek by měl podle návrhu od ledna stoupnout o 2500 korun na 24 900. S navrhovaným růstem souhlasí i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku pobírá asi 180 000 lidí. Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Má přiblížit význam náhradní rodinné péče. Program po celém regionu nabídne akce pro pěstouny i pro zájemce, kteří teprve uvažují o přijetí dítěte. V kraji aktuálně působí zhruba 600 pěstounských rodin. Nový domov hledá přibližně 300 dětí.
2: Lidé mohou ode dneška navštívit například tematickou výstavu ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Dnes a zítra pořádá krajský úřad také dny otevřených dveří, a to na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Celotýdenní program vyvrcholí v sobotu v Safari parku Dvůr Králové, kde je pro pěstounské rodiny připravený zážitkový program. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Botanici v Českém ráji hledají vzácný smil písečný. V minulosti tam květina rostla, nyní se ale téměř nevyskytuje. Ochranáři doufají, že jim pomůže s hledáním i veřejnost.
3: Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj proto upozorňuje návštěvníky i místní obyvatele, aby při svých toulkách krajinou zbystřili a případný nález vzácné květiny nahlásili. Smil písečný je typickou rostlinou suchých písčitých stanovišť. Daří se mu tam, kde by většina jiných rostlin jen těžko přežila, tedy na vyprahlých stráních, skalních mezích, vátých píscích nebo ve světlých borovicových lesích s chudou půdou. Kvete od července do října a právě v tomto období je největší šance ho spatřit. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v 7. ligovém kole nad pražskou Spartou 2-1. Gólovou asistenci zapsal ve svém prvním startu za Východočechy útočník Tomáš Čvančara, když sekundoval u gólu na 2-0, který dal Mick van Biren.
4: Vznikla z toho situace 3-1, asi kdybych jako hodně chtěl a hodně bych zahamounil, tak bych asi mohl jít 1-1 nebo to zkusit nějakým způsobem propálit, ale Mick tam byl nádherně připravený, já jsem se ho periferně všimnul a on už byl sám na gólmana, což výborně vyřešil.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až skoro jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet, ulicemi Ruská a Poděbradová pokračují tam opravy. Počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je pondělí 7. září 9 hodin 4 minuty a právě začíná dopolední habadí Českého rozhlasu Hradec Králové, ve kterém dnes představíme knihu Proměny Dobrušky a Opočna. S Láďou Hruškou si popovídáme o avokádu a ve dvorském safari parku navštívíme mláďata cibetky africké. Jana Kudivejsová přeje hezké dopoledne, pěkné a úspěšné pondělí.

Je pondělí a divadlo Járy Cimrmana právě dnes večer zahájí jubilejní 60. sezónu. Prvním samozřejmě, že už vyprodaným představením bude Záskok, a to v Klicperově divadle v Hradci Králové. V hlavní roli s kým jiným než se Zdeňkem Svěrákem. Že měl Jara Cimrman předlohu u nás, v našem kraji, na Rychnovsku, a o kterou konkrétní osobnost se jednalo, to od nás uslyšíte už za chvíli. Přejeme krásné dopoledne.

0: Následující povídání ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové bude možná trochu překvapivě souviset i se zmiňovaným Járou Cimrmanem, ale pojďme na to postupně. Vychází nová dlouho očekávaná kniha Proměny Dobrušky a Opočna. Obsahuje přes 500 obrázků a jsou to kresby a historické i současné fotografie. Díky nim je možné porovnat, jak vypadala Dobruška a Opočno ve druhé polovině 19. století a jak stejná místa vypadají dnes. Jak jsem se dozvěděla od ředitelky Dobrušského muzea Pavlíny Žďárkové, vydání knihy předcházel projekt Proměny Dobrušky. Ten připravil amatérský badatel Stanislav Kupka, který je zároveň mělčanským kronikářem.
1: Začal lidem ukazovat, jak se vyvíjely jednotlivé domy od prvopočátku, kde je máme zachyceny, což většinou byla ta polovina 19. století na kresbách Aloise Béra, tady v Dobrušce a potom i v Opočně, a na dobových fotografiích, a potom je srovnával se současnými fotografiemi. A tenhle ten vývoj, který ukazoval, se velice líbil a byl přáním lidí mít něco i v ruce, takže jsme si říkali, že tohle by byl takový prima, možná i vánoční dárek.
0: Co jsem stačila zjistit, tak ta knížka je oboustranná. Proč má tyhle dvě části?
1: Bylo to tím, že Dobruška je členem svazku obcí mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky. A tam je takový krásný oslý můstek. Alois Bér byl současníkem Františka Kupky. Ti dva se spolu setkávali, František Kupka ho svým způsobem obdivoval a tím, že ty základní motivy máme zachyceny právě kresbami Aloise Béra, tak jsme tyhle dvě osobnosti propojili právě v tom mikroregionu a knihu vydal mikroregion. Tím, že je to mikroregion Dobrušky a Opočna, tak jsme připojili Opočno a z druhé strany té knihy o stejném rozsahu máme Opočno, takže 100 stránek je Dobruška, 100 stránek protilehle Opočno.
0: Můžeme trošku víc přiblížit osobnost Aloise Béra?
1: Alois Bér byl taková postavička zvláštní, byl to malíř, naivní malíř, kronikář, písmák, možná morous, trošku takový uzavřenější člověk v určité fázi života a chodil prostě se skicářem a kreslil svoje okolí. Už od mládí to tak dělal na různých vandrech po celé, řekněme, střední Evropě a tady potom ve svém nejbližším okolí, čili máme mnoho jeho kreseb, řekněme stovky z Dobrušky, stovky z Opočna, stovky z okolních tady obcí a měst a městeček. A on byl předchůdcem v té tvorbě nebo ve vymýšlení postavy Járy Cimrmana, protože Miloň Čepelka tuhle postavu z historie samozřejmě Dobrušky, Opočna i Pohoří znal a vyprávěl nám, když jako vymýšleli Járu Cimrmana, že si v hlavách představovali právě toho Aloise Béra, že to byl takový ten všeuměl, ten člověk, který tady bloumal a prostě všichni ho znali, všichni o něm mluvili.
0: Takže třeba i jeho obrázky jsou tady doplněné i aktuálními fotografiemi, že můžeme srovnávat jednotlivá místa, ať dáme posluchačům ochutnat. Můžete nalistovat nějakou klidně svoji oblíbenou stránku a říct, co je tam porovnáno a co je na tom porovnání zajímavé?
1: Je tam právě přesně to srovnání, vždycky na jedné straně té knihy největší prostor dáváme kresbě Aloise Béra, na té protější straně jsou většinou dvě historické fotografie, jedna fotografie současná a nějaký text o tom, jak se ten prostor vyvíjel. Já mám třeba ráda i fotografie tady z toho hlavního náměstí FLVka v Dobrušce, protože tam třeba bylo dřív autobusové nádraží, což už dneska tak patrné není, takže na těch fotografiích je vidět, jak se to vyvíjelo od takové krásné měšťanské, ještě klasicistní zástavby až po ty autobusové zastávky a historický autobus, který tam je a ta dnešní podoba s těmi obchody a výlohami a parkoviště v podstatě.
0: A kdo by chtěl být u toho, až bude knížka slavnostně pokřtěná, bude mít vlastně dvě možnosti, kdy a kde to bude?
1: V Dobrušce bude křest ve Společenském centru Kyně 70, bude to 15.9. od 18 hodin a v Opočně potom o den později, čili 16. ve středu v Kodymově domě. Knížku si pokřtí především ti současní fotografové Jaroslav Tichý a Vladimír Homolka. Nicméně současného Aloise Béra jsme o to požádali, protože existuje film Francek k výročí narození Františka Kupky a tam Aloise Béra stvárnil vedoucí místního kina Pavel Štěpán, krásně ho tam zahrál. Neumíme si představit, že by ho hrál někdo jiný, takže jsme jej požádali, aby nám přišel a tu knížku si Alois Bér pokřtil osobně.
0: Kniha Proměny Dobrušky a Opočna bude slavnostně pokřtěna v obou městech příští týden a o další zajímavé knize budeme mluvit zítra a to bude kniha Kukleny. Mapuje historii této části Hradce Králové a místní školy, která letos slaví 125. výročí.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Jordánem.
1: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Za 2 minuty bude 9:30, dál posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak jako meloun patří do zeleniny, avokádo je plod, který se řadí mezi ovoce. Obyvatelé Střední Ameriky, Májové a Aztékové pěstovali avokádo už před víc než 7000 lety. Aztékové ho považovali za afrodiziakum a námořníci si avokádo kvůli vysoké energetické hodnotě sebou vozili na daleké cesty. K čemu ještě je dobré a jak si z něj připravit léčivý čaj, už poradí Láďa Hruška.
1: Pecka z avokáda, které se dobrovolně zbavujeme, může ještě prospět naší pleti a srovnat v těle hladiny cholesterolu nebo tlaku. Avokádo, včetně jeho pecky, je totiž plné omega-3 mastných kyselin, které jsou prospěšné srdci. Pecka je navíc zdrojem antioxidantů, vlákniny a vápníku a avokádový čaj údajně zpomaluje stárnutí pleti a posiluje imunitní systém, napomáhá i strávením nebo zácpou. Připravíme si ho jednoduše. Pecku dáme vařit na 10 minut do vody, poté ji opatrně oloupeme a vnitřek nakrájíme na malé kousky. Vrátíme zpátky do vody a vaříme dalších 10 minut. Poté necháme ještě 5 minut louhovat. Nakonec čaj přecedíme přes sítko, můžeme osladit medem a užívat si po doušcích jeho blahodárných účinků. Krásný den a pevné zdraví vám přeje Láďa Hruška.

0: Radek Tomášek v dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě tu bude třeba Marie Rotrová nebo skupina Kabát a teď Safari Park Dvůr Králové. Tam se chovatelé radují ze tří mláďat cibetky africké. Za posledních 12 měsíců se v zoologických zahradách narodila jako jediná na světě. Jedná se o soumračná a noční zvířata, ale samce, který je otcem trojčat, je možné vidět i ráno krátce po deváté, když si pochutnává na snídani z mletého hovězího masa. Přesvědčila se o tom i kolegyně Dana Voňková, která si povídala s Kateřinou Bílkovou.
1: Teď se díváme, Káťo, na tátu těch nejnovějších mláďat.
2: Koukáme na tátu v té vnitřní expozici, de facto se dá říct, že 100% úspěšnost, že pokud je doma cibetka, tak je to táta, on je takový domácí pecival.
1: A mláďata asi spí v jiném boxu, kterou hodinu bychom je mohli vidět?
2: U mláďat je to úplně stejné jako u táty, takže buď v brzkých ranních hodinách, nebo spíše v těch podvečerních, to jsou zase naopak takový venkovní tvorové, takže ty i s mámou odpočívají v tom venkovním výběhu.
1: A kolik jich je?
2: Jeden kluk a dvě holky a podle našich vlastně dostupných informací by to měly být jediný mláďata narozený za posledních 12 měsíců v zoologických zahradách na světě. Cibetek určitě není v zoologických zahradách hodně, v evropských chovech je to něco málo přes 30 kusů zvířat, což není úplně moc.
1: Hodně laicky se zeptám, jak je to s cibetem?
2: Cibet tady nezbíráme, cibet respektive odlupujeme po velkých částech, protože vlastně dříve byl využíván k výrobě parfémů, v současné době je tahle látka už průmyslově nahrazována, nicméně cibetem si cibetky značkují své teritorium, takže pozorné oko návštěvníka si toho může všimnout jak v té vnitřní expozici, tak i na tom venkovním výběhu těch tmavých fleků. Čím více to umýváme a uklízíme, tak tím více si cibetky přeznačkovávají své teritorium, takže o to je to potom horší. Cibet je vylučován z anální žlázy a opravdu slouží pouze jako pachová značka, když to cibetková káva vzniká z trusu cibetek, kdy cibetky vyzbírávají zrna nebo ty kávové bobule, které procházejí tím trávicím traktem vlastně bez porušení, bez poškození a potom se to sbírá. Nicméně my stojíme momentálně u afrických cibetek, když to většinou je strojcem cibetkové kávy ovíječ skvrnitý, který je také cibetkovitá šelma, která ale žije v oblasti výskytu kávovníků. Tedy když si návštěvníci přečtou cibetka africká, velmi často okamžitě se spojí to s cibetkovou kávou, ale naše cibetky tedy nestojí za produkcí cibetkové kávy.
0: Tak si budeme pamatovat, že jakýmsi dodavatelem zrn pro vzácnou a patřičně drahou cibetkovou kávu je cibetka jménem ovíječ skvrnitý. No a o cibetkách afrických najdete víc taky na našem webu hradec.rozhlas.cz.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Každé pondělí odpoledne po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, a to opravdu v různorodých oborech. Dnešním hostem bude scénárista seriálu Vyprávěj Rudolf Merkner a tady už je malá ukázka.
1: Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energeticky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo? A já jsem zároveň vystudoval český jazyk literaturu na Peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát scénarista Rudolf Merkner, který má mimo jiné na svědomí i seriál Vyprávěj.

Pokud trpíte občas na bolesti hlavy, které už ale jsou horší než ta bolest, která přichází, ale podaří se ji rozehnat lékem, a to poměrně rychle, tak dnešní radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové bude o léčbě migrény i o tom, jaké jsou varianty, když léky už nezabírají. Budeme se bavit například o biologické léčbě nebo o takzvaných gepantech, a to s docentem Zbyškem Pavelkem z neurologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tak pokud byste se ho chtěli ptát, samozřejmě bude možnost v živém vysílání po 11. hodině, anebo pokud máte ten dotaz komplikovanější nebo nechcete, nemůžete telefonovat, tak nám ho můžete poslat klidně už hned teď na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Za 7 minut bude 10 hodin a s vámi dál v pondělí dopoledne Český rozhlas Hradec Králové.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé Dobrušky schválí osobnosti, které převezmou ceny města. Ministři jednají o možných úsporách na příští rok. Tenistka Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále US Open. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Zastupitelé Dobrušky se dnes naposledy v tomto volebním období sejdou na veřejném zasedání. Projednají mimo jiné úpravy rozpočtu. Schvalovat mají taky osobnosti, které převezmou cenu města Dobruška. Informuje o tom radnice. Veřejné zasedání začne v 16 hodin ve společenském centru Kyně 70. V krkonošské Rokytnici nad Jezerou může vzniknout hotel v centru města, rozhodli tak zastupitelé. Změnu územního plánu připravovalo město 10 let. Dokument umožní mimo jiné i rozvoj tamního ski areálu.
2: Díky změně územního plánu můžeme ski areálu vyrůst retenční nádrž na umělé zasněžování. Umístěná bude u horních domků místo parkovišť P2 a P3. Nad nádrží bude parkovací dům. Ještě větší proměna pak čeká centrum Rokytnice. Místo továrny Seba tam vznikne luxusní hotel se 150 lůžky, restaurací a kongresovým sálem. Na něj pak naváže komplex 13 domů s celkem 280 byty. Přestavbu bývalé továrny chce společnost Rigema zahájit v roce 2028. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Koaliční politici dnes jednají na úřadu vlády o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a hnutí SPD žádají škrty. Nesouhlasí s navrhovaným schodkem 389 miliard korun. Rozpočet bude řešit po 11. hodině vláda a večer i koaliční rada. Kabinet musí návrh schválit do konce září. Poté rozpočet předloží sněmovně. Divadlo Járy Cimrmana večer v 19 hodin zahájí 60. sezónu. Prvním představením bude Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové v hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem.
3: No, nemá talent.
4: Já bych jenom byl rád, abychom vydrželi být při chuti.
5: Zdeněk Svěrák 60. sezónu vítá s radostí, ale i s obavami. Připomíná, že do ní soubor vstupuje v oslabení, bez Jana Hraběty. A podobně to vidí i herec Petr Bruckner.
6: Někdy je to euforie a někdy je to smutek. A smutek je to ten, že už spousta těch lidí, kterýma jsem těch 60 let tam vlastně žil a žiju, tak už tam nejsou.
5: Zítra se soubor divákům představí v Kutné Hoře. První pražské představení odehraje ve středu. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. Nad Ukrajinkou Kostyukovou zvítězila 2-1 na sety a čeká jí světová jednička Běloruska Sabalenková.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až skoro jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na příjezdu do Hradce Králové od Jičína pozor na nehodu na kruhovém objezdu u bývalého areálu ČKD, kde se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, jsou 4 minuty po 10. hodině, takže pokračuje náš dopolední habaděj, ve kterém vždycky krátce po půl 11. soutěžíme, bude to tak i dnes a dnes pro vás máme hned dvě ceny. Jednorodinné startovné na pohádkový les v Hradci Králové, ten se bude konat 19. září v okolí Šimkových sadů, no a potom kniha z radioservisu a na takové knížky vždycky rádi čekáte. Tento týden budeme hrát třeba taky o vylomeniny Jiřího Krampola, to bude zítra. Dneska to budou babské rady Jarky Rosypalové, Vykoupilové, to znamená celý soubor těch rad, které můžete slyšet pravidelně v našem vysílání. Týkají se vaření, domácnosti, zahrádky, zdraví, zkrátka všeho možného. No a potom taky samozřejmě nás bude zajímat aktuální předpověď počasí a taky zjistíme, kde se dnes pohybuje naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková, zamířila na Trutnovsko a možná, že někdo z vás jí potká někde v Pilníkově nebo v jeho okolí, co se tam vydala prozkoumat, tak to nám řekne za chvíli. Přejeme i dál hezké dopoledne, hezký den.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: stačí s tím. Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše reportérka Zuzana Boučková je opět na cestě za zajímavostmi našeho kraje, takže zdravíme, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: Nový týden, nové cesty. Zuzko, co a kam dnes jedeš objevovat, co jsi naplánovala?
2: Tak dnes se vám hlásím z Trutnovska. Konkrétně jsem dorazila do městečka Pilníkov. Cesta z Hradce Králové byla skvělá, ale musím říct, že u lesu kolem Jaroměře a Trutnova je na to, že je všední den, zaparkováno docela hodně aut houbařů. A už jsem jednoho potkala i s košíkem plným hub. Ale jak si říkala, já dnes mířím za trochu jiným úlovkem na zcela novou naučnou stezku, která je zde v Pilníkově.
1: No, houbařská sezona očividně jede naplno, taky mám tu zkušenost, že jsem kolem lesu o víkendu viděla spousty aut a prý se docela daří plnit košíky, ale teď zpátky k tobě, k tvému cíli. Proč jsi vybrala právě Pilníkov a co je na tamní stezce tak zajímavého, že ses rozhodla vyrazit a prozkoumat to právě tam?
2: Tady vznikla totiž pěkná naučná trasa s názvem Cesta za vyhlídkou, která má celkem 21 zastavení. Mě osobně zaujalo, že to není žádná nudná procházka s textovými tabulemi. Vše je extrémně hravé. Po cestě narazíte například na edukační dendrofon, díky kterému si poslechnete, jak zní různé druhy dřeva, vodní kolotoč, zvukové tabulky z hlasy ptáků a nebo si dáte test z myslivecké hantýrky. Děti při něm zjistí například, na co má Daněk lopatu.
1: No tak to by mě taky zajímalo, ale třeba se to od tebe ještě dnes dozvíme. Vypadá to na akční výlet. Kam až tahle ta naučná trasa navštěvníky zavede a co tebe osobně láká nejvíc? Máš svůj osobní cíl pro dnešek?
2: Mám a z toho, co mám nastudováno, vím, že trasa provede lidi klidnou krajinou podhůří a stoupá až na kopec na Spravedlnosti, kde je nádherná vyhlídka na Krkonoše. Stezka tu vznikla tento rok a to především proto, aby se rodiny s dětmi vracely k přírodě hravou formou. A právě teď si já utahuju tkaničky pohorek, beru si techniku na focení i natáčení a vyrážím nahoru na kopec prozkoumat všech 21 stanovišť a také bych ráda otestovala kolo zdatnosti.
1: No tak ať se ti daří, počasí by snad mělo přát, tak se těšíme i na pěkné fotky a na nějaké video. Zuzana Boučková tedy dnes v Pilníkově na Trutnovsku. Sledujte i náš web, i sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové. A my zdravíme a přejeme, ať je tvoje dnešní pouť úspěšná. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: No a teď už jdeme ke sportu a pojďme se podívat, protože v dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové po 9. hodině můžete pravidelně slyšet děti a jejich názory, jejich znalosti, různé zajímavosti, co si o čem myslí. Tak dnes zjistíme, jestli mezi nimi máme i nějaké sportovní fanoušky. Určitě všichni víme, co je to derby. To fotbalové už mají Východočeši za sebou, ale to hokejové, tedy zápas Pardubic s Hradcem Králové, no tak to se uskuteční už ve středu 16. září v Enteria aréně v Pardubicích jako první kolo Tip Sport Extraligy. A teď už víc děti a naše redaktorka Tereza Beranková.
1: Co to je derby?
2: Že jsou blízko sebe nějaký hokejový nebo fotbalový zápasy.
1: Byl jsi někdy na derby?
2: Ano, krát.
1: A na jakém derby jsi byl?
2: Hradec Pardubice.
1: Co to je derby?
3: Že tam je hokej a fotbal.
4: My jsme byli na taky a byli jsme na hokejbalovém, protože můj brácha dáda měl trénink.
5: Já jsem měl trénink, teda turnaj.
6: Můj brácha byl na, ten byl taky na hokeji a taky tam na malých dětích a tam taky hrál zápasy.
1: A co se při derby děje?
7: Že se tam perou často fanoušci.
8: Že se tam perou fotbalisti.
1: Viděli jste někde v poslední době, že by se někde fanoušci nebo fotbalisti prali?
9: Slavie Praha, tak tam měli dynamity a běhali s tím.
1: A je to správně?
9: Ne.
10: My jsme koukali na hokej a u babičky a tam se prali, myslel si, že Česko a myslel si, že ještě Sparta.
11: U nás takhle jsme se koukali na hokej a Dynamo a Pardubice takhle se prali.
1: A kdo při derby fandí?
12: Fanoušci.
13: Dynamo a fanoušci.
14: Fanoušci, kteří tam šílej.
15: Fanoušci tam šílej jak blázen.
16: Že tam křičej tam dáme gola, dáme, nikdy nezváháme.
17: A takhle to vidíme my.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Jsme na začátku nového týdne a jaký bude, tak na to už se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zeptáme Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Ráno se nějak ochladilo, pane Tučku.

0: Je to tak celý týden?
1: No, úplně nebude, nicméně chladněji, přeci jenom musíme počítat s tím, že bude, ale ne tak, jak bylo dneska. Co se týká počasí toho dnešního dne, ráno jsme měli poměrně málo oblačnosti, ale už se sem od západu nasunula, takže očekáváme oblačnou až zataženou oblohu po celý den s tím, že výjimečně se může objevit slabý déšť, mělo by se to týkat hlavně horských oblastí. Maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 a vítr nám fouká slabý, proměnlivý nebo od jeho východu do 4 metrů za sekundu. Rostlé podmínky po celý den většinou mírně nepříznivé a bioto máme na jedničce mírná zátěž.
0: A na co se máme připravit zítra?
1: Zase na takovou trošku chladnější noc, byť bude teplejší než ta dnešní. Zpočátku hodně oblačnosti, bude většinou oblačno, ale v průběhu noci ta oblačnost bude postupně ubývat až do vyjasnění. 13 až 9 to budou nejčastější minimální teploty. V Bromovském výběžku tam ty teploty budou kolem 6 stupňů Celsia. Vítr stále slabý, proměnlivý nebo od jeho východu do 3 metrů za sekundu. No a zítra očekáváme tropy, hlavně v těch jižních částech našeho regionu. Slunečno, jasno nebo skoro jasno, maximální teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 a vítr slabý od jihu až jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: No a kdybychom ve stručnosti měli vybrat nějaké zásadní další momenty tohoto týdne?
1: Zásadní moment určitě bude středeční přechod zvlněné studené fronty, kde očekáváme i nějaké ty srážky kolem těch 10 mm, i nějakou bouřku, no a ta nám vlastně to tady zase trošku ochladí, takže po zbytek toho týdne ty teploty se budou pohybovat nejčastěji od 18 do 22 stupňů Celsia s tím, že občas se objeví i nějaká přeháňka.
0: Jaroslav Tuček, děkujeme za informace, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No a teď je 10 hodin 33 minut, ještě tu máme Valdemara Matušku, taky Brontosaury a pak už nás čeká soutěž Věřte, nevěřte. Hezké dopoledne.

0: Teď budete potřebovat znát číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové, pokud si s námi budete chtít zasoutěžit. 726 46 46 46. E-mailová adresa, ta je studio.hradec@rozhlas.cz. O co budeme hrát? Tak máme tu pro vás rodinné startovné na pohádkový les v Hradci Králové, což bude veliká akce 19. září, to je příští týden v sobotu. V Šimkových sadech bude to takový celý pohádkový den, kdy tam bude spousta stanovišť, tam vás budou čekat pohádkové bytosti, budete muset plnit různé úkoly, připravené jsou projišťky na koních, hudební program a spousta dalšího, takže budete moct vyrazit celá rodina. No a potom tady na někoho z vás čeká taky kniha z radioservisu Babské rady, které dala dohromady Jarka Rosypalová Vykoupilová.
1: Věřte, nevěřte.
0: Tak opět bude záležet na vás, jak se rozhodnete, také já nejdřív musím zmínit jednu takovou zajímavost někdy z minulého týdne, která mě opravdu zaujala, ale mnozí jste to už někde určitě viděli nebo četli, ale je to roztomilé, je to o té ženě z Číny, která vybrala svoje úspory a zaplatila natáčení seriálu jenom proto, aby se v něm mohla líbat se svým oblíbeným hercem. Opravdu ona výrobu toho seriálu zafinancovala, ale měla podmínku, že bude mít ve scénáři a při tom natáčení 60 scén, kdy se bude líbat s tímto svým idolem. Takže je to super, když má někdo hodně peněz, tak může podnikat spoustu věcí, ale tahle ta zajímavost je jenom opravdu mimo soutěž, protože to se mi moc líbilo. Ale my teď budeme mluvit o něčem úplně jiném, protože většinou o víkendech se koná spousta různých soutěží, spousta různých závodů, i když třeba v Hradci Králové teď o víkendu to byly hlavně královské slavnosti, ale existuje a dokonce se nedávno konalo v tomto roce mistrovství světa v objímání stromů. A to já tvrdím, že se koná ve sportovní středisku Levi ve Finsku a opravdu je to oficiální soutěž, která má skutečná pravidla, jsou tam rozhodčí, jsou tam různé disciplíny a končí to samozřejmě vítězem a taky hlavní cenou a titulem mistra světa. Takže co tam je například za disciplíny? Představte si to, že byste takhle soutěžili. Za 60 sekund, třeba za minutu, musí závodník obejmout co nejvíc stromů. Každý jednotlivý strom musí být obejmutý alespoň na 5 sekund, nebo si závodník vybere jeden strom a má maximálně 60 sekund na co nejpůsobivější a nejoddanější obětí. Nejde o rychlost, ale o to, co při obětí dokáže předvést. A těch disciplín je tam ještě víc, potom se samozřejmě všechny sčítají, ty body, které získá, no a kdo má nejvíc, tak je mistrem světa. Tak co myslíte, věříte, že takováhle soutěž existuje v centru Levi ve Finsku a že takto lidé taky můžou získat titul mistra světa? Zavolejte nám nebo napište. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré ránko, nebo spíš dopoledne u telefonu, Pavel, zdravím všechny posluchače.
0: Taky zdravíme.
2: Tak já si myslím, že jsem tohleto někde slyšel minulý týden. Mm-hmm. Nevím teda, jestli je to všechno pravda, ale pro dnešek vám budu úplně všechno
0: budete
2: věřit.
0: Budete úplně věřit, úplně bezmezně věříte. Tak ono se každopádně říká, že objímání stromu je léčivé. Zkoušel jste to někdy?
2: Upřímně neskoušel teda.
0: No tak třeba vyzkoušíte, načerpáte energii, teď na podzim to bude všude krásné, takže určitě to k tomu bude vybízet. První soutěžící pan Pavel, děkujeme za zavolání,
2: děkuju,
0: mějte se moc hezky, naslyšenou, nashledanou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobré dopoledne, tady je Jarmila Strknala.
0: Ano.
3: Jako sice jsem stromy neobjímala, ale takovou tu kurz borovici ráda pohladím.
0: Uh-huh.
3: A tohle vám věřím.
0: Tohle nám věříte. Dobře. Ano. Tak si píšu, mějte se moc krásně, naslyšenou, nashledanou. A kdo tam bude dále? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobré dopoledne, Marie z Krasti. Já vám věřím, objímatý strom je krásné.
0: No je to krásné, ale dovedete si představit, že byste v tom soutěžila? Třeba za minutu, že byste jich musela obejmout co nejvíc, běhala byste po lese a objímala a objímala.
4: No tak dřív jo, vyzkoušel rád, že chodím. Ale kdybych byla fit, úplně klidně.
0: Tak víte co, kdo půjdeme na houby teď někdy, tak to třeba můžeme zkusit, dát si jenom takovou rodinnou soutěž třeba, kdo zvítězí. No paní Marie, takže věříte tomu, že takový šampionát existuje nebo ne?
4: Věřím.
0: Věříte, dobře. Dáváme. Ano, mějte se moc krásně a hezké zářijové procházky přejeme. Naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: Otázka dnes jednoduchá. Věříte tomu, že ve Finsku se soutěží v objímání stromů a že to je dokonce skutečné mistrovství světa, kde udělují titul mistra světa i s cenou medailí pohárem? 726 46 46 46 telefonní číslo, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

tradiční useknutá písnička od skupiny Elan ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a mnozí z vás, kteří s námi soutěžíte ve Věřte, nevěřte, tak čekáte, jak to dnes dopadne, protože hrajeme o rodinnou vstupenku na akci Pohádkový les v Hradci Králové a taky o knížku Babské rady Jarky Rosypalové Vykoupilové. A já jsem se ptala, jestli věříte tomu, že ve finském Levi, což je sportovní středisko, taky lyžařské středisko, se pravidelně koná soutěž, a to mistrovství světa v objímání stromů. Tak ještě si přečteme pár vašich e-mailů. Pan Michal, objímání stromů je jistě uklidňující a načerpávající energii. Dnes věřím, paní Jana, objímám stromy už asi 30 let. Je to úžasné, moc tato činnost pomáhá na smutek a radost. Jen tak se nechat nabít přírodou a její sílou, ale nevěřím celému tvrzení. Stáňa, dobrý den, dnes věřím. Ráda bych pozorovala to vášnivé objímání u jednoho stromu. Potom třeba paní Hanka, dnes budu nevěřit, paní Jana, objímání stromu je skutečně skvělá i prospěšná zábava, věřím, nemyslím, že to existuje, píše pan Petr, potom paní Petra věří, Zuzka, je to zajímavé, budu vám věřit, tady někdo tak se zamýšlí nad tím, kdo by to pořádal. No, pořádá to taková finská skupina stojící za ekologickými projekty a první ročníky vznikly během covidové pandemie jako způsob lidi povzbudit ke kontaktu s přírodou, čímž už tedy odpovídám na otázku, jestli je to pravda nebo není. Ano, skutečně taková soutěž existuje. Já jsem jmenovala dvě disciplíny, ale jsou ve skutečnosti tři, ještě doplním tu jednu, protože jsem tady přemýšlela, jak bych soutěžila, jak bych vlastně odlišila dvojku od trojky. Tak ta první, to jsem říkala, za minutu musí závodník obejmout co nejvíc stromu, každý jednotlivý strom musí být obejmutý alespoň 5 sekund. Potom v té dvojce si závodník vybere jeden strom a má maximálně minutu na co nejpůsobivější a nejoddanější obětí. No a pak je trojka, to je freestyle, volný styl, která s tou dvojkou mi přijde taková docela podobná. Freestyle by měl být nejbláznivější částí. Jeden strom, máte na to maximálně zase 60 sekund, musíte obejmout co nejkreativnějším způsobem, je to úplně na vás, co vymyslíte, ale musí to být hodně kreativní, hodně zábavné, hodně originální, všechny tři disciplíny se sečtou, body za ně, no a kdo má nejvíc, tak se stává mistrem světa. Takže skutečně takovéto mistrovství světa ve Finsku existuje. Ještě volal posluchač z Trutnovska mimo vysílání, když hrála písnička a říkal, že bych taky vám všem měla vyřídit, pokud objímáte stromy, co on má vyzkoušeného, že podle něj to není úplně nejlepší objímat jakoby dokola ten strom, ale přistoupit ke stromu, dát pravou ruku nahoru, přiložit na ten strom levou dolů a že tak právě odejde ta špatná energie a načerpáte dobrou. Tak nevím, to nemám vyzkoušené, jenom tlumočím, co jsem tady nakoupila, jak se říká. No a kdo vyhrává, komu udělíme dnes tedy obě ty ceny? Bude to pan Pavel, který se dovolal jako první, věřil všemu, udělal dobře, vstupenka na Pohádkový les i knížka Babské rady jsou jeho, takže moc gratulujeme.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zastupitelé Opočna projednají rozpočet. Střední škola řemeslná v Jaroměři má opravené dílny. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize Spartu. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Zastupitelé Opočna se v 18 hodin sejdou v Kodymově národním domě na veřejném zasedání. Schvalovat budou mimo jiné výhled rozpočtu města nebo převody nemovitostí. Radnice zároveň plánuje vybudovat v lokalitě Švamberk odpočinkové místo. Opravy truhlářských dílen střední školy řemeslné v Jaroměři jsou hotové. Za práce zaplatilo hejtmanství zhruba 46 milionů korun, pokračuje mluvčí kraje Dan Lechman.
3: Dílny se nachází v samostatném uzavřeném areálu v blízkosti železniční tratě. Rekonstrukce zachovala jejich dosavadní účel, výrazně ale zlepšila technický stav jednotlivých objektů i jejich energetické vlastnosti.
1: Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G2 ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik vyhrazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
4: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
5: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
4: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
5: Přihlášky do mise Zero G2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Povolební vývoj v Sasku a Anhaltsku bude mít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů symbolický význam pro další směřování Německa. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD vítězné AfD pogratuloval. Je s ní SPD v Evropském parlamentu ve společné frakci. Předseda starostů Vít Rakušan naopak na sociální síti X varoval před ohrožením demokracie. Volby v Sasku a Anhaltsku jasně vyhrála pravicová AfD. Sport. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v ligovém utkání nad Spartou 2-1. V tabulce se posunuli na průběžné 8. místo. Ve svém prvním startu za východu Čechy zapsal gólovou asistenci útočník Tomáš Čvančara, který přišel k týmu před pár dny. Jeho výkon chválil trenér David Horejš.
6: Po prvním tréninku, co on absolvoval, tak jsme tak nějak prostě byli přesvědčení, že bude hrát, protože měl chuť v tréninku, takže jsme do toho šli. On se cítil dobře připravený. To i na tom hřišti ukázal, že pro ten Hradec odezval maximum. Počasí.
1: Na východě Čech bude polojasno až skoro jasno. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda stále komplikuje provoz na příjezdu do Hradce Králové od Jičína. Pozor na kruhovém objezdu u bývalého areálu ČKD, kde se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je 11 hodin 4 minuty a my se budeme v této hodině bavit například i o květinách, o tom, co všechno může ovlivnit barvy květů hortenzí a jestli se jim daří líp ve stínu nebo na slunci. Odpovědi nabídne Jarka Vykoupilová před polednem, ale to hlavní, co nás čeká, tak to začne už za okamžik a to bude dnešní radioporadna. Pokud trpíte na bolesti hlavy, které už jsou horší než ta bolest, která přijde, ale podaří se ji rozehnat lékem, tak dnešní radioporadna bude o léčbě migrény i o tom, jaké jsou varianty, když léky už nezabírají. Budeme se bavit například o biologické léčbě nebo o takzvaných gepantech. A pokud byste měli nějaké dotazy, tak připomenu naše telefonní číslo 726 46 46 46 nebo taky e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Přejeme pěkné pondělní dopoledne.
2: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejs.

0: Radioporadna.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dnešní téma léčba migrény, to už jsem vám říkala, i že můžete telefonovat jako obvykle nebo psát svoje dotazy. A naším hostem už je v tuto chvíli docent Zbyšek Pavelek z fakultní nemocnice v Hradci Králové z neurologické kliniky, vedoucí centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, přeji vám i všem posluchačům.
1: No a opět, abychom udělali úvod do našeho tématu, prostě tady té otázce se nevyhneme. Půjdeme trošku od základu, budeme se bavit o léčbě migrény, ale co je rozhodující pro to, abyste pacientovi potvrdili, že se jedná opravdu o migrénu? Je to síla bolesti, jak dlouho trvají, jak často se opakují, co tam všechno hraje roli?
2: Pro lékaře je důležité rozlišit bolesti hlavy nejdříve do dvou kategorií. To znamená, první kategorie je bolest primární, když zjednodušeně můžu říct, člověka vyšetřím od hlavy k patě, na nic téměř nepřijdu a hlavně mě bolí. A druhá kategorie jsou bolesti hlavy sekundární, kde je nějaká známá příčina bolesti hlavy. To znamená, mám problémy s krční páteří, bolí mě hlava. Nejedl jsem, bolí mě hlava. Nepil jsem, bolí mě hlava. A migréna, ta patří mezi takzvané bolesti hlavy primární. Migréna je onemocnění, které se diagnostikuje podle obtíží, které pacient uvádí. To znamená, je to bolest hlavy středně silné až silné intenzity. Trvání, pokud si nevezmu žádné léky, na bolest 4 až 72 hodin. Je to bolest hlavy svým charakterem pulzující a mnohdy je doprovázena doprovodnými příznaky, jako je například pocit na zvracení, zvracení, světoplachost nebo přecitlivělost na hluk.
1: Zajímavé mi přijde, že prý pacientovi i možná lékaři, jestli nám to potvrdíte, může pomoct, když si pacient vede deník, kde si zapisuje nejen kdy bolest hlavy přišla, ale taky co dělal předtím, možná co jedl předtím, za jak dlouho bolest odezněla. Nevím, co všechno ještě dalšího potřebujete vědět, ale co vy na základě toho můžete vyhodnotit?
2: Pro mě je ten deník nejdůležitější z jednoho faktoru, a to je to, že jednak lékař vidí a jednak i pacient sám vidí, kolik těch bolestí hlavy jsem ve skutečnosti měl. To znamená, mám to napsáno na papíře nebo v nějakém elektronickém diáři a na základě intenzity a četnosti bolestí hlavy potom lékař volí léčbu. To znamená, léčbu volí buď pouze akutní, to znamená, mám bolest hlavy a něco užívám, abych tu bolest hlavy zastavil, anebo volí takzvanou léčbu preventivní, to znamená, užívám nějakého léky s cílem snížit intenzitu a četnost bolestivých stavů alespoň o 50%, a to za cenu toho, že ten dlouhodobě užívaný lék snáším a nemám nežádoucí účinky, které mě významně limitují.
1: A nejen tu častost má význam i to, že si tam člověk píše právě, co dělal předtím, co ho potkalo předtím, co jedl, že když se tím zatím ohledne zpětně, tak si to třeba i lépe uvědomí, že tam byl nějaký stres, něco dalšího může hrát
2: taky roli. To, o čem tady teďka budeme hovořit, nebo o čem teďka hovoříme, tak to hovoříme o rizikových faktorech migrény. Jsou někteří lidé, kteří mají bohužel tu smůlu, že a dělám, co dělám, tak bolest hlavy přijde, ale u spousty lidí jsou známé faktory, které mohou bolest hlavy vyvolat. Obecně nejčastější rizikový faktor je stres, to nevždy jde ovlivnit, změna počasí taky nemoc ovlivním, u žen menstruace taky moc neovlivním, ale pak to jsou právě ty faktory, jakože mám málo tekutin, málo jídla, málo spánku, a to všechno jsou věci, které mohou ovlivnit nástup migrény, stejně jako například i některé potravinové faktory, třeba červené víno a podobně může vyvolat ataku migrény.
1: Existuje něco, co má název preventivní léčba. Vysvětlíte nám, o co se jedná, jestli je to tedy léčba, která opravdu je prevencí a funguje tak, že když o tom víme, že jsme náchylní na migrénu, tak když tu léčbu užíváme, že se vůbec nedostaví, že ji jakoby rozeženeme tím tu migrénu.
2: Cílem té preventivní léčby je snížit pravděpodobnost, že ta migréna se objeví. Bohužel, kdyby vám někdo řekl, že vám dá lék, po kterém vás 100% zbaví migrény, tak nebude mít vždy pravdu a nezakládá se to na pravdě, protože ta preventivní léčba a její odpovídavost na ní je individuální u každého člověka. To znamená, to, co člověk může zvolit, může navštívit lékaře, který může předepsat některé tablety nebo může předepsat injekce, které se dávají v prevenci té migrény, eventuálně nějakou infuzní léčbu. Samozřejmě jsou i další možnosti preventivní léčby, což je léčba nefarmakologická. Může pomoci třeba akupunktura, relaxační metody, jako je tai chi, jako je biofeedback, který také nám pomáhá a podobně. To znamená, cílem toho je zlepšit můj zdravotní stav a zlepšit to takovým způsobem, abych těch bolestí hlavy měl co nejméně a pokud, když už se objeví, aby byly co nejkratší a co nejméně mi invalidizovaly.
1: My se o léčbě budeme bavit i dál, protože existují samozřejmě různé varianty, ne každá je vhodná pro každého, tak určitě i o tom. Já připomenu jenom ještě naše telefonní číslo pro případné dotazy a to je 726 46 46 46.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je tu s námi docent Zbyšek Pavelek z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Probíráme migrénu a léčbu těchto obtíží. Psala nám paní posluchačka Líba, píše nám dotaz. Dobrý den, v drogériích se dají koupit chladivé masážní kuličky proti bolesti hlavy. Mám ale zkušenost, že mi nefunguje nic studeného ani obklad. Spíš studené mi to zhorší a tak by ráda znala váš názor na různé takové obklady a chlazení, když bolí hlava.
1: Já děkuji za tuto otázku, byť přiznám se, že není úplně častá, se kterou bych se běžně setkával. Obecně lze říci, že chlad může pomoci při migréně. Není to sice něco, co by bylo tak účinné, jako jsou účinné specifické léky na migrénu, jako jsou například triptany nebo gepanty, ale může působit jako ten chlad obecně jako pomocník ke zmírnění té největší bolesti. Můžou by to být právě ty gely, které se dají položit na čelo, na ší. Jeden z těch vysvětlujících mechanismů je to, že jí pomáhá odvést pozornost od té bolesti. To znamená, že pacient se soustředí spíše na chlad a nesoustředí se na bolest. Samozřejmě ten chlad nějakým způsobem ovlivňuje i zakončení nervové. To znamená, že pak ten vjem a přenos té bolesti není takový intenzivní. Ale jak říkám, není toto hlavní, co by nám mohlo pomoci v léčbě a taky bolesti hlavy, ale je to něco jako pomocník a použiju to tehdy, pokud sám osobně mám s tímto dobré zkušenosti, protože každý z nás jsme trošičku jiný, na někoho působí lépe teplo, na někoho chlad, někomu třeba pomáhá, i když si třeba jenom zakloní hlavu přes okraj lehátka a podobně. To znamená, je to naprosto individuální.
0: Takže spíš si to takzvaně vychytat, a co každému pomůže, jako třeba první pomoc. No, my se dostáváme k těm lékům a vy už jste to zmínil, léky triptany jsou asi nejznámější proti migréně a to jsou léky, které musí napsat lékař. Na základě diagnózy, na základě konzultace předepíše lékař a předepíše i dávkování, je taky individuální.
1: Triptany, které máme, tak se nejčastěji užívají v tabletové formě. Ty tablety nejčastěji předepisovaný triptan je takzvaný sumatriptan, který se užívá v dávce 50 nebo 100 mg a obecně stačí jedna tableta v úvodu bolesti hlavy, pokud nezabere, tak si v chvíli poté vezmu tabletu další třeba za 2 hodiny nebo za 4 hodiny. Někdo potřebuje 2 tablety na jednu. To znamená, je to zlatý standard, stále se nazývá zlatý standard k zastavení migrénozního záchvatu. Byť pravdou je, že jsou někteří lidé, kteří jej nemohou užívat, to znamená, jsou takzvané kontraindikace k používání tohoto léku. A to jsou pacienti, kteří měli například, nebo mají nemocné srdíčko, to znamená, prodělali infarkt myokardu, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, takzvanou mrtvičku. A ti bohužel tady tyto léky užívat nemohou a potom musí užívat alternativy, které jsou k dispozici. Mm-hmm.
0: Tak k těm se taky dostaneme, ale ještě vlastně k tomu dávkování u těch triptanů je taková obava, nebo a tohle to je údaj z internetu, to se přiznávám, takže nechám na vás komentář, že by se neměli užívat víc než 10 dní za měsíc, jinak můžou mít opačný účinek, to znamená, můžou naopak ještě vyvolávat zase další bolest hlavy.
1: Je to tak, a to nadměrné užívání léku, a nemusí to být jenom triptany, může to být třeba i klasický lék, který známe běžně v lékárně, Ibalgin nebo Brufen, ale u těch triptanů je to dáno takovým způsobem, že pokud je člověk užívá více než 10 dní v měsíci, po 3 následující měsíce po sobě, tak je riziko rozvoje takzvané léky vyvolané bolesti hlavy. Odborně se ta zkratka je MOH, z angličtiny Medication Overuse Headache, to znamená nadužívání léku, což vede k bolesti hlavy, a triptany jsou velmi rizikové právě proto, že oni sice dokážou slumit tu migrénu velmi rychle, ale když se ty migrény objevují častokrát, tak to bohužel nutí pacienta užívat ty léky více, než je zdrávo. To znamená, ano, jsou zlatým standardem v léčbě migrény, ale musí být užívány zcela uvážlivě. Mm-hmm.
0: Mluvili jsme o formě tablet, ale snad by měl existovat i sprej do nosu, protože vlastně s migrénami někdo může mít spojené velké nevolnosti, zvracení. K tomu tady máme taky dotaz, jestli má smysl užívat k tomu ještě léky právě proti nevolnosti, aby třeba vůbec člověk byl schopný spolknout ten lék, nebo jestli zvolit pak ten sprej do nosu?
1: Je to tak, že obecně je dáno, že ten, když to řeknu asi úplně laicky, ten žaludek při atace migrény funguje hůře a i střeva fungují hůře a těch vstřebávání léku trvá déle, než je normální. To znamená, i pak je to očekáváno, že ta definice účinnosti triptanu znamená, že dojde ke zmírnění bolesti ze středně silné a silné na mírnou nebo bez bolestí do 2 hodin. To znamená, pokud je ten efekt léku dostatečný, do 2 hodin by se člověk měl cítit lépe. A v případě, že člověk zvrací, tak nemá smysl potom samozřejmě užívat tabletovou formu a může nám pomoci k dispozici onen zmíněný spray, který si stříká do nosní dírky. A nebo je tady taková další alternativa, a to je ve formě podkožní injekce, kterou si člověk aplikuje ve formě připraveného pera, to znamená poměrně jednoduchá aplikace.
0: Mm-hmm. Kdo tady trpí na migrény, tak toto má taky od vás předepsané, má doma k dispozici.
1: Je to o tom, že se vždycky domlouváme, jakým způsobem funguje který lék u mě v poradně, a snažíme se volit tu alternativu toho léku a formu toho léku, která je pro každého člověka ta nejindividuálnější a nejlépe snášená.
0: Jsou ale ještě i další varianty a k ním se dostaneme za okamžik.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech.

0: Naším hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes docent Zbyšek Pavelek z fakultní nemocnice v Hradci Králové, vedoucí centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Mluvíme o migréně, o tom, jak se dá léčit, o preventivní léčbě, o tom, jaké existují varianty. Pane docente, je ještě něco jiného, kromě toho, co už jsme tady zmínili, třeba pokud někdo nemůže, ty zmiňované triptany, jak jste říkal, jsou tam i nějaké kontraindikace, tak máte ještě v současné době něco jiného, co je možné nabídnout?
1: My teďka v poslední době se dostávají na trh a jsou k dispozici, abychom mohli předepisovat našim pacientům takzvané gepanty. A to je moderní léčba, která se užívá nejenom v léčbě akutní a taky, ale rovněž v léčbě prevencí bolestí hlavy. A to jsou tablety, které si člověk může užít při migrénozní atace. Ten jeden gepant, který teďka v současné době je k dispozici, se jmenuje rimegepant s účinnou látkou. Můžeme ji předepsat každému pacientovi v dávce 8 tablet za měsíc při splnění specifických podmínek zdravotní pojišťovny. A je to lék, který právě vhodný pro pacienty, kteří ten triptan buď nemohou, že mají kontraindikovány, ten triptan nesnáší pro nežádoucí účinky a ty nežádoucí účinky můžou být například ospalost, nebo může to být takový pocit jako na infarkt, na stažení na hrudníku, které člověka vyděsí a limituje. A nebo ten triptan prostě není účinný. To znamená, že opakovaně ten člověk zkouší tu léčbu triptanu, nefunguje to a v ten moment máme možnost předepsat takzvané gepanty.
0: A jsou to léky i volně prodejné, nebo může si je člověk i hradit sám, tedy bez předpisu a ne na pojišťovnu?
1: Ano, je to tak. Ty léky může buď předepsat lékař, takzvaně na zdravotní pojišťovnu, že je má plně hrazený, ale pacienti si ji mohou i koupit. Jako to samopláci.
0: No a mě by zajímalo, ale jestli v tom není nějaké riziko, jestli přece jenom není lepší to vyzkoušet pod dohledem lékaře, potom to zkonzultovat, probrat třeba i další nějaké možnosti.
1: Já bych osobně za mě to je takovým způsobem, že můžu samozřejmě vyzkoušet léky, které jsou běžné na migrénu, ať je to třeba, jak známe, i Ibuprofen, Paralen a podobně. Ale v případě, že tady tyto léky mi nepomáhají, tak je rozhodně na to navštívit lékaře, aby doporučil právě buď triptany a v případě, že nemohu užívat triptany, tak právě gepanty.
0: No a hodně se také lidé samozřejmě ptají na biologickou léčbu, protože to je, ať už je to jakýkoliv obor, tak se vždycky o tom mluví, jako že to je léčba na míru. Tak můžeme zmínit, v čem je jiná na rozdíl od těch léků, které jsme teď tady jmenovali a pro koho je určená hlavně?

0: Když, jak jste zmínila krásně ten pojem na míru, ta moderní biologická léčba opravdu je léčba taková, kdy se chápe to, co ta migréna v těle dělá, jakým způsobem v těle funguje, proč se ten migrénózní záchvat rozvíjí v těle člověka a proč dochází k bolestem hlavy. A to souvisí s ovlivněním jednoho proteinu, který se jmenuje calcitonin gene-related peptid, takový specifický protein, a o bílkovina, abych hovořil správně i česky. A v případě, že my tady tento protein zablokujeme, tak jsme schopni s velkou pravděpodobností dosáhnout toho, že těch záchvatů migrény je mnohem méně nebo se neobjevují. A to je podstatou té moderní biologické léčby. A ta moderní biologická léčba je předepisována pouze v centrech pro léčbu a diagnostiku bolestí hlavy a je ve formě buď a injekcí nebo i ve formě infuzí, které můžeme předepisovat našim pacientům.
1: Mm-hmm. No a právě pro koho přímo je určena nebo kdo naopak není vhodným kandidátem pro tuto léčbu, tak o tom si ještě povíme za okamžik.
0: Jo, super.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, stále radioporadnu o léčbě migrény, kde je naším hostem docent Zbyšek Pavelek. A my tu máme od posluchačů hned několik dotazů, které se týkají biologické léčby, tak já je tak nějak shrnu, abychom odpověděli pokud možno všem. Ptají se hodně na věk, jestli tam je nějaké věkové omezení. Když jsme se bavili o tom, který pacient je vhodným kandidátem pro tu biologickou léčbu, tak je hodně zajímal věk.
1: Já bych možná nejdřív, než se dostanu k tomu věku, bych zmínil, kdo je vůbec kandidát pro biologickou léčbu. Kandidát pro biologickou léčbu je takový člověk, který má v nás po sobě následujících 3 měsících, v každém měsíce více než 4 dny bolestí hlavy, charakteru migrény. Jo, to znamená, že jsem to já, kdo to takto má. A je to takový člověk, který už vyzkoušel některé preventivní léky na migrénu a nefungovaly mu nebo jej netoleroval. To je kandidát biologické léčby. To znamená, jinými slovy, je to migréna taková, která mi významně snižuje kvalitu života. Co se týče přímo toho věku, jsem velmi rád, že neexistuje horní věková hranice pro od zdravotní pojišťoven, pro kterou můžu předepisovat biologickou léčbu, protože migréna může limitovat člověka v každém věku, byť je pravdou, že tím, jak jsme starší, tak ta migréna, hlavně u žen, je mnohem méně častější. Sám se třeba přiznám, že nejstarší pacientku, které jsem nasazoval biologickou léčbu, tak měla v době nasazení léku 84 let. To znamená, věk pro mě není rozhodně faktor, na který bych koukal.
0: Ona migréna, to jsou i stavy, které dokáží mnoho lidí vyřadit i z práce, protože prostě jim vadí hluk, světlo, je jim špatně o žaludku, všechno, co jsme říkali. Takže další dotaz je, jestli vadí a může být překážkou, když už se léčí s nějakým jiným onemocněním, to znamená berou jiné léky, hodně se tady objevoval vysoký tlak, objevovala se cukrovka.
1: Co se týče třeba léčby vysokého krevního tlaku, tak je spousta lékových skupin, které se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku a některé z nich přímo sami o sobě pomáhají snižovat intenzitu a četnost migrén. To znamená, mnohdy je to s výhodou, uvozovka s výhodou, že mám vysoký krevní tlak, protože tato léčba může pomáhat snižovat četnost a závažnost bolestivých stavů při migréně. Co se týče cukrovky, tak zde pro biologickou léčbu není žádné ovlivnění.
0: A co se týká té samotné léčby a podávání léku, tak to jsou injekce?
1: Některé jsou injekce, které si člověk může aplikovat sám v domácím prostředí, třeba jednou měsíčně si aplikuje injekci v podobě připraveného pera, anebo to jsou speciální infuze, které se podávají u nás přímo v centru a protože má každý pacient návštěvu u nás jednou za 3 měsíce, tak je ta návštěva spojená s podáním infuze, která se podává prakticky taky jednou v 3měsíčním intervalu.
0: A ta pera, nebo když tady někdo to má doma, může si píchnout sám, tak v případě, že nastupuje migréna, anebo teda v nějakém pravidelném rozestupu?
1: Tady tohle toto je v pravidelné rozestupu, to znamená, pokud to mám jednou měsíčně, tak mám například stanoveno, že 10. v měsíci mám aplikaci léčiva a v případě, že se objeví migréna, tak nezávisle na tom, zda aplikuji nebo neaplikuji léčivo, tak užívám léčbu, která je pro mě doporučená a vhodná.
0: No a na závěr našeho povídání nějaká podpůrná léčba migrény, teď spíš myslím takovou tu prevenci, čemu by se lidé s těmito sklony měli vyhýbat, co jim naopak dělá dobře.
1: Tak čemu se rozhodně, jednoduše se říká, nestresujte se, ale to, je to obecně v dnešní době poměrně složité. To znamená, je opravdu složité. Ideální je to, abych žil v takovém klidném prostředí a v minimalizaci stresu. To znamená, měl svoji určitou rovnováhu svého těla, protože to migréna mnohdy se stane, když něco naruší mou rovnováhu. Takže to je jedna věc, to znamená minimalizace stresu. A další věc je minimalizace rizikových faktorů. Jo, to znamená, to je, že nepiju dostatek tekutin, nepřijímám potraviny, spím špatně, nekvalitně a podobně. To znamená, to je to další, co pro sebe můžu udělat.
0: A pak jste zmiňoval, myslím, červené víno. Ještě se mluví taky o čokoládě někdy, nebo vůbec o sladkém?
1: Obecně čokoláda, červené víno, některé sýry, někdy oříšky třeba mohou způsobovat migrénu, ale je to naprosto individuální. Jo, to já třeba se přiznám, že rovnou v porádnách slyším třeba od mužů nebo od žen. Vím, že jsem si dala na oslavě červené víno, vím, že mi druhý den bude bolet hlava, ale jednou za to stojí. Takže i tak toto je.
0: Tak toto je, říká docent Zbyšek Pavelek, vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Děkujeme za dnešní návštěvu a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji a přeji příjemný den.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: 11 hodin 48 minut, dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je 7. září, svátek mají Regíny, kterým můžete třeba vybrat nějakou hezkou písničku, poslat jim popoledni v našem vysílání. No a teď už Jarka Vykoupilová nám prozradí, co ovlivňuje barvu hortenzí.
1: Babské rady.
2: Růžové, fialové, bílé, modré, hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známých okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzí jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Stále s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Ještě by se taky mohla hodit informace, koho tu přivítáme zítra dopoledne, abyste si když tak mohli promyslet dotazy a pokud byste ho chtěli pozdravit nebo se ho právě na něco zeptat, tak nám můžete klidně už hned teď psát na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz. Kdo to bude zítra v radioporadně? Bude to fyzioterapeut Lukáš Klapák a budeme mluvit o správné obuvi pro děti, protože na začátku je nejen školní rok, ale taky různé sportovní kroužky, takže vybíráme nejenom přezůvky, ale vybíráme boty na tělocvik, vybíráme boty na sportovní kroužky, vybíráme boty na podzim, je toho zkrátka hodně. Jakou by měly mít správnou velikost? Má tam být ta zhruba 2 cm rezerva nebo nemá? Boty třeba na běhání po tělocvičně mají být trošku větší, aby ty prsty nenarážely moc na hranu boty. Když jsou špatně vybrané boty, tlačí, co to může způsobit celkově s pohybovým aparátem, tak o tom všem si zítra budeme povídat po 11. hodině a jak jsem říkala, Lukáš Klapák je připraven i na vaše dotazy a za chvíli budou taky připravené zprávy v poledne, zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové s Alenou Brantovou a po nich už písničky Od srdce, takže i do nich nám můžete telefonovat a psát, koho byste dnes chtěli nějakou hezkou písničkou potěšit. A taky přejeme, ať vám chutná pondělní oběd a hezký den.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Dvůr Králové nabízí tento týden svoz objemných odpadů a železného šrotu. Ministři projednávají opětovnou regulaci cen pohonných hmot. Hradečtí fotbalisté porazili pražskou Spartu a dnešek zůstane oblačný s teplotami do 24 stupňů. Pěkné pondělní poledne vám přeje Alena Brantová. Ve dvoře Králové nad Labem začíná tradiční podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení a železného šrotu. Potrvá do čtvrtka. Svozové auto do té doby objede ve městě a okolí víc než 30 míst. Lidé tak s odpadem nemusí na sběrný dvůr, vysvětluje mluvčí tamní radnice Miroslava Kameníková.
2: Tyto svozy mají ve městě dlouholetou tradici, zavedeny byly totiž ještě před zprovozněním sběrného dvora. A zachováváme je i nyní jako službu občanům, protože ne každý má možnost větší nebo těžší odpad na sběrný dvůr odvést. Svozy proto pořádáme dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.
0: Společnost ČEZ Distribuce obnovuje části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce, tedy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v republice. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce Poštovnou a česko-polskou hranicí. Náklady jsou podle zástupců polostátní společnosti zhruba 1 000 000 korun. A na místě je teď reportérka Kateřina Kohoutová.
3: Počasí na vrcholu naší nejvyšší hory dnes přeje kolem 10 stupňů jasno a hlavně téměř nefouká. Energetici už vykopali a vyndali ze země staré vedení a postupně ho mění za nové. Kabely tady obnovují také na své straně Poláci. Náročná je doprava materiálů na vrchol Sněžky, ale i samotný pohyb pro energetiky, protože tady všude je spousta kamení a je také potřeba dodržovat řád Krkonošského národního parku, neboť tady to místo patří k nejvzácnějším lokalitám v celé České republice. Veškeré práce mají tady na vrcholu Sněžky být hotovy do konce září. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Vláda právě teď jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen za benzín a naftu v uplynulých 2 týdnech. Minister dopravy Ivan Bednárik za SPD před jednáním uvedl, že není možné, aby pohonné hmoty zdražovaly rychleji než ropa. Cenová regulace pohonných hmot platila v Česku od dubna do poloviny července. Vláda k ní přistoupila kvůli zvyšování cen po začátku konfliktu na Blízkém východě. Sport. Fotbalisté Sparty jsou po 7. kole šance ligy 10. V Hradci Králové prohráli 1-2, Liberec zvítězil v Jablonci 2-1, Teplice ve Zlíně 3-1 a Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0.
1: Počasí.
0: Dnešek zůstane oblačný až zatažený s ojedinělým slabým deštěm, a to hlavně na horách. Teploměr ukáže od 21 do 24 stupňů, na horách jenom 15 až 18. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři minuty po 12. hodině začínají písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, které jsou tu hlavně pro vás, pro vaše blízké, pro vaše přátele, pro vaše kamarády, protože je můžete potěšit nějakou hezkou písničkou, kterou jim pošlete prostřednictvím našeho vysílání. Dnes je 7. září, svátek mají Reginy, zítra budou slavit Mariany, tak pokud si chcete zavolat o písničku, můžete na číslo 726 46 46 46, e-mailová adresa je studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900 1104. V naší nabídce třeba Ilona Čáková, Tanec v čase, Petr Nať s nohami na stole, Pálo Habera, Petr Rezek, skupina Lucie, Jakub Smolík nebo taky Celine Dion. Tak snad si vyberete, určitě něco společně vymyslíme. Hlavně zavolejte, napište a doufám, že někomu i dnes společně uděláme radost. Přejeme hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
3: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
2: V letadle Jak 42, které se zřítilo u letiště Tunošna krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v Jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. A breathless drive on a downtown street.

Posloucháte Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Rovnou se můžeme pustit do vašich vzkazů, které nám píšete, můžete je i telefonovat. Ještě jednou psát můžete buď SMS-kou, tam to bude muset být stručnější na číslo 900 1104, a na úvod SMSky napište heslo Hradec velkými písmeny, potom mezeru a potom text vašeho vzkazu, no a nebo je tu e-mail studio.hradec@rozhlas.cz nebo náš telefon 726 46 46 46. Máme tu jednu doznívající oslavu, nebo možná oslava teprve bude, nevíme. Zahrajte pro moji manželku Renatu Číškovou ještě ke včerejším narozeninám. Zdraví, štěstí přeje Zdeněk a celá rodina.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

ozvěte se, prosím, je tady mailová adresa, tak tu asi můžu říct, je to e-mail vomp@seznam.cz malými písmeny VOMB, vomp@seznam.cz. Všem bývalým spolužákům posílají Milan a Zdeněk přání samých hezkých dnů a doufají, že se po tolika letech podaří starou partu znovu spojit. Předem moc děkujeme, přejeme mnoho spokojených posluchačů, hodně pracovních úspěchů a především samé hezké dny, píší Milan Jandourek a Zdeněk Vicpálek, se kterými e-mail posílala Věra Ondráčková. No tak pokud jste se poznali nebo o někom víte, kdo by to mohl být, tak se určitě pánům ozvěte, ať se podaří uspořádat co nejpočetnější setkání, a my k tomu posíláme písničku.

A pro koho bude další písnička ve 12 hodin 33 minut v pondělí 7. září? Zahrajte pro naši vnučku Teresku Královou, která začíná svůj první školní rok jako paní učitelka. Hodně štěstí, pevné nervy a spokojenou třídu přeje babička Terezie a děda Karel Zíčína. Yeah!

Haberu zase můžeme vídat jako porotce v soutěži Česko hledá Superstar, pěvecká soutěž, kde snad on nikdy nechyběl v porotě, byl odvysílený zatím jenom jeden díl a zase on je opravdu za toho nejpřísnějšího a opravdu neříká to moc v rukavičkách, ty svoje názory, tak třeba se taky podíváte na některý z dílů, teď tedy Palo Habera v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. V naší hudební nabídce tady pro vás máme ještě Celine Dion, Václava Neckáře, písničku Miluju, maluju ze šíleně smutné princezny Sebastiana, záchranný bod, je tu Petr Naď, taky Jakub Smolík. No a teď nám píšete, zahrajte pro mě a mého kolegu Tomáše po náročném víkendu jako poděkování za podporu, prosím od skupiny Lucie, díky Štěpána.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

12 hodin 47 minut. Pokud teď právě Český rozhlas Hradec Králové posloucháte v autě, tak vám přejeme šťastnou cestu a hlavně kolem samé tolerantní a klidné řidiče. A my teď v září v našem vysílání pro vás máme řidičskou abecedu. To znamená, že až do konce tohoto měsíce vám každý den budeme odpoledne radit, nebo spíš budeme opakovat, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Dnes například si zopakujeme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích a bude to zhruba ve 14 hodin a 40 minut. Teď už se dívám do vašich SMSek. Prosili bychom hezkou písničku pro pana Ladislava Jermana z Přibyslavy u Nového Města k narozeninám. Vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, přeji Ulmanovi z Náchoda.

Protože je pondělí, tak po 13. hodině vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čeká pořad Osobnosti Česka a jako další osobnost Oskar Hess představí trochu víc a samozřejmě osobněji a tak nějak víc dohloubky scénaristu Rudolfa Merknera, který napsal scénář třeba k velice úspěšnému seriálu Vyprávěj a prozradí o sobě něco víc určitě i ze soukromého života, třeba i ze školního života a podobně, tak si můžete poslechnout po 13. hodině. No a v písničkách Od srdce ještě jeden vzkaz, který dorazil. Zahrajte prosím pro moji tetu Hanku k narozeninám. Hodně zdraví, radosti a smíchu přeje Barča s rodinkou.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rockových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Začíná týden pěstounství. Ministři jednají o možných škrtech v rozpočtu na příští rok. České basketbalistky zakončí své vystoupení ve skupině na mistrovství světa večerním duelem s Američankami. A pondělí zůstane oblačné s teplotami do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Pěstouni a případní zájemci o náhradní rodinnou péči mohou například navštívit výstavu s názvem Otevři srdce, dej domov, která potrvá ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové až do 29. září. Další akce spojené s týdnem pěstounství popisuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Ve dnech 7. a 8. září se také uskuteční den otevřených dveří oddělení sociálně právní ochrany dětí v budově krajského úřadu. Vyvrcholením celého týdne bude pak setkání pěstounských rodin v safari parku Dvůr Králové nad Labem.
2: Zastupitelé Dobrušky na Rychnovsku se dnes naposledy v tomto volebním období sejdou na veřejném zasedání. Na programu mají celkem 7 bodů. Jsou mezi nimi třeba úpravy rozpočtu nebo rozpočtová opatření. Schvalovat budou také osobnosti, které převezmou cenu města. Veřejné zasedání začne v 16 hodin ve společenském centru Kině 70. Koaliční politici na úřadu vlády pokračují v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují škrty. Nesouhlasí totiž s navrhovaným schodkem 389 miliard korun. Na jednání s motoristy už ráno dorazili ministři zdravotnictví nebo školství a o úsporách dnes bude vyjednávat i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Podle ní se v příštím roce zmenší třeba podpora obcí.
4: Podpora v příštím roce nebude poskytována malým obcím do 3000 obyvatel ani 10 000 obyvatel, ze kterých se financovaly například obnova místních komunikací nebo veřejných budov. Abychom necukrovali celou zemi vším, ale abychom si vybrali priority, které budeme podporovat.
2: O rozpočtu bude večer jednat i koaliční rada. Kabinet musí návrh schválit do konce září a pak ho předložit sněmovně.
0: Sport.
2: České basketbalistky skončí na mistrovství světa ve skupině. Po porážkách s Itálií a Čínou už jsou bez šance na postup do play-off. Dnes večer je čeká závěrečný duel s obhájkyněmi titulu ze Spojených států. Ten začne ve 20:45.
0: Počasí.
2: Dnešek zůstane oblačný až zatažený s ojedinělým slabým deštěm, a to hlavně na horách. Teploměr ukáže od 21 do 24 stupňů, na horách jenom 15 až 18. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu. A na Hradecku dělníci opravují most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host. Je naprosto.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo Milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budou mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. Mm. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho. A my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungujou a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to znám, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci, sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro 1:1. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má 2 sestry. Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má 2 sestry. Všechny 3 jsou blondýnky. Teta a její segry taky byly všechny blondýnky. Můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu. A já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naší rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro 1:1. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: To, ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně, neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo?
2: Nebyli
3: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne, ne, ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si je posadila, tak
2: no,
3: vyprávějte.
2: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byli jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co teda lf ovi, všechny ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem si kontroloval, jestli to je jako někdy i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu měli dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, my jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako jo. Bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mi to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mi to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějaký.
1: Když ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza,
2: tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo? A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm. To mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba tisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Janí, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. Mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele,

0: Můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a proč bych chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty.
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
0: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se taky deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta, třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam takhle obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, toho bálu, že?
0: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožima, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak. No. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam
1: potkají. No, tak, to je taky z reálného předobrazu.
0: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
1: Asi jo.
0: Což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jenom zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
1: Jirka Mádl se tam schová, ano.
0: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
1: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
0: Šílený.
1: Co se během toho děje? Co během Šílený. Toho cítíte?
0: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Tak já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mi tady karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Když vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
1: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
0: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různý jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malému řízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přejde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
1: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
0: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to... Já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
1: Zóně off.
0: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo, a ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý, jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no, Ale kdyby dneska věděl, že muži nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám. Ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to je opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl. No. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet. No.
1: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku?
0: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
1: Už jste ji napsala, už vyjde v říjnu.
0: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec. A současně Němci, když utíkají, tak se na ním staví jeho kamarád Němec a předá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. A že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
1: A jak se kniha jmenuje?
0: Případ pražské bestie.
1: Případ pražské bestie.
0: A všem to doporučuje, to napínavý.
1: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
0: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda schválila růst minimální mzdy. Od ledna se má zvednout o 2,5 tisíce korun. V Opočně budou zastupitelé v podvečer jednat hlavně o rozpočtu. Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za opatření proti vlkům. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané. A dnešek zůstane oblačný s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat zhruba 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 tisíce korun. V Česku ji pobírá asi 180 tisíc lidí. Zastupitelé Opočna se v 18 hodin sejdou v Kodymově národním domě na veřejném zasedání. Na programu mají celkem 17 bodů, většina z nich se týká městského majetku. Schvalovat budou například střednědobý výhled rozpočtu města nebo převody nemovitostí. Jedním z nich je také převod pozemků v lokalitě Švamberk na město. Mohlo by tam vzniknout nové odpočinkové místo. Počet dlouhodobých detektorářů, kteří spolupracují s Muzeem východních Čech, se loni zvýšil na 108. Oproti roku 2024 v celém kraji přibylo 13. Muzeum aktuálně eviduje zhruba 500 lidí, kteří spolupracují s muzejními archeology na různých úrovních. Ve východních Čechách funguje také program Jak nalézt a nezničit.
2: Program propojuje detektoráře s archeology a učí je, jak při hledání postupovat, aby nález nepoškodili a nestratili se důležité informace o jeho původu. Spolupracovníci procházejí školením a při průzkumech pracují podle pokynů odborníků. Jen loni díky programu předali archeologům 93 souborů z 365 artefakty, 313 z nich bylo kovových. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákaz těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům.
3: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
4: Ať jsou to předpisový ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
3: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Schillerové počítá.
5: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
3: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnešek zůstane oblačný až zatažený s ojedinělým slabým deštěm, a to hlavně na horách. Teploměr ukáže od 21 do 24 stupňů, na horách 15 až 18. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné pondělní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. ČES obnovuje kabelové vedení na vrcholu Sněžky. Práce stěžuje náročný terén a někdy i nepříznivé počasí. A dnes za energetiky vyrazila naše reportérka a výsledek jejího pátrání za chvíli uslyšíte. Dnešní babičky vypadají sice úplně jinak než moudrá a laskavá babička z knížky Boženy Němcové, ale moudré a laskavé jsou pořád stejně. A zvládnout toho přitom musí možná mnohem víc. S Janou Křivskou ze spolku Doteky naděje vás o 14:30 pozveme na volbu Babička roku 2026 Královéhradeckého kraje. Bude se konat ve čtvrtek 10. září v Dobrušce. Budeme pro vás mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík, spoluzakladatel Jojo Bandu. Bylo mu 80 let. Vzpomeneme na něj před 15. hodinou. Zůstaňte s námi, hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

18. ročník olympiády pro starší a dříve narozené, která se konala minulý týden v Havlovicích, ozdobilo několik rekordů. Prvním z nich je účast dříve narozených sportovců. Tentokrát jich z celého Královéhradeckého kraje přijelo neuvěřitelných 501. Poprvé v historii tedy padla magická pětistovka. Oblíbenou akci opět uspořádali místní akční skupina Království Jestřebí hory a tělovýchovná jednota Sokol Havlovice, a to především pro sportovce z regionu. Ale letos pořadatelé přivítali také olympioniky z Červeného Kostelce, Trutnova, Žacléře, Pece pod Sněžkou nebo Dobrušky, kteří se utkali v neobvyklých sportovních disciplínách, jako je minigolf, vrch míčkem, disc golf, nesení míčku na lžíci nebo hot válečkem a paličkou na cíl. Setkání pod azurovou oblohou přineslo i další nej. Nejstarší účastnici bylo 94 let. Nejstarší účastník byl jenom o jeden rok mladší. Vitality a životního optimismu ale měli oba dva na rozdávání. A nejvzdálenějšími účastníky olympiády byli manželé Anna a Mojmír Janíčkovi. Do Havlovic na Trutnovsku přijeli až z australského Adelheid. No a tak tento rekord asi hned tak někdo nepřekoná. Doprovodný program byl opět pestrý a je potřeba zdůraznit, že během olympiády pro starší a dříve narozené v Havlovicích tradičně nejde tak moc o výsledky nebo lámání nějakých sportovních rekordů. Největší přidanou hodnotou je vždycky možnost setkat se, být spolu, popovídat si a zažít pocit sounáležitosti. Náročná akce by se nemohla konat bez velké pomoci armády dobrovolníků a také součinnosti žáků základní školy a mateřské školy Havlovice nebo studentů městského gymnázia v Upici a všem patří velký dík pořadatelů. Odměnou pro všechny pak byly úsměvy a četná slova uznání od všech účastníků. No tak zase za rok na podzim v Havlovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Společnost ČES obnovuje části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce. Náklady jsou podle zástupců společnosti zhruba 1 milion korun. Na místě byla reportérka Kateřina Kohoutová a na ní míří moje otázka. Kateřino, co všechno mají energetici už hotovo? Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak, abych ty práce upřesnila, kde se přesně odehrávají, tak energeticky teď působí mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a česko-polskou hranicí. Právě v těchto místech tu kabeláše vyměňují. No, já jsem tam byla od rána a můžu říct, že dnes jim opravdu počasí přeje, je jasno, pěkná viditelnost, teplota tam kolem 9. hodiny byla plus minus 10 stupňů nad nulou a téměř nefouká, což je důležité. No, ale sami energetici mi říkali, že opravdu zažili dost nepříjemné počasí, kdy byl vítr, pršelo, což samozřejmě ty práce stěžuje, ale na Sněžce to není nic neobvyklého. Celkem mají v plánu obnovit 0,5 kilometru energetických kabelů, konkrétně 96 metrů vysokého napětí a 96 metrů vedení nízkého napětí.
0: Má to nějaký smysl, že ty kabely vyměňují na Sněžce zrovna teď, touto dobou?
1: Určitě má, protože oni čekali, až skončí ta hlavní turistická sezóna, protože v létě, kdo na Sněžce byl, tak ví moc dobře, jak to tam vypadá za pěkného počasí. Těch návštěvníků je tam opravdu plno a těžko by mohli kopat, bagrovat a vytahovat ze země kabely. Teď těch turistů už podstatně ubylo, takže proto ty práce hnedka po letní sezóně začaly. Vyměnit ty kabely musí, protože vedení už je zastaralé, no a místy už řekněme, vykukovalo ze země, mohlo to být i nebezpečné. Je to tím, jak tu lidé neustále prochází a vlastně ta zemina tady ubývá. Navíc práce je potřeba stihnout do zimy, ale jak jsem říkala, počasí zatím relativně přeje. Chtějí mít do září hotovo.
0: Říkala si kopat, bagrovat, vrchol Sněžky a její okolí patří k nejvíce chráněným lokalitám v Krkonoších a v České republice, tak omezuje to nějak práce energetiků?
1: Pracem samozřejmě předcházela dohoda a domluva se správou Krkonošského národního parku. Pracovníci musí dodržovat stejná pravidla jako návštěvníci, to znamená, že nevstupují do těch chráněných míst, vše dělají pokud možno šetrně. Náročné je to ale velmi na logistiku, protože doprava na vrchol Sněžky je komplikovaná a mluvčí energetiků Šárka Beránková-Lapáčková mi potvrdila, že například doprava bagru na vrchol trvala 4 hodiny.
0: ČES tedy obnovuje kabelové vedení na vrcholu Sněžky a za energetiky se tam dnes vydala reportérka Kateřina Kohoutová. Děkujeme za informace, hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Když se řekne babička, tak vás asi napadne moudrá a laskavá žena, taková nějaká jako babička z knížky Boženy Němcové, ale dnešní babičky vypadají úplně jinak. Ovšem moudré a laskavé jsou pořád stejně a ještě k tomu toho musí přitom zvládnout možná mnohem víc. S Janou Křivskou ze spolku Doteky naděje vás teď pozveme na volbu babička roku 2026 Královéhradeckého kraje, která se bude konat ve čtvrtek 10. září. V Dobružce, paní Jano, vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak babička může i dnes být tím velkým srdcem, velkou náručí, v níž jsme jako děti vždycky našli pomoc a pochopení k těm našim rošťárnám. A my teď ale, paní Jano, budeme mít pro naše posluchače pozvání na čtvrtek do velkého sálu Společenského centra v Dobružce, kde hlavní roli budou mít ty současné moderní babičky, když to tak řekneme. Sejdou se tam z celého Královéhradeckého kraje. Co je to za akci teda?
1: Je to akce Babička roku, která se pořád koná v Dobružce. Je to, jak již bylo uvedeno, 10. září od 15 hodin ve velkém sále Společenského centra Kina 70. Akci pořádá spolek Doteky naděje pod záštitou Královéhradecké rady seniorů. Ještě je poslední informace, 30 volných vstupenek, takže kdo má zájem, tak je možné tyto vstupenky si telefonicky zamluvit a potom si je na pokladně vyzvednout.
0: 30 volných vstupenek ano. Do velkého sálu, to není moc, takže
1: to není
0: fajn.
1: Moc, ano,
0: to znamená, že o akci je zájem z hlediska teda nebo ze strany diváků, super.
1: Ano.
0: Proč jste se, paní Jano, do organizace volby krajské babičky roku vlastně pustili? Co vás k tomu vedlo?
1: No, vedlo nás k tomu, že jsou různé soutěže, jak pro mladé, nebo i pro hudební scéně, a tak jsme si řekli, že babičky by si zasloužily také ocenění za jejich snahu, úsilí, lásku a všechno, co dělají nejen pro vnoučata, ale pro děti, takže by si zasloužily také za toto vše ocenění Babička roku.
0: Vy sama jste babička?
1: Já sama jsem trojnásobná babička,
0: no, ano. Takže víte, o čem mluvíte, trojnásobná babička stále ještě v pracovním poměru.
1: Samozřejmě a dlouho budu.
0: A jako většina dnešních babiček, ty dnešní babičky, my to nemáme jednoduché.
1: Ne, neustále vytížení, jak pracovně, tak i soukromně. Takže proto. Ano, takže proto.
0: Aby se ta role babičky v dnešní společnosti vlastně společensky zviditelnila a aby se zdůraznilo, že to vůbec není lehké a přitom je to tolik důležité.
1: Přesně tak.
0: A kde se vzaly ty skvělé odvážné babičky, které se v soutěži v Dobružce představí?
1: No, zatím jsou utajené babičky, jejich 6 přihlášených a samozřejmě jejich identita se představí až vlastně na samotné soutěži.
0: A přihlásili se sami?
1: Přihlásili se sami, ano, přihlásili se sami.
0: Takže jsou
1: dobrovolné,
0: odvážné, to je pravda.
1: Jsou odvážné, ano.
0: V čem budou soutěžit, jaký bude ten program?
1: Budou 3 soutěžní disciplíny, potom bude rozhovor s moderátory. Jestli mohu prozradit, kdo budou moderátoři,
0: no
1: tak jsou to velice významné osobnosti a herecké osobnosti. Bude to Jan Přeučil a Eva Hrušková.
0: Manželé. Také už děda s babičkou také, mnohanásobní.
1: Ano, takže vlastně budou s tím mít i zkušenosti, takže to budou moderovat i v tomto duchu, ano.
0: Takže babičky budou soutěžit a to asi nebude to jediné, co diváci uvidí ještě. To je taková vlastně jako taková společenská, takový program kulturní, dá se říct, to bude, ne?
1: Přesně tak, ano, budou vlastně soutěžit ve třech disciplínách vybraných. Potom bude i zajímavá módní přehlídka ve stylu pohádky, pohádková módní přehlídka a potom každá vlastně účastnice si vybere svůj volný program. Takže jedna ze zábav tam bude třeba hra na ukulele a další bude překvapení.

0: No a tam bude nějaká porota, která vybere
1: tu nejbabičku? Bude šestičlenná porota, ano, samozřejmě, která vybere vlastně tu babičku roku.
0: A to se tam ještě všichni dozvědí na místě?
1: To se všichni dozvědí na místě, bude vylosována vlastně na první, na druhé a na třetí místo a dostanou hodnotné a nádherné dárky.
0: Paní Jano, v Hledišti bude samozřejmě potřeba velká podpora. Tak vy jste na začátku říkala, to je skvělé, že velký sál společenského centra je téměř plný, takže ještě 30 posledních míst. Ano. Kdo by tedy chtěl se téhle, to je poprvé v Dobrušce.
1: Je to poprvé v Dobrušce,
0: takže téhle
1: ano.
0: premiéry zúčastnit, tak můžete nám dát nějaký třeba kontakt nebo web nebo sociální sítě, kde je ten program, plakát, pozvánka, informace?
1: Určitě web je na stránkách spolku Doteky naděje, takže je možné na seznamu si dohledat spolky Doteky naděje a tam vlastně je letáček, anebo přímo na telefonním čísle v Dobrušce na 724 965 051, tam je možné si ten lístek zarezervovat na jméno a v den vlastně pořádání si ho vyzvednout v pokladně.
0: Řekli jsme vůbec, v kolik hodin to začne? 10.
1: Od 15. říkali, od 15.
0: Čtvrtek 10. září.
1: Čtvrtek 10. září od 15. do 17. hodin ve společenském centru Kino 70 v Dobrušce.
0: Volba babička roku 2026 Královéhradeckého kraje, na kterou vás za spolek Doteky naděje přišla do studia Českého rozhlasu Hradec Králové pozvat paní Jana Křivská. Děkujeme. Jsem zvědavá, jak to teda dopadne.
1: Doufáme, že dobře. A jenom chci ještě říct, že vítězná babička roku se účastní celostátního kola, které bude proběhne v Olomouci dne 27.10.26.
0: Děkujeme za pozvání, držíme všem babičkám palce i vám, ať zvládnete to pořadatelské, co vás čeká. Je to poprvé, když se vám to povede, tak předpokládám, že ne naposledy.
1: No samozřejmě, že bude následovat další kolo, určitě.
0: Děkujeme, krásný den.
1: Krásný den, shanou.

0: S Českým rozhlasem Hradec Králové si můžete v září osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v ní ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Je pondělí 7. září, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ve věku 80 let zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík. Výraznou část své kariéry spojil se skupinou Jojo Band, kterou založil se svým bratrem Vladimírem. Vydal taky několik sólových alb a hrál v muzikálech.
1: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.

0: Jojo Bandu se vystřídala během let celá řada hudebníků, třeba i Ondřej Hejma. Jeho jádro ale tvořili bratři Tesaříkovi. Mladší bratr Vladimír zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola. V roce 2011 popsal Richard Tesařík v rozhovoru pro Radiožurnál, co ho na reggae zaujalo.
1: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání. Jako, ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
0: Richard Tesařík se ale věnoval hudbě i mimo kapelu. Působil jako solový zpěvák a byl autorem vlastních písní. Zkušenosti postupně předával taky jako učitel.
1: Já jsem začal učit teď na podzim na Mezinárodní konzervatoři obor zpěv, hlavně interpretaci tedy, ale zpěv tam učím takový pokročilejší žáky.
0: Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval i ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili například v muzikálu Galileo, Touha nebo Tajemství. Richard Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
2: My jsme začali tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo, sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
0: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Martin Fischer, Český rozhlas.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Železniční trať mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí čeká velká přestavba. Vláda zatím nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. České basketbalistky zakončí mistrovství světa soubojem se Spojenými státy. A noc bude oblačná, ale postupně se má vyjasňovat. Teploty klesnou na 13 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Správa železnic vypsala soutěž na přestavbu 20-kilometrového úseku důležité regionální železniční tratě mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí na Rychnovsku. Maximální cenu stanovila na 6 miliard a 890 milionů korun. Stavbaři na trati vybudují druhou kolej a opraví stanice a zastávky. Rychlost vlaků se zvýší až na 160 km v hodině. Práce by měly začít v březnu příštího roku a trvat do konce roku 2029. Náchod připravuje stavbu vlastního centra péče o zvířata. Vznikne v místní části Bělovez. Nové zařízení podle zástupců města nemá sloužit jen jako klasický útulek pro nalezená zvířata, ale taky jako komunitní místo otevřené veřejnosti, školám i dobrovolníkům. O jeho neformálním názvu rozhodnou v anketě sami obyvatelé.
3: Město lidem nabízí celkem 5 variant, například jména Artík, Poklad nebo Napomezí. Názvy odkazují na místní historii, pověsti i samotnou polohu Náchoda na českopolském Pomezí. Oficiální název sice zůstane Centrum péče o zvířata Náchod, vybrané jméno ale bude zařízení používat v běžné komunikaci. Hlasovat můžou lidé pomocí městského systému Munipolis. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinerií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. Sport. České basketbalistky se rozloučí se světovým šampionátem v Berlíně zápasem ve skupině s hlavními favoritkami na titul. Už bez šance na účast v play-off změří od 8:45 večer síly s Američankami. Světové jedničky a olympijské šampionky na mistrovství světa neprohrály 32 zápasů v řadě a slavili zisk 4 trofejí. Co výběr trenérky Ptáčkové večer čeká, popisovala po úvodních dvou celkem těsných porážkách jediná Češka hrající v Zámoří Eliška Joklová.
4: Ještě o 2 levely vyšší basket, než jsme tady hráli teďka. Budeme do toho chtít jít s nasazením, s jakým jsme do toho šli poslední 2 zápasy, ukázat hru, jakou jsme hráli, a uvidíme, jaký bude výsledek, ale myslím si, že se určitě nevzdáme, což jde vidět tady na tom turnaji. Počasí.
1: Noc přinese oblačno, ale obloha se bude postupně vyjasňovat. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, na Broumovsku k 6, na horách na 11 až 8 stupňů. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a za chvíli se spojíme s redaktorkou Zuzanou Boučkovou, která si dnes prošla novou naučnou stezku v Pilníkově. V září a říjnu se rozezní varhany v podhůří Orlických hor už po 30. Za 30 let se Orlicko-Kladský varhaní festival stal renomovanou mezinárodní hudební událostí. Vystupují na něm české umělecké osobnosti a hosté z mnoha zemí. Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové bude o 15:30 hostem zakladatel, pořadatel a dramaturg festivalu Varhaník Michal Novenko. Nabídneme vám také možnost inzerovat v našem vysílání v Radiobazaru. Hezký poslech.
2: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne. Okamžiky české přírody zachycené nejlepšími českými fotografy. Taková je výstava Czech Nature Photo v galerii u přívozu v Hradecké studijní a vědecké knihovně. Ukazuje českou krajinu, divoká zvířata, ptáky, hmyz, rostliny i nenápadné detaily, které často míjíme bez povšimnutí. Právě objektiv fotografa dokáže zastavit okamžik, odhalit skrytou krásu přírody, připomenout, jak vzácný a živý svět nás obklopuje. Vystavená kolekce fotek je sestavená především z fotografií oceněných v kategorii cena za nejlepší fotografii české přírody napříč jednotlivými ročníky a nabízí průřez tím nejlepším, co čeští fotografové v naší přírodě zachytili. A výstava je doplněna také o výjimečný soubor 10 snímků oceněných titulem Fotografie roku. Tyto fotky představují vrcholné okamžiky jednotlivých ročníků soutěže. Tvoří takovou silnou vizuální kroniku 10 let soutěže Czech Nature Photo. Jsou to snímky, které obstály i před mezinárodní porotou. Zaujaly svou výtvarnou kvalitou, jedinečností zachyceného okamžiku nebo schopností vyprávět příběh. Tak to je dnes k vidění naposledy, protože se bude konat slavnostní zakončení výstavy Czech Nature Photo. A bude to dnes od 17 hodin ve studijní a vědecké knihovně Hradci Králové v její galerii u přívozu. Můžete se přijít podívat a rozloučit se s expozicí oceněných fotografií české přírody. Vstup je volný.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jsme ve spojení s redaktorkou Zuzanou Boučkovou. Ta si dnes prošla novou naučnou stezku v Pilníkově. Zuzano, vítám tě ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Ty už máš za sebou velkou část té trasy. Jaké bylo nebo je to tvoje putování?
2: Bylo nádherné. Hlásím se vám teď přímo z holu u vyhlídky na Spravedlnosti. Je tu příjemně a musím říct, že přestože je všední den, na stezce je dost živo. Potkala jsem tu děti z Trutnovské základní školy, cyklisty i rodiny z kočárky a také seniory na procházce. A co je úsměvné, snad polovina z nich jde po naučné stezce s košíky v ruce. Lidé spojují poznávání na stezce s houbařením a já jsem tady našla několik praváků a babek. Děti tu jinak pobíhají od stanoviště ke stanovišti a dospělí se baví u vědomostních kvízů, takže je tu vážně krásná příroda a pohodová nálada.
1: Ty jsi, Zuzko, prošla většinu z těch 21 zastavení, což je asi 5 kilometrů. Které atrakce tě po cestě nejvíc bavily a co ses tam dozvěděla?
2: Je toho docela dost. Pro nejmenší jsou absolutními hity hry Vodní kolotoč a Oříšku hop. Mě osobně okouzlil edukační dendrofon. To si vezmete do ruky dřevěnou paličku, klepnete do polínka lípy, dubu nebo smrku a slyšíte ten obrovský rozdíl v tónu a rezonanci. Krásně zpracované je i zastavení Les není smetiště. Tam člověk totiž vnímá natvrdo fakta, jak dlouho se v přírodě rozkládá obyčejná petláhev nebo žvíkačka, což nás všechny donutí na stezce k zamyšlení. A u myslivecké mluvy jsem si konečně ujasnila, že když myslivec mluví o lopatě u daňka, myslí tím jeho ploché paroží. Mimochodem, s živými daňky a divokými prasátky se můžete seznámit hned na startu stezky.
1: Takže takový mix zábavy a poučení pro celou rodinu. A co ten cíl cesty na vrcholu, u kterého teď stojíš? Jaký je výhled? Je tam něco vidět z vyhlídky na Spravedlnosti?
2: Já se budu opakovat. Ten výhled je za tu trochu námahy do kopce naprosto senzační odměnou. Na vrcholu stojí krásné zastřešené dřevěné posezení s panoramatickou mapou. Vidíte odsud celé východní Krkonoše jako na dlani, Černou horu i pomezní boudy. Lidé tu sedí na lavičkách, svačí a užívají si klid. A po stezce jsou pro děti lákadlem frotážové pulty, kde si přiložíte papír na relief, tuškou ho obkreslíte a máte nakreslený obrázek i s hádankou. Myslím si, že je to perfektně vymyšlená, zábavná a zároveň naučná stezka. A dá se dokonce chodit i v zimě.
1: Tak děkujeme za informace Zuzaně Boučkové. Návštěvu Pilníkova můžeme doporučit všem posluchačům a pro ty z vás, kteří chcete vidět na vlastní kůži, poznat, jak to tam vypadá, Zuzana Boučková zase fotila, natáčela na mobil, takže fotogalerii a autentická videa, nevím, jestli i s tím ptačím zpěvem, který teď slyšíme, z její dnešní výpravy najdete na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzanu Boučkovou zdravíme a přejeme pěkné odpoledne.
2: Přeji krásné odpoledne a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

tmé nebojím. A počuť hlasné stereo a výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Chtěla jsem se zeptat, několikrát jsem poslouchala.
2: A nevím, kdy se sváží papír. Poraďte.
3: Jsem kardiák a beru léky na ředění krve.
0: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý všední den po 11. hodině.

0: Dobré odpoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. V září a říjnu se opět rozezní varhany v podhůří Orlických hor, a to už po 30. Za 30 let se Orlicko-Kladský varhaní festival stal renomovanou mezinárodní hudební událostí. Vystupují na něm české umělecké osobnosti a hosté z mnoha zemí. A já vítám ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové zakladatele, pořadatele a dramaturga festivalu varhaníka Michala Novenka. Můžu to tak říct, to všechno děláte. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak.
0: Pane Novenko, když se ohlédnete za těmi 30 roky práce na festival a pro festival, musíte mít radost, protože Orlicko-Kladský varhaní festival představil snad všechny významné české varhaníky, dal příležitost mnoha začínajícím talentům a ti tehdy mladí se dneska po letech vracejí na festival už jako mezinárodně etablované osobnosti, tak kromě té vší práce máte z toho taky radost určitě.
1: Samozřejmě, protože bez radosti a bez nadšení se takováhle věc dělat nedá.
0: S varhaníky vystupují taky mladí nadaní umělci z jiných jako oborů vlastně hudebních, pět pěvci, hráči na různé nástroje. Bude to taky letos?
1: Samozřejmě. Na řadě míst si pořadatelé dokonce přímo přejí, aby byl varhaní koncert zpestřen nějakým dalším spoluúčinkujícím, takže tomu samozřejmě rádi vždycky vyjdeme vstříc. A účinkují u nás opravdu nejenom ti mladí a začínají, ale samozřejmě taky renomované umělecké

0: je Orlicko-Kladský, protože zasahuje také do Polska a i tam jsme měli možnost využít celou řadu krásných lokalit. A je to tak, že máme určité opěrné sloupy toho festivalu a kromě toho celá řada měst a obcí se třeba připojí občas, některé dokonce se zapojili třeba jenom jednorázově, ale zkrátka ten seznam za těch 29 let narostl do úctyhodných rozměrů. V průměru míváme každoročně kolem 20 koncertů.
1: No a je vlastně dobré si přitom uvědomit, kolik varhan těch nástrojů tady v regionu nebo z té polské strany je, existuje a hraje.
0: Určitě. Je to krásné i v té souvislosti, že v posledních letech se snažíme i spojovat síly, s kým jen to jde, protože organizace se potýká čím dál s většími problémy, co se týká přízně nadřízených úřadů, které by nás měly podporovat, ale dělají to čím dál ubožeji. Tak například se propojujeme také s dalším festivalem Vzkříšené varhany, nebo se nám daří spolupráce s Filharmonií Hradec Králové. Díky jejímu přispění a jenom s její pomocí se nám třeba letos podařilo k tomu jubileu získat jednoho z nejprestižnějších světových varhaníků vůbec, Karola Mosakovského, který mimochodem zahájil svou kariéru vítězstvím v soutěži Pražského jara a dnes je titulárním varhaníkem chrámu Saint-Sulpice v Paříži, což je jedno z nejprestižnějších varhanických míst světa.
1: A bude hrát tady na varhany
0: ano,
1: v Hradecké filharmonii?
0: Bude hrát v neděli 4. října v sále Filharmonie Hradec Králové.
1: To jsou nové varhany, tam je nový nástroj. Ano, ano. Z těch starých, historických, kde už se festival všude konal, máte nějaké opravdu v srdci, na které nedáte dopustit nějaké místo?
0: Ano, určitě na prvním místě bych jmenoval Rychnov nad Kněžnou. Tam se dokonce v loňském roce podařilo uspořádat mezinárodní sympozium týkajících se právě snahy tyto varhany stylově zrekonstruovat, zrestaurovat a uchovat je pro další generace, protože to je opravdu unikátní nástroj, ale máme tam celou řadu nástrojů ještě starších varhan z 18. století, jako třeba v Žamberku, Vamberku, Novém Hrádku a na dalších místech.
1: Pane Novenko, je to 30. ročník jubilejní, tak vy jste připravil na 15. září v 17 hodin v knihovně města Hradce Králové na začátku festivalu takovou besedu speciální.
0: Ano, rozhodl jsem se a zase díky ohromné vstřícnosti městské knihovny Hradce Králové se podařilo zorganizovat akci, která bude takovou prezentací a zároveň besedou s účastníky a jmenuje se to Putování za světovými varhanami, ale samozřejmě to bude v kontextu toho 30. ročníku Orlicko-Kladského festivalu, takže právě připomenu to, že i některé z našich nástrojů patří mezi ty světové.
1: To bude 15. září v 17 hodin v Hradecké knihovně městské a hned 16. září v 19 hodin ve Vamberku začne festival.
0: Ano. Tam začne už opravdu ta koncertní část festivalu, která letos zahrnuje přesně 20 koncertů. Takže je to i taková pěkná numerologie, že vlastně máme 30. ročník, koncertů je 20, začínáme 15. a všechno se potom dovrší 10.10. závěrečným koncertem v Novém městě nadmetují. A mezi tím samozřejmě proběhne celá řada akcí po celém kraji, po celých východních Čechách i právě v té Kladské kotlině.
1: Ten program je velmi dlouhý. Tak kde je kmání, kdyby někdo chtěl na některý koncert, kde ho najde ten program?
0: Tak samozřejmě jsme dneska v internetové době, takže webové stránky festivalu se nejlépe najdou přímo zadáním www.ok-organfestival.eu.
1: Mm-hmm. Takže Orlicko-Kladský varhaní festival a na
0: s tou příponou EU, že EU, jsme zkrátka evropští.
1: Zkrátka evropští. A na tuto mimořádnou hudební událost, která se na září a říjen v našem regionu a nejen u nás, ale i na polské straně vlastně té hranice chystá nás přišel pozvat

0: varhaník Michal Novenko, pořadatel Orlicko-Kladského varhaního festivalu. Děkujeme a mnoho krásných zážitků posluchačům i vám přejeme.
1: Děkuji. Věřím, že se nám to vydaří.
0: Pěkný den.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, telefonní číslo, na které můžete zavolat, jste právě slyšeli, tak jestli máte něco k inzerci, na nic nečekejte a volejte do studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
2: Dobré odpoledne. Já bych vám nabídla tentokrát rozbitou starou malou tahací harmoniku ruského typu a byla by levně, jestli by někomu třeba se nehodila na nějaký náhradní díly nebo tak.
1: Mm-hmm. Jaké číslo máte?
2: Bylo by to 731-589-248.
1: Mm-hmm. Děkujeme, pěkný den.
2: Mockrát vám děkuji, hezký den.
1: Naschledanou. Tahací harmonika ruského typu je sice rozbitá, ale kdyby se někomu hodila třeba na díly nebo by si uměl opravit, levně nabízí paní na čísle 731 589 248 Radio Bazar. Vítejte, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Mohla bych mít inzerát?
1: Ano, povídejte, jste v Radio Bazaru.
3: Nabízím 2 střešní okna Velux, asi 10 roků stará, v dobrém stavu, jedno za 1000 korun a je to Králové Dvorsko na telefonním čísle 736 785 43.
1: Tak chybí nám jedno číslo, 736 785
3: 434.
1: 434, čtyřka na konci. Aha, dobře, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
3: Taky děkujeme, naslyšenou.
1: Paní nabízí 2 střešní okna Velux asi 10 letá v dobrém stavu na Králové Dvorsku na čísle 736 785 434 a Radio Bazar pokračuje. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Slyšíte mě?
1: Slyším vás dobře. Když si vypnete rádio, uslyšíte nás ještě líp.
4: Já jsem tady ze Dvora Králové. Mm-hmm. A chtěla bych nabídnout velkou pečici pánev.
1: Ano.
4: Je to pro větší rodinu, je to nevhodný dárek.
1: Mm-hmm.
4: A já bych dala číslo teda, jo?
1: Dejte.
4: 702 mm-hmm. 871 086 086 poslední.
1: Ano, ano, ano, máme. Hezký den, naslyšenou.
4: Děkuji, naschle.
1: Paní nabízí velkou pečící pánev pro velkou rodinu, nevhodný dárek na čísle 702 871 086 a volala ze Dvora Králové nad Labem. Pokračujeme. Dobré odpoledne, Radio Bazar. Slyšíme se, dobrý den. Dobré odpoledne, Radio Bazar, slyšíme se.
5: Já nabízím k prodeji automobil Škoda Fabia, rok výroby 2009, objem 1,4, je tam platná technická 2028 a do konce února roku 2027 platná dálniční známka. Auto je v dobrém stavu, zájemci mohou volat na telefonní číslo 724 514 827 a nebo 724 514 828.
1: Díky, hezký den a naslyšenou.
5: Taky děkuju, naschledanou.
1: Paní nabízí auto Škoda Fabia z roku 2009, 1,4, má technickou kontrolu do roku 28 a známku dálniční ještě platnou. Je v dobrém stavu a volejte 724 514 827 nebo osmička na konci. Vítám vás v Radio Bazaru. Dobré odpoledne, co máte?
6: Dobrý den, já bych prodal nový velký mobilní grill na opékání prasat, ovcí, kýt, bůčku, kuřat a všeho ostatního. Příkon je 220 voltů, plynová regulace otáček, celoroční provoz i na příznivém počasí. A je to na telefon 739 772 746. Děkuju.
1: Mm-hmm, hezký den, naslyšenou. Velký grill mobilní s celoroční možností provozu, na kterém se dají opékat i velké kusy masa, nabízí pán na čísle 739 772 746 a Radio Bazar pokračuje vaším inzerátem. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Chtěl bych nabídnout autogenní soupravu. Velký bomby 2 plus 1. Dále bych tady měl špalíkovačku. Do průměru větví 8 až 10 cm je to na podvozku a má to vlastní motor, pohon. Uh-huh. Je to Honda za čtyřkolku za malotraktor. Uh-huh. A dál tady mám pak chomouty jako na okrasu.
1: Chomouty.
7: Chomouty a uh-huh. jezdecké sedlo.
1: A sedlo.
7: Je to Holíčko.
1: Uh-huh.
7: 604.
1: Ano.
7: 82 73 90. Děkuji.
1: Pěkný den, naslyšenou. Pán nabízí autogenní soupravu 2 plus 1 velké bomby, špalíkovačku zkousne větve do 8 až 10 cm v průměru, má vlastní podvozek a motor a dále chomouty, koňské chomouty třeba na ozdobu nebo jezdecké sedlo na holicku. 604 82 73 90. Radiobazar bude pokračovat zítra odpoledne po půl čtvrté.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

15:54. Po zprávách v 16 vás čeká dnešní Humoriáda. Jejím hostem bude herečka Carmen Majerová a provede vás Patrik Rozehnal. Pěkně se bavte.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Minimální mzda stoupne příští rok o 2,5 tisíce korun. Jičín vydražil pozemky pro bytovky v bývalých kasárnách. Fotbalisty pražské Slávie opouští brankář Jindřich Staněk. A noc bude oblačná, ale postupně se má vyjasňovat. Ochladí se na 13 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Jičínská radnice dopoledne vydražila 4 pozemky pro stavbu bytových domů v areálu bývalých kasáren za vyvolávací cenu 82,5 milionů korun. Do dražby se přihlásil jeden zájemce. V areálu město pozemky postupně prodává od konce loňského roku. První stavby rodinných domů by v oblasti mohly začít koncem letošního roku. Skalní hrad Drápské Světničky v Českém ráji bude pro veřejnost přístupný později. Státní lesy tam od loňska obnovují turistické trasy. Hotovo by mělo být na konci září. Opravy se ale o měsíc prodlouží. Příčinou jsou práce spojené s nestabilním podložím. Skalní hrad podléhá erozi, vysvětluje technik Jan Ješek.
3: V tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu, kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš, ono to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách.
0: Drápské Světničky jsou uzavřené od roku 2021. Práce už letos nabraly zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého. Sport. Z fotbalové Slávie odchází brankář Jindřich Staněk. Český reprezentant totiž míří na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. Pražané to oznámili na svých sociálních sítích s tím, že se gólman může v zimní přestávce do Edenu vrátit. Počasí. Noc přinese oblačno, ale obloha se bude postupně vyjasňovat. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, na Broumovsku k 6, na horách na 11 až 8. Zafouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: U Chlumce nad Cidlinou si dejte pozor na silnici mezi Kladruby a obcí Lučice, kde boural motorkář. Na místo jedou záchranáři, projíždějte tam velice opatrně. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu taky byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
6: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
5: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
1: Humoriáda.

0: hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávěli.
3: Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Jako pirátská loď, to jako tady...
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, to jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po hlitele po lese s pirátama.
3: Ne, ale, to tak vypadalo, že ta
5: romantika... To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. Ne. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásný. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste prosím vás blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrthodina a se a uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Tak, co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás posílí. Ten nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešíval, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Mayerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum,
1: ano.
2: Starodávné, nádherné,
1: pevnost,
2: v podstatě
1: tam
2: arabské,
1: přivěz do přístavu,
2: pevnost, ale teď to je prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře,
1: jo,
2: i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala
1: asi,
2: jsem.
1: Asi, že to...
2: Zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: Ta, co plave. S hlavou nad
2: ledině. Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa. A tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Mayerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen,
4: její
3: hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humorejádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale
2: ano.
3: Nikdo.
2: Dobře. Dobrá,
3: a,
2: ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy, dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne, vám přeje posluchačka Stanislava, vám. Patriku a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni Naďa, brýli.
7: Všichni zvracno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pánové, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem,
9: víš? Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Je takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona jde protisměru.
10: Ne.
9: Já vím, já si to můžu představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialové. A ona říká, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
10: meditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano,
10: což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no
10: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
2: no.
10: Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
10: drhnu
2: podlahu. Žehlička a vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano.
2: Meditace
10: nebo,
2: žehličkou.
10: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední slova, ty šlágvorty.
10: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
10: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju. Ta svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Zek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu, tak z čeho teď vybereme?
1: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
0: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
2: Janíku, bude za 5 minut 7.
3: No a co?
2: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
3: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
2: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych to řekla.
3: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
2: Ano, totiž ne.
3: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
2: Ale to on právě chce.
3: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht.
2: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
3: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
2: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
3: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
2: V tangu.
3: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
2: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
3: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
2: Ano.
3: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
2: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
3: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
2: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
3: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
1: Pracovně bohužel ne.
0: Ani s jedním?
1: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila, už je to mnoho let, v televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu, já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
0: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
1: Ano. Zkoušeli byla to se? Taková ta komedie. Ano.
0: A byl čas na to zkoušení. Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
1: ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
0: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás
1: tak
0: herců.
1: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
0: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího vzpomínáte ráda, Carmen?
1: No... Ježišmarja,
0: z takových těch velikánů, jsem... jako by, já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
1: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
0: To on měl rád, to je pravda, ano, tyto pořady.
1: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. Ještě, no teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
0: S Krejčíkem jste točila?
1: Ne, taky bohužel.
0: Bohužel ne.
1: Bohužel ne.
0: Možná štěstí.

0: Ne, ne, ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra, ano. Že byl úžasný.
1: Petr to
0: a
1: říká.
0: A jeho, no, takový, ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby
0: ale
1: a účesy.
0: On byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let. A
1: úžasný.
0: On tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To bylo
0: hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
0: to bylo
1: všechno.
0: Nádherný, ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem, vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04 nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Rodičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jenžurová, Petr Nárožní, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžurová, Petr Nárožní, Milan Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Tych jste oba starý.
9: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: Ale jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
9: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
9: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, no, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne, ne.
1: Ne, ne. A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my ne. Jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buď mi pěšky já vám rozumím. Na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec, no to vůbec, ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani,
1: to už
3: ani
1: by bylo
3: tenkrát, když jsme
1: tak...
3: byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč, a nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klapka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Satinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás, Patriku. Zdraví, paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Věda pořalejch už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštvál.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Když vám takhle nosí mistra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje okýnko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdá si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinový valčík, tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, tamhle v rohu. doufám, kehrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda neplánuje regulovat ceny benzínu a nafty. Královéhradecký kraj opravil za bezmála 50 milionů korun dílny střední řemeslné školy v Jaroměři. Železniční trať mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí čeká velká modernizace. A zítřek bude slunečný a teplý. Teploty překročí 30. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
3: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
2: Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr benzínu stál v průměru 43 korun a 62 haléřů, tedy o korunu a 58 haléřů víc než před týdnem. Nafta je dražší o korunu a 45 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 47 korun a 21 haléřů. Královéhradecký kraj dokončil opravy truhlářských dílen střední školy řemeslné v Jaroměři. Za stavební práce zaplatilo hejtmanství přes 46 milionů korun, říká mluvčí Dan Lechman.
4: Dílny se nachází v samostatném uzavřeném areálu v blízkosti železniční tratě. Rekonstrukce zachovala jejich dosavadní účel, výrazně ale zlepšila technický stav jednotlivých objektů i jejich energetické vlastnosti.
2: Správa železnic vypsala soutěž na přestavbu 20-kilometrového úseku důležité regionální železniční tratě mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí na Rychnovsku. Maximální cenu stanovila na 6 miliard 890 milionů korun. Stavbaři na trati vybudují druhou kolej a opraví stanice a zastávky. Rychlost vlaků se zvýší až na 160 km v hodině. Práce by měly začít v březnu příštího roku a trvat do konce roku 2029. Sport. Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno a teplo. Jasnou oblohu doplní teploty 28 až 32 stupňů, na horách 20 až 23. Pofukovat bude jen slabý jižní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové počítejte s uzavírkou v Hrubínově ulici u mateřské školy. Důvodem je oprava povrchu vozovky, která potrvá do 21. září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Je pondělí 7. září, 17 hodin a téměř 4 minuty. ČES obnovuje kabelové vedení na vrcholu Sněžky. Práce komplikuje náročný terén a někdy i nepříznivé počasí. Na nejvyšší českou horu vás vezmeme v našem vysílání za chvíli. Na počasí se zeptáme meteorologa Jaroslava Tučka. V Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Za okamžik se také dozvíte, co si pod tímto názvem představit. Bývalá hořická synagoga je i po prázdninách pod hodě přístupná, i když pokračuje její rekonstrukce. Nabídneme vám reportáž. Vychází kniha Proměny Dobrušky a Opočna. Více se dozvíme od ředitelky Dobrušského muzea Pavlíny Žďárkové. Takový bude den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: Provede vás a příjemný poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: S přehledem zpráv je ve studiu Alena Brantová.
2: Město Jičín dopoledne vydražilo 4 pozemky pro stavbu bytových domů v areálu bývalých kasáren za vyvolávací cenu 82,5 milionu korun. Do dražby se přihlásil jeden zájemce. V našem kraji začíná týden pěstounství. Pěstouni a případní zájemci o náhradní rodinnou péči můžou například navštívit výstavu s názvem Otevři srdce, dej domov, která potrvá ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové až do 29. září. Další akce spojené s týdnem pěstounství popisuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Ve dnech 7. a 8. září se také uskuteční den otevřených dveří oddělení sociálně právní ochrany dětí v budově krajského úřadu. Vyvrcholením celého týdne bude pak setkání pěstounských rodin v safari parku Dvůr Králové nad Labem.
2: A další podrobnosti přineseme už za pár minut. Ve dvoře Králové nad Labem začíná tradiční podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení a železného šrotu. Potrvá do čtvrtka. Svozové auto do té doby objede ve městě a okolí víc než 30 míst. Lidé tak s odpadem nemusí na sběrný dvůr. Zastupitelé Opočna se za hodinu sejdou v Kodymově národním domě na veřejném zasedání. Na programu mají celkem 17 bodů, většina z nich se týká městského majetku. Zastupitelé Dobrušky na Rychnovsku naopak už hodinu jednají na posledním veřejném zasedání v tomto volebním období. Probírají například úpravy rozpočtu nebo rozpočtová opatření. Schvalují taky osobnosti, které převezmou cenu města. Divadlo Járy Cimrmana večer zahájí svou jubilejní 60. sezónu. Jejím prvním představením bude hra Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové. V hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Společnost ČES Distribuce obnovuje části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce, tedy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a českou polskou hranicí. Náklady jsou podle zástupců polostátní společnosti zhruba 1 000 000 korun.
1: Přes 1600 metrů nad mořem, teplota kolem 7 stupňů nad nulou, naštěstí bez deště.
2: Počasí nám přeje, ale není to tak vždycky. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
1: Říká Šárka Beránková-Lapáčková, mluvčí východočeské energetiky. Jak ty podmínky tady na vrcholu naší nejvyšší hory jsou náročné?
2: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku samozřejmě. Například bagr jsem jel 4 hodiny.
3: Tady to potřebujeme uvolnit. Odeber to tam, prosím tě. Nadzvihni to. Jo, dobrý.
1: Proč vlastně vůbec dochází k výměně kabeláže?
4: Je to z důvodu dožití tohoto zařízení. Potřebujeme zařízení obnovovat, aby bylo spolehlivé.
1: Pavel Plšek, je potřeba odházet v místě, kde ty kabely vedou kamení, vyndat to staré.
4: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách. Takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
2: Všechny práce koordinujeme s Krkonošským národním parkem, jsme s ním v kontaktu a ovšem vědí.
3: Super. A ještě tam do té rovny to stane.
1: Všechny práce chtějí energetici tady na vrcholu Sněžky stihnout do konce září. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Jsme ve spojení s Hradeckým hydrometeorologickým ústavem a službu dnes má meteorolog Jaroslav Tuček. Dobrý den.
2: Pěkný podvečer.
1: Pane Tučku, je pondělí 7. září. Jak vidíte, zítřek a hlavně ten týden, který právě začíná?
2: Určitě ten dnešek ještě zpočátku budeme mít oblačno až zataženo, ale v průběhu toho večera bude oblačnost ubývat a zítra ráno už by mělo být jasná obloha. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů Celsia, v Brumovském výběžku tam ty teploty budou kolem 6 stupňů, no a vítr v noci bude slabý, proměnlivý nebo od jihovýchodu o rychlosti do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den budeme mít návrat k velmi teplému létu. Na obloze jenom slunce, jasno nebo skoro jasno, s tím, že maximální teploty by měly být od 28 do 32 stupňů Celsia, ta 32 bude tady v té jižní části regionu. Na horách 20 až 23 a vítr slabý od jihu až jihu východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Tam jsme si užili to léto. Ve středu už to léto skončí, protože ve středu nás začne ovlivňovat zvlněná studená fronta. Bude mít trošičku zpoždění, stále se zpožďuje, takže srážkově nás začne ovlivňovat až v průběhu odpoledne. Nicméně maximální teploty už se budou pohybovat jenom do 25 stupňů Celsia. No a od čtvrtka už ty teploty budou jenom mezi 18 až 20, to včetně neděle. A samozřejmě očekáváme i nějaké občasné přeháňky. Nemělo by toho být moc, ale vyskytovat se budou.
1: No takže léto bude krátké, jak jste říkal, pouze zítra. A pak už takové září typické asi, ne? To bude
2: takové,
1: tak akorát.
2: Přesně tak, takové typické září, přesně tak. Ta fronta nám to tady trošku už změní.
1: Děkujeme za předpověď na vlastně takový výhled na celý týden Jaroslavu Tučkovi a přejeme pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den i vám, naslyšenou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. V Česku je stále málo vhodných pěstounů. Chybí především ti, kteří by se starali o vícečetné sourozenecké skupiny, starší děti nebo děti menšinového etnika. Problematiku každý rok připomíná Týden pěstounství, který začíná v Královéhradeckém kraji právě dnes. Nabízí například tematické výstavy, které zájemce seznámí s pěstounskou péčí. Akce zaměřená na náhradní rodinnou péči vyvrcholí v sobotu v Safari parku Dvůr Králové. Podrobnosti proberu teď s reportérkou Janou Házovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jano, kolik je vlastně v Královéhradeckém kraji aktuálně pěstounů?
1: Tak v Královéhradeckém kraji v současnosti působí skoro 600 pěstounských rodin. Počet dětí, které potřebují bezpečné rodinné zázemí, byť třeba jenom na přechodnou dobu, je ale stále vysoký. V evidenci krajského úřadu je přibližně 300 dětí, kterým je aktuálně možné zprostředkovat.

0: Ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Ta se jmenuje Otevři srdce, dej domov. Nabízí téma náhradní rodinné péče s rozumitelnou formou pro děti a také pro dospělé. Mimořádný program nabízí v rámci týdne pěstonství, ale také hvězdárna v Úpici. Na různých místech jsou dny otevřených dveří anebo společná setkání s pěstouny.
1: Jak už tady zaznělo, týden pěstonství vyvrcholí dnem pro pěstouny a bude to v Safari parku Dvůr Králové. Můžeš nám povědět víc?
0: Den pro pěstouny v Královédvorské zoo je připravený tedy na sobotu od 9 hodin. Pěstouni s rodinami si prohlédnou zoologickou zahradu, těšit se můžou na tvořivé dílny a také interaktivní aktivity. Návštěva safari parku je pro pěstouny vlastně takovou odměnou za jejich péči a slouží také jako osvěta pro veřejnost.
1: Informace k týdnu pěstounství v Královéhradeckém kraji nám nabídla reportérka Jana Házová. Děkujeme, pěkný den.
0: Pěkný den, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Bývalá hořická synagoga v Textilní ulici v Hořicích byla o prázdninách pravidelně přístupná veřejnosti. Po dohodě si ji ale můžete prohlédnout i jindy v roce. A to i přesto, že kolem ženské galerie teď pokračuje odkrývání fresek. Husická církev, která památku vlastní, se jí postupně snaží vrátit do původní podoby. Zazděná okna byla obnovena a osazena vitrážemi, podařilo se odkrýt barokní podlahu a rekonstrukce pokračovala na ženské galerii. V hořické synagoze natáčela kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Tady je u dveří trojúhelník s nápisem Cesta bez návratu 1942. Tady už čeká Michal Ludvík.

0: Tam vás v synagoze. První zmínka o Židech v Hořicích je už z roku 1524. Vzniklo tu malé geto a zajímavé je, že se na noc uzavíralo řetězy. V polovině 19. století už Židé tvořili zhruba desetinu obyvatel Hořic. První synagoga tady vznikla ve 20. letech 18. století a základní kámen byl položen v roce 1726. Kolem roku 1730 už stála, byla ale ještě dřevěná a jak komunita rostla, tak brzy přestala stačit. Některé obřady se dokonce musely konat venku, proto se od roku 1767 stavila nová, už zděná synagoga. Ale to bylo taky z důvodu, že ta původní shořela.
1: Tady vidím plachtu, tak si říkám, tak, že ještě práce neskončily.
0: V současné době tady probíhá na ženské galerii práce restaurátorů, kteří odhalují původní fresky. Jo, vlastně se zkoumá nebo dohledává, co vůbec tady z těch výmaleb zůstalo.
1: My se na tu galerii díváme, tam jsou igelity, aby se tady neprášilo dál do synagogy.
0: Když se podíváte na ženskou galerii, tak kdo tady byl, pamatuje se, byla hnědá. A restaurátoři odhalili původní barvu, takže myslím, že minulý rok se vrátila do původních barev. Nikdo neví, co bylo zničeno. Úroveň oken, když se podíváte, tak je všechno pryč. Kam dostali, tak zmizelo. Takže nad okny, nahoru, doufejme, že s časem se odhalí, co všechno tady zůstalo. Já jsem zhruba před 5 lety tady v synagoze udělal svoji první výstavu, jmenovalo se tenkrát Momentky z Hořic a podařilo se mě vybrat zhruba 20 tisíc a díky tomu se podařilo vyměnit úplně schodiště na ženskou galerii.
1: To už je solidní a bytelné schodiště.
0: Jinak na ženskou galerii se chodilo z vedlejšího domu a když se podíváme dolů, tak v současné době lavice jsou takhle podélně.
1: A nebyly, vidíte, byly
0: ne,
1: kolem.
0: Ne, ne. Dřív v synagoze se sedávalo kolem.
1: Co se dělo tady se synagogou po válce?
0: Byla uzavřena, bylo tady asi skladiště. V roce 1952 ji odkoupila církev Československá husitská, která ji začala potom provozovat. A co je takového nejdůležitějšího tady zůstalo, jsou desatera na střeše. On si jich málo kdo všimne, takže jsou původní. A já jsem v loňském roce měl svoji druhou výstavu. Opět jsem se rozhodl, že výtěžek z prodeje věnuji synagoze a je to právě směrováno na opravu desater, aby byly trošku víc vidět. Ještě budeme muset trošku peněz sehnat, musím něco vymyslet, ale doufám, že se to povede a opraví se.
2: Těší se muzejník Michal Ludvík, který v bývalé synagoze doprovázel kolegyni Vlačku Vildovou. Návštěvníci po dohodě dál mohou využít individuální prohlídky s komentářem a dozvědět se víc o historii bývalé synagogy, jejím současném využití a rekonstrukčních a restaurátorských pracech, ale i o dějinách židovské komunity v Hořicích. Prostor bude zároveň otevřen jako místo pro zastavení, stišení, otázky i rozhovor.
3: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. V těchto dnech vychází dlouho očekávaná kniha Proměny do brušky a opočna. Obsahuje více než 500 obrázků a jsou to kresby a historické i současné fotografie. Díky nim je možné porovnat, jak vypadala dobruška a opočno ve druhé polovině 19. století a jak ta stejná místa vypadají dnes. Jak jsem se dozvěděla, tak Jana Kudyvejsová mluvila s ředitelkou Dobrušského muzea Pavlínou Žďárkovou. Vydání knihy prý předcházel projekt Proměny do brušky. Ten připravil amatérský badatel Stanislav Kupka a ten je zároveň mělčanským kronikářem.
1: Začal lidem ukazovat, jak se vyvíjely jednotlivé domy od prvopočátku, kde je máme zachyceny, což většinou byla ta polovina 19. století na kresbách Aloise Béra, tady v Dobrušce a potom i v Opočně, a na dobových fotografiích, a potom je srovnával se současnými fotografiemi. A tenhle ten vývoj, který ukazoval, se velice líbil a byl přáním lidí mít něco i v ruce, takže jsme si říkali, že tohle by byl takový prima, možná i vánoční dárek.
2: Co jsem stačila zjistit, tak ta knížka je oboustranná. Proč má tyhle dvě části?
1: Bylo to tím, že Dobruška je členem svazku obcí mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky. A tam je takový krásný oslý můstek. Alois Bér byl současník Františka Kupky. Ti dva se spolu setkávali, František Kupka ho svým způsobem obdivoval a tím, že ty základní motivy máme zachyceny právě kresbami Aloise Béra, tak jsme tyhle dvě osobnosti propojili právě v tom mikroregionu a knihu vydal mikroregion. Tím, že je to mikroregion Dobrušky a Opočna, tak jsme připojili Opočno a z druhé strany té knihy o stejném rozsahu máme Opočno, takže 100 stránek je Dobruška, 100 stránek protilehle Opočno.
2: Můžeme trošku víc přiblížit osobnost Aloise Béra.
1: Alois Bér byl taková postavička zvláštní. Byl to malíř, naivní malíř, kronikář, písmák, možná morous, trošku takový uzavřenější člověk v určité fázi života a chodil prostě se skicářem a kreslil svoje okolí. Už od mládí to tak dělal na různých vandrech po celé, řekněme, střední Evropě a tady potom ve svém nejbližším okolí, čili máme mnoho jeho kreseb, řekněme stovky z Dobrušky, stovky z Opočna, stovky z okolních tady obcí a měst a městeček. A on byl předchůdcem v té tvorbě nebo ve vymýšlení postavy Járy Cimrmana, protože Miloň Čepelka tuhle postavu z historie samozřejmě Dobrušky, Opočna i Pohoří znal a vyprávěl nám, když jako vymýšleli Járu Cimrmana, že si v hlavách představovali právě toho Aloise Béra, že to byl takový ten všeuměl, ten člověk, který tady bloumal a prostě všichni znali, všichni o něm mluvili.
2: Takže třeba i jeho obrázky jsou tady doplněné i aktuálními fotografiemi, že můžeme srovnávat jednotlivá místa.
1: Je tam právě přesně to srovnání, vždycky na jedné straně té knihy největší prostor dáváme kresbě Aloise Béra, na té protější straně jsou většinou dvě historické fotografie, jedna fotografie současná a nějaký text o tom, jak se ten prostor vyvíjel. Já mám třeba ráda i fotografie tady z toho hlavního náměstí Eiffelvěka v Dobrušce, protože tam třeba bylo dřív autobusové nádraží, což už dneska tak patrné není, takže na těch fotografiích je vidět, jak se to vyvíjelo od takové krásné měšťanské, ještě klasicistní zástavby až po ty autobusové zastávky a historický autobus, který tam je a ta dnešní podoba s těmi obchody a výlohami a parkoviště v podstatě.
0: Říká Pavlína Žďárková. No a kniha Proměny do brušky a Opočna bude slavnostně pokřtěna v obou městech příští týden.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: V uplynulých minutách jsme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové shrnuli události dnešního dne, tedy pondělí 7. září. A ještě vám povíme, co budeme sledovat ve vysílání zítra. Naším ranním hostem po 8:30 bude sbormistr Králové Hradeckého dětského sboru Jitro, profesor Jiří Skopal. A vzpomínat budeme i na nedávné turné v Číně, kde kromě koncertování sbor absolvoval program zaměřený na poznávání čínské kultury. Zítra se bude konat zasedání Rady města Hradec Králové, nebudeme tam chybět. Oblastní nemocnice Náchod zahájí první roboticky asistované operace. Jde o první zařízení tohoto typu v krajských nemocnicích Královéhradeckého kraje. Robot bude využít v chirurgické, urologické a gynekologické operativě. Zeptáme se, k čemu a na kterých odděleních bude robotický systém využíván. V Hradci Králové odstartoval druhý ročník projektu Korenci. Obyvatelé v něm můžou získat 1000 korunový příspěvek od radnice a řekneme vám, kdo se může zapojit. Kolovratský zámek v Rychnově nad Kněžnou bude zítra pro veřejnost uzavřený. V jeho areálu se od 9 do 16 hodin bude konat Den policie České republiky. Policisté tam představí svou práci, moderní techniku a vybavení. Návštěvníci se mohou setkat s policisty z různých složek a budeme u toho i my. A vydáme se také na zámek do Nového Města nad Metují, kde filmaři natáčí novou českou pohádku. Ještě dodám, kam se tentokrát podívá náš stopař Zuzana Boučková. Do lesa a asi už tušíte, že ji bude zajímat, jestli rostou, a třeba doporučí i, co si připravit z nazbíraných hub.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: No a po 18. hodině po zprávách, které vám nabídne kolegyně Alena Brantová, nás čeká pravidelná pondělní cestovatelská talkshow Petra Voldána dnes s fotografkou Veronikou Souralovou. Příjemný poslech a hezký večer. S Českým rozhlasem Hradec Králové vám přeje Romana Joudalová.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Národním parku Šumava unikají podle ministra Červeného do půdy toxické látky. Diecézní charita vypsala výběrové řízení na ředitele oblastní charity Hradec Králové. Tenistka Kateřina Siňáková zabojuje na US Open společně s Američankou Townsendovou o postup do čtvrtfinále deblu. A zítřek bude slunečný s teplotami až 32 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Bývalé vedení ministerstva o tom podle Červeného vědělo od roku 2023.
2: Konkrétně jsem pana premiéra a ostatní kolegy informoval o nebezpečných toxických látkách, o kterých věděl jak bývalý náměstek Tesař, tak protože to byl politický náměstek, tak s velkou pravděpodobností samozřejmě i bývalý ministr životního prostředí.
1: Bývalý šéf rezortu Petr Hladík z KDU-ČSL Českému rozhlasu řekl, že o žádných problémech s toxickými látkami nevěděl a musí jít o nové zjištění. Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i rezorty vnitra a obrany. Zítra představí bližší plán, jak situaci dál řešit. Diecézní katolická charita Hradec Králové vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele nebo ředitelky oblastní charity Hradec Králové. Dosavadní ředitel Vojtěch Šůstek skončil k 31. srpnu z osobních důvodů. Možný nástup na uvolněný post je k 1. listopadu. Působnost diecézní katolické charity Hradec Králové je kromě Královéhradeckého a Pardubického kraje také v částech Libereckého a Středočeského kraje a taky v části kraje Vysočina. Počet dlouhodobých detektorářů, kteří spolupracují s Muzeem východních Čech, se loni zvýšil na 108. Oproti roku 2024 jich v celém kraji přibylo 13. Muzeum aktuálně eviduje zhruba 500 lidí, kteří spolupracují s muzejními archeology na různých úrovních. Ve východních Čechách funguje také program Jak nalézat a neničit.
3: Program propojuje detektoráře s archeology a učí, jak při hledání postupovat, aby nález nepoškodili a nestratili se důležité informace o jeho původu. Spolupracovníci procházejí školením a při průzkumech pracují podle pokynů odborníků. Jen loni díky programu předali archeologům 93 souborů z 365 artefakty, 313 z nich bylo kovových. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Teniska Kateřina Siňáková zabojuje po boku Američanky Townsendové o postup do čtvrtfinále deblu na US Open. Večer nastoupí proti australsko-americkému páru Hunterová-Kravčíková. Siňáková je v žebříčku čtyřher světovou jedničkou. Společně s Townsendovou prošli loni v New Yorku do finále.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno a teplo. Jasnou oblohu doplní teploty 28 až 32 stupňů, na horách 20 až 23. Pofukovat bude jen slabý jižní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Pondělí po 18. hodině Český rozhlas a vy máte naladěný pořad Na cestách. Vítá vás u přijímačů Petr Voldán a také můj host Veronika Souralová.
5: Děkuji za pozvání.
4: My budeme dnes cestovat docela exoticky. Veronika Souralová, jak vás představit? Fotografka, organizátorka fotografických soutěží, cestovatelka, můžu klidně říct i spisovatelka. Co máte nejradši z těch představovacích formulek?
5: Ono se to časem mění. Jako v současné době jsem nejvíc organizátorka fotografických akcí a asi nejvíc mě baví být spisovatelka. Ale taky bych ráda fotila, ale tohle všechno mi k tomu to zabraňuje. Ale pokud se ocitnu někde právě na cestách, o tom se asi budeme bavit, tak ve mně vytryskne ta fotografka.
4: Fotografka. Vy jste spojená se soutěžemi nebo s přehlídkami fotografickými, které posluchači určitě znají, Czech Press Photo. Kromě toho ještě je Czech Nature Photo a celé to zastřešuje Czech Photo, které vlastně vedete už 11 let. Ale my teď začneme to cestování, to úvodní, trošku doma, můj kufřík je tady samozřejmě taky, tak já do něj sáhnu a vyndám první předměty, které nás přivedou, já doufám, do místa, které vám je ve východočeském regionu velice blízké. Takže když vyndám tyhle ty papírové předměty, tak se to někomu možná spojí s městem, kde se tohle všechno vyrábí.
5: Tak určitě myslíte, že se to spojí s městem Hostine, které se nazývalo městem papíru, což za mého dětství byla naprostá pravda, protože tam bylo několik továren na výrobu papíru a musím říct, že jako malá jsem záviděla vždycky dětem, který měli rodiče v papírně, protože oni měli strašně hezké papíry, jako různý odřezky od takových jako tvrdých kartonů, barevný, potištěný. Já jsem od dětství byla tak jako výtvarník a strašně jsem toužila tyhle papíry mít a oni si jich vůbec nepovažovali a já jsem je hrozně chtěla.
4: No vidíte, tak jsme v Hostinem, ale pojedeme mnohem dál. Podíváme se do Jižní Ameriky, podíváme se do Afriky, podíváme se i do dalších míst, do Asie, do Gruzie. Prostě bude to zajímavé cestování, si myslím, a budeme nejenom fotografovat s Veronikou Souralovou. Tak zůstaňte s námi.

0: Dozněla první písnička z pořadu Na cestách. Dnes s Veronikou Souralovou, která je za přehlídkami fotografií Czech Press Photo, prestižní to přehlídka, ale také Czech Nature Photo. Vlastně, když nás teď posloucháte, tak je pondělí 7. a zítra oficiálně vlastně dnes končí jedna přehlídka fotografií přímo v Hradci Králové v knihovně vědecké a vy máte šanci se tam jako posluchači podívat ještě zítra. Proč by tam měli ti lidé ještě zaskočit rychle?
1: Dobře, pokud chtějí vidět nějaké optimistické fotografie, krásné fotografie přírody, které jim dožil, vnesou trošku touhy po zajímavostech z života zvířat a zároveň po cestování, tak pokud navštíví vědeckou knihovnu v Hradci Králové, tak uvidí výběr ze soutěže Czech Nature Photo vlastně těch nejzajímavějších snímků, které byly pořízeny za 10 let trvání soutěže.
0: Tak to je, myslím, lákavá pozvánka. No, příroda. Takže znovu kufřík a znovu k mládí, předpokládám, Veroniky Souralové, protože to byl i tento svět.
1: Ano, ty mi ukazujete časopis Ptačí svět.
0: A vy víte proč?
1: A já to vysvětlím posluchačům, protože můj táta byl zoolog, ornitolog Krkonošského národního parku a samozřejmě se to o tom vědělo, když jsme v hostinném bydleli, tak pokud lidé našli nějaké ptáče, které vypadlo z hnízda nebo bylo zraněné, tak první bylo doneseme ho k milesům. Takže u nás zvonili, my jsme bydleli v paneláku a zvonili u nás vždycky hordy dětí, které třeba ve vypouklým míči nesli malý ptáčata a táta ten vždycky úplně byl nadšený a hele, tohleto to musíme jako odchovat. A vzal si to od dětí, určil druh, všechno jim řekl, jako, jak se to latinsky jmenuje. No a pak jsem nastoupila na řadu já, protože říkal, on mi říkal Niko. Niko, pojď sem, tady máš jako další ptáčky a starej se o ně, protože já musím do terénu a jedu pryč. Takže jsem je dostala já na starost a byla jsem známá tím, že jsem s nima chodila i do školy, protože takový malý ptáček potřebuje velmi často jíst, takže já jsem vždycky ještě v průběhu hodiny od učitelů měla dovoleno, že můžu chodit do sborovny, kde ty ptáčata byly a tam jsem je krmila.
0: No ale potom přes ČVUT Praha šup a jsme ve světě. Se zvířátky, ale takovými malinkatými.
1: No jo, mezi tím je samozřejmě dlouhé období, jak jsem se dostala z Hostinného a ze studia v Praze k cestování ve světě. Mezi tím je důležitý prvek a to je právě to Czech Photo, které mě vlastně přivedlo na setkání s fotografy přírody. A díky nim, to jsem vám asi přeskočila.
0: Nepřeskočila, protože tam vy jste poslala fotografie ne tohodle frajera, abych to popsal posluchačům, to je Ferda Mravenec, ale tam byli také mravenci.
1: Ano, mravenci mě vlastně přivedli k tomu celému Czech Photo, což už je taková už stálá historka, kdy já jsem kolem roku 2002 poslala do soutěže Czech Press Photo jakožto fotografka první svoje fotografie a to byly fotografie mravenců, které jsem pořizovala takovým dokumentárním stylem, nejenom jako, že vyfotíte mravence jako do atlasu, ale já jsem chtěla zaznamenat všechny jejich činnosti, co se v mraveništi dějou. K tomu mě právě přivedl táta, protože...
0: Takže vám tam chyběl ten pitlík, Brouk.
1: Jo, Brouka pitlíka neměla, toho jsem později taky vyfotila. A poslala jsem je tenkrát do soutěže Czech Press Photo a tím se stal mojím osudovým, protože potom za 8 let to bych vůbec netušila, protože tenkrát pro mě Czech Press Photo bylo úplně fotografický nebe. A že ho za 10 nebo za 8 let převezmu a budu ho řídit já, tak to by mě tenkrát v životě nenapadlo.
0: Je pravdivá informace, že první výprava fotit hmyz byla do Ekvádoru?
1: Ano.
0: Já bych to čekal někam blíž teda, ale rovnou první výprava za hmyzem a do Ekvádoru. Když si ještě představím, což vím, protože jsem taky trochu fotil, že čím více fotí menší věci, tím větší a těžší výbava musí být.
1: To je pravda. Byla to taková první velká zahraniční výprava, focení do pralesa. Samozřejmě hmyz jsem fotila, jsem se to musela naučit v Česku, když ještě neumíte, abyste se vypravil do Ekvádoru a pak zjistil, že ho tam neumíte vyfotit a že žádný fotky z toho nemáte, to by byl smutný příběh. Takže to jsem se nejdřív naučila samozřejmě na českém hmyzu a potom, když jsem se propojila vlastně se skupinama fotografů, kteří takhle jezdí často do těch pralesních oblastí, tak jsem mi splnili úplně moje všechny dětské sny, které jsem měla. A když jsem poprvé jako vlastně vystoupila do toho pralesa, tak jsem si připadala, že tam nějak patřím, že jsem tam asi už někdy jako musela být.
0: To je rozdíl proti Krkonošům.
1: Je to rozdíl, ale Krkonoše jsou moje srdcovka. Teďka bych nechtěla to srovnávat, je to samozřejmě jiný, ale Krkonoše jsou pořád jako v mém srdci ležej, protože jsem tam prožila dětství a vlastně tam začaly začátky mý lásky k přírodě.
0: No, jsme v Ekvádoru. Není to jediná exotická destinace, která je za vámi, je jich spousta. Máte to tak nějak spočítané, kolik jste toho všeho projela? Já znám cestovatele, kteří hlavně cestují kvůli těm čárkám, aby už to bylo těch 90 a 120 a maximum.
1: Ne, takhle já to vůbec nemám. My jsme hodně cestovali s rodinou, teď už mám děti dospělí, ale myslím si, že to je to, co jsme jim mohli dát skoro jako nejvíc, že jsme je opravdu vzali do světa a do dost exotických destinací a do dobrodružných výprav. Takže kdybych tohle napočítala, tak jich je samozřejmě hodně těch mých výprav, kdy jsem se po té, co děti dospěly, vlastně utrhla ze řetězu a začala jsem cestovat hodně sama, byť vždycky manželovi říkám, ať jede se mnou, ale když mu řeknu tu destinaci a jak tam budeme, tak on mi vždycky řekne, ale prosím tě, dostanu a do Afriky jsou hádě, tak to s tebou jako rozhodně nepojedu. Takže ačkoliv bych ho tam chtěla mít, tak jezdím bez něj a jezdím jako se skupinou obdobně jiných lidí. A těch destinací je třeba kolem 20. Ale
0: ze všech ty deníky, o kterých jste, kde jsi se píšu. Prořekla, že si píšete deníky?
1: Přesně tak, jako samozřejmě, kdybych mám deníky s rodinou a těch je opravdu hodně, já jsem se v nich teďka trošku jako se jimi probírala, protože si myslím, že je to docela cenný materiál, nejenom to, že se to cestování, já je píšu třeba 30 let, takže nejen, že se to cestování za 30 let totálně proměnilo, ale je to zajímavý sociální dokument, když ta rodina začne cestovat s malými dětmi, tak je to cestování úplně jiný, než potom cestujete už s puberťákama, to je příšerný cestování. A pak, když dospějou, tak tam máte parťáky a je to hrozně fajn. A já jsem byla hrozně smutná, když vlastně tato éra skončila, když si děti jako založily vlastně už vlastní rodiny. Tak to byl takový přelom, kdy jsem vlastně tyhle deníky ukončila a najednou pokračuju deníkama teda z cest svých, který jsou taky docela výživný. Ale myslím si, že to jednou vydám knižně, protože myslím, že je to docela zajímavý.
0: A vy je píšete přímo při té cestě, ne potom zpětně?
1: Já je píšu při té cestě, protože myslím si, že to je důležitý, aby to byly hodně autentické informace, protože když se vrátíte, tak se pak už třeba nepamatujete to negativní a vzpomínáte jenom na ty pěkné zážitky. Takže já to mám i hodně negativních zážitků a vždycky, když jsem to i dětem nebo manželovi zvlášť chtěla dávat číst, tak on říkal, já se to číst nebudu, to tam bude určitě všechno, všichni budeš mě tam pomlouvat, ale to není pravda. Já si myslím, že jsou tam takové historky ze života, které právě vymyslí jenom ten život a jsou často vtipný, někdy jsou dojemný a ty moje deníky nejsou typický cestovatelský deníky. Mě vlastně tolik nezáleží na tom místopise, kde přesně jsem. Je to všechno o dojmech, o pocitech, jak to tam na vás působí. A nejvíc tam píšu o zvířatech vždycky.
0: No, je pravda, že potom po té cestě, já vám to závidím, protože já jsem si to nikdy nepsal a pak jsem, když jsem to potřeboval dávat něco dohromady z těch cest, tak samozřejmě ta paměť je zrádná a hlavně se vytrácejí ty detaily, které když se zachytí třeba pár slovy jenom na kus papíru, tak se to potom hrozně hodí. Tak to vám závidím. Veronika Souralová cestuje a píše deníky. Zůstaňte s námi, protože budeme cestovat i dál v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pořad Na cestách, host Veronika Souralová, cestujeme. Už jsme byli teď v Ekvádoru, budeme cestovat dál. Kam se podíváme? Podíváme se třeba do země, kterou pro mě charakterizuje tahleta láhev. A na ní je napsáno Čingis Khan, takže už víme, kam jedeme. Vás tam ale, já přidám ještě jednu věc, nezaujaly zase ty hmyzí drobečkové, ale kdysi jsem přečetl, že tam vás uchvátili koně.
2: Koně a spojení s Mongolskem, to je pro mě taky docela zásadní věc, protože já mám často v noci sny, že jedu širou stepí na koni a na ruce mi sedí jako dravý pták. Tak si říkám, jestli existují nějaký minulý životy, jestli jsem něco takového nezažívala.
1: Nebudíte se z toho?
2: No, já bych se z toho nechtěla budit, protože já bych to chtěla zažívat dál, právě bych se z toho vůbec budit nechtěla, přesně tak. A tak Mongolsko se mi z určitých okolností vlastně teďka naskytlo, že tam asi můžu jako jezdit častěji. A právě jsem to propojila s tou svojí láskou ke koním, která mě postihla, asi jsem jí měla vždycky, ale vlastně na koni jsem začala jezdit až na svých 50. narozeninách, tak je to možná takový jako neobvyklý. Byť jsem měla jako pády a těžký úrazy, tak mě to nepřestává. Dokonce to je jenom mimo Mongolsko, jsem se vypravila i do Montány, kde jsem se nechala najmout jako honák koní a přehánili jsme tam.
1: No to už je jenom kousek k tomu to je kousek. Dravému ptákovi na ruce a sválání.
2: Přehánili jsme vlastně stádo koní ze zimních pastvin na letní a myslím, že to byl můj asi jako takovej největší adrenalinový zážitek zatím v životě, protože jsem si říkala, tohle já nemůžu přežít. Ale přežila jsem, mám z toho deník, mám z toho krásné fotky a jako hlavně skvělé vzpomínky. No a tady na tom jsem trošku pokračovala jako v Mongolsku, kdy tam jsem čirou náhodou jsem tam byla pozvaná na takový summit žen podnikatelek do Ulanbátaru a chtěla jsem jen s manželem, ale ten neměl tolik času, takže jsem se tam vydala sama, takže jsem absolvovala tenhle ten kongres a potom jsem tam ještě s dvěma mongolskými přítelkyněmi vlastně podnikla takovou cestu na koních a právě jsem se tam splnila ty svoje sny v realitě, že jsem tam po těch stepích jako jezdila na koni a tu zemi jsem si úplně zamilovala, protože je to pro mě úplně neuvěřitelný, že existuje ještě na planetě místa, která jsou jako úplně prázdná bez lidí a na první pohled, ona to třeba tak není, ale na první pohled to vypadá, že to ještě patří jako těm zvířatům a ten člověk je tam takový trochu jako na návštěvě. Takže jsem vděčná za to, že jsem mohla ještě zažít takováhle místa, která nejsou prostě přeplněný tou lidskou architekturou a kde ty lidi jsou na každém kroku.
1: No vidíte, tak to je Mongolsko, ale pojďme dál. Budeme cestovat ještě do jiných částí světa, takže já vyndám další destinaci, kde se možná trošku protínáme.
2: Gruzie, vyndal jste země světa tady s nějakým monastýrem v Gruzii.
1: Vy jste dokonce napsala jednu ze svých knížek, Gruzínské snění, zase jsme u toho snu.
2: Jo, to byla taková moje jako ještě jedna jako životní etapa, kdy jsem jezdila s Garikem Avanesianem, který vlastně do těchto zemí hodně patří, protože odtaď pochází a vlastně pořádal takové výjezdy za sociálním dokumentem. A protože ty deníky píšu všude, tak jsem samozřejmě to psala i při tyhle příležitosti. A já tady zrovna v tomhle gruzínském snění jsem hodně popustila svoji úzdu fantazie. A já si většinou moc nevymýšlím v těch knížkách, jenom tomu rovně něco přidávám. A právě mám často ty divoký sny, to mám prostě jako od malička. A mně se tady opravdu všechno, proto se to jmenuje Gruzínský snění, protože jsem tam popsala to, co se mi tam opravdu v noci zdálo. Možná jsem to trošku pak přibarvila, aby to bylo zajímavější. A dokonce tahle knížka získala nějakou cenu za nejlepší cestovatelskou publikaci, to ještě nebyla
1: ta
2: naše
1: roku.
2: Cestopis roku. Bylo to ilustrované vlastně fotografiemi té celé naší skupiny, který jsme tam jeli. A Gruzie je skvělá, no. My jsme to ještě pak navázali na náhorní Karabach a jezdili jsme vlastně do těchto destinací, ne do měst, ale většinou do vesnic, kde ty lidi žijí takovým jako poklidným způsobem.
1: Jinak než to město.
2: Hodně jinak a jsou ještě rádi, když tam jako vlastně nějaký turisti přijedou. A ono je to taky už dávno, třeba se to jako už změnilo, ale my jsme tam přijeli jako taková poměrně jako mimozemská výprava, protože jsme tam vyskákali z nějakého mikrobusu ověšený foťákama, jsme každý měli vždycky dvě velký těla a teleobjektiv a široký objektiv.
1: A ono to dost váží.
2: To dost váží a hlavně jako jsme prostě, když úplně v opuštěný výzce, kde nikdo není, vyskáče pár takových lidí ověšený fotoaparáty, tak myslím, že my jsme pro ty obyvatele byli poměrně zajímaví. A úplně stejně poměrně asi hodně zajímaví, jako oni pro nás. Jo? Takže ono to bylo takový jako win-win, že oni se zajímali o nás, my o ně. A pořídili jsme tam hodně zajímavé věci a hlavně jsem byla naprosto uchvácena pohostinností všech gruzínských lidí, u kterých jsme byli, protože oni nás jako bez váhání vlastně zvali k sobě domů, často nás tam zvali prostě na obědy a největší zážitek byly, jsme byli u takové staré babičky a ona nám ukazovala, že tam má takhle na zemi sušila fazole, které měla přichystané na zimu a prostě hned brala nějakou tašku a že nám část těch fazolí dá domů jako dárek, že jsme ji navštívili, tak my jsme to prostě odmítli jenom s tím, že jsme vymysleli, že to třeba do letadla nemůžeme mít, protože jsme nechtěli jí to sebrat, ale ta pohostinnost byla úplně uchvacující a do těch místních lidí jsme se zamilovali jako na první pohled.
1: Já se nedivím, já tam jezdím také rád, byl jsem tam mnohokrát a právě oni tu pohostinnost mají v podstatě nějak pod kůží a je to jeden z nejpohostinnějších národů, které jsem kdy kde zažil. Gruzie, srdcová záležitost. Vy jste mluvila o těch sociálních fotografiích, tak já vyndám další rekvizitu, sice jsem si ji chtěl nechat na jindy, až se dostaneme k tomu vystavování, ale protože znám, a vy už budete moc dobře vědět, koho, vy ho znáte také, říkají mu lidé, kteří k němu mají blízko, Jindra ze Sovince.
2: Ano, Jindra Štrajt.
1: Jindřich Štrajt a vy jste mu hodně fotografií také ocenili. Sociální fotografie, to je jeho doména. Když cestujete po světě třeba do takových destinací, jako je Afrika, promítá se tam to sociálno?
2: Jako určitě. Já jenom bych se vrátila ještě k osobě Jindry Štrajta. My mu říkáme miláček Jindra, protože my ho máme, mám ho ve správní radě Czechfoto a vlastně jsme ho ocenili jako osobnost roku před 2 lety na Czech Press Photo při slavnostním ceremoniálu. Jindra Štrajt je úžasný člověk, úžasný fotograf. Hodně si vážím jeho práce a hlavně jeho osoby, prostě jeho povahy, prostě boží člověk.
1: My jsme ho měli, já jsem na to hrozně pyšný také v našem pořadu. Cestovali jsme s ním a bylo to úžasné.
2: Jo, je opravdu skvělý. No a to focení sociálního dokumentu na cestách. Opravdu jsem měla takový období, kdy jsem se tomu hodně věnovala a přivážela fotky lidí, hlavně právě z těch postsovětských republik. To mě bavilo hodně. Ale já teďka v současné době, co cestuju, tak pro mě osobně je daleko víc fotografovat přírodu a fotografovat zvířata. Je to možná tím, že byť to možná na první pohled nevypadá, protože jsem se už jako hodně naučila vystupovat mezi lidmi, ale jsem spíš introvert než extrovert, který se rád jako předvádí před lidmi. A ten přístup k lidem je pro mě

0: onemocněli, takže jsme nakonec tu cestu podnikli jenom spolu. A vlastně týden jsme žili mezi kmenem Baka, pygmejským kmenem uprostřed pralesa. A musím říct, že to byl taky jeden jako z velkých životních zážitků, kdy vám připraví stan takhle uprostřed pralesa jako na okraji té vesnice. A jsem si říkala, tady mám jako opravdu spát takhle uprostřed pralesa. Tak to mě tady na první dobrou něco sežere nebo něco zašlápne. Ale pak už tam jste a zjistíte, že je hrozně dobrý se zamyslet nad tím, jaký žijete život vy a jaký život žijou jiný lidi. Například tenhle kmen, který žil stejně jako v pravěku, který od toho pravěku jako vlastně neušel asi žádnou dlouhou vzdálenost a zjistíte, že ty lidi, kteří vlastně nic nemají z toho našeho pokroku technologického, žijou v naprosté spokojenosti a že jediný takový vystresovaný a nemocný jsme tam vypadali my dva s Vaškem, zatímco oni jako byli jako úplně v pohodě a já, která doma nemůžu spát, protože se mi pořád točí v hlavě milion akcí a co všechno musím udělat a co nestíhám a beru nějaký pilulky na spaní.
1: A jak tak... to bude strašlivý průšvih, když se to neuskuteční. A ono se nakonec ukáže, když člověk se zraní, že se dá leco vypustit.
0: A tady prostě v 6 hodin se setmí, tak se tam jako 2 hodiny povídáte, koukáte, jak ty domorodci tam tancujou u ohně, vy tancovat neumíte s nima, tak tam s Vaškem si povídáte jako 2 hodiny a pak už jako je tma, tak jdete v 8 hodin spát a zjistíte, že v tom stanu uprostřed pralesa spíte nepřetržitě 12 hodin. Takže se zdá, že ještě to tělo je vlastně v pořádku, ale akorát ta civilizace, která tady vás všude obklopuje, tak asi působí poměrně negativně. Ale co tahle naše cesta má za důsledek je, že my jsme z té cesty pořídili fotografie a nyní se chystá v CzechFoto otevření velké imerzivní galerie v Lihovaru Smíchov, což...
1: Já vás zastavím. Imerzivní. Řekněme posluchačům, co to je.
0: Ano, je to takové nové moderní slovo, které mně už připadá normální, protože s ním jako dlouho jsem zžitá. Imerzivní to znamená, že vás jako všechno jako obklopí, že vstoupíte do té fotografie. Vlastně nebudeme vystavovat fotografie v rámech, které jsou pověšené na zdi, ale bude to všechno pomocí projekcí a vy, když tam přijdete, tak vlastně se ocitnete v tom pralese.
1: Vstoupíte do obrazu.
0: Vstoupíte do obrazu. Nejenom, že tam vstoupíte obrazově, ale vstoupíte tam i zvukově, protože i zvuk se dá dělat imerzivně.
1: Zvuk, to znamená, to že vás obklopuje. Prostě. To máme rádi.
0: A tam vstoupíte právě do pralesa, bude se to jmenovat Spirit of the Forest. A bude tam ještě jedna vychytávka, která vás možná bude zajímat. Je to vlastně takový cestovatelský, ale jako pro Čechy, ale i doufáme pro turisty, kteří budou cestovat tady do České republiky. Tak tam bude vyhlídkový komín, starý komín té továrny bývalého lihovaru.
1: Uvnitř to si budu připadat jak Magda Vašáriová na komín.
0: No budete, protože vy do něj vstoupíte. Tam bude taková průhledná kapsle, kterou vy vyjedete nahoru, ocitnete se úplně na hraně toho komína a budete se z té kapsle rozlížet, tam můžete vlát, vlasy vám můžou vlát.
1: I s fobií to zvládnu?
0: Zvládnou, protože do toho vstoupí právě ta naše další imerze, teda velký jako obrazový děj, že ta kapsle bude vlastně obložená obrazovkami, to bude taková úplná premiéra světová. A my vlastně na těch obrazovkách připravujeme takový jakoby průlet imaginární továrnou, takže to bude velký zážitek.

0: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Veronikou Souralovou a my jsme se z hostinného Strutnova z východočeského regionu z Krkonoš dostali až na komín, sice v Praze, ale budiš. Ale mezi tím jsme si odskočili do zajímavých destinací. Dost se nám do toho samozřejmě u vás do toho cestování exotického a strašně zajímavého promítá to fotografování. Takže já se zeptám s rekvizitou další, kterou mám v ruce, na kterou jste asi nikdy nefotila, ale kolik tak váží ta vaše výbava a kolik foťáků sebou vozíte? A jak je to vlastně teď, protože vy tvrdíte, máte takové zajímavé heslo, necvakejte, foťte. A to už jsme u našich mobilů. Tenhle ten foťák je jako prima, ale asi by se s tím moc nevyfotila.
1: Je krásný historický foťák do vitrínky doma dneska, už si ho vystavit. Ta technika se strašně posouvá. Já vlastně, jak jsem převzala Czech Photo, tak jsem vlastně několik let neměla čas fotografovat. Tady jsem poprvé vyrazila do toho Ekvádoru, o kterém jsme mluvili, tak ti kluci fotografové se mi trochu smáli, říkali, jako to máš prosím tě techniku, to už jako zastaralo, ty potřebuješ pořídit něco nového. Takže to byl jako impuls, abych si pořídila bez zrcadlovky, protože předtím jsem měla zrcadlovky. Fotila jsem hlavně makro a fotila jsem kruhovým bleskem. To už mi taky říkali, to už jsi taky za zenitem, to už se taky nedělá, to už není moderní. Takže jsem se musela přeskočit v té technice.
0: No dobře, ale já vám do toho trošku skočím, abychom nebyli příliš technikální, ale když si představím, že jedete na Borneo, kde jste taky fotila, jsme na ostrově v jihovýchodní Asii, tak je pro mě mnohem jednodušší tam fotit na ten mobil, i když tu kvalitu nechci vůbec porovnávat. Samozřejmě, než sebou vést v kolik? 30, 40 kilo?
1: To asi ne, já myslím, že to je třeba 20 nebo 15 až 20, pořád je to jako na poměrně útlý ženský tělo jako darda, jo? Že máte pořád těžký batoh.
0: A musíte ho mít pořád sebou.
1: Pořád ho sebou vláčíte, teďka k tomu máte ještě třeba stativ, že jo? Takže ten vám tam překáží, pořád vás bouchá do nohou.
0: Jaké procento těch zavazadel u vás tvoří takové ty běžné osobní věci, co vozí ostatní cestovatelé, ani neberu turisty?
1: No, mívám sebou jako menší kufr, protože jsem jako dávno už vychytala, že mám takovýto cestovatelský oblečení, který je opravdu lehoučký. Zatímco já jedu na Kostariku a ostatní, kdy byli na Kostariku, tak tam povezou si nějakou módu z pařížský, protože budou chodit po pláži a budou tam předvádět svoje poslední modely. Já si tam vezu holínky, který mám koupený od Vietnamců a pak mám všechno takový to univerzální cestovatelský oblečení, aby to mělo dlouhý rukávy, aby to bylo lehký, aby to rychle uschlo.
0: Byla jste někdy na pláži?
1: Na pláži, protože tam jezdím ještě s jednou kamarádkou, tak to pak vždycky ještě někoho přesvědčíme, že bychom se jako na tu pláž chtěli podívat, ale ty ostatní říkali, holky, jak se tam mějte sami, jako my tady radši budeme čistit jako čočky na foťácích a připravovat se. Jednou jsme tam na pláž šli, já jsem se tam mezi tím, to mluvím o Kostarice, ještě zlomila 5 žeber, takže já jsem to celý absolvovala se zlomenýma žebrama a to bylo hodně výživný. No ale vraťme se k té technice. Prostě máte těžký batoh, všude ho vláčíte, teďka když jako fotíte v pralese, tak tam je všude vlhko, mokro, chodíte přes potoky, já do nich často docela padám, takže jsem různě odřená, ten baťoch mě táhne k zemi. Když fotíte, tak si ho někam položíte.
0: Mezi když abyste utopila foťák, tak utopíte
1: to
0: sebe,
1: jo, to držím,
0: ruce nad hlavou.
1: Proto jsem tak odřená, protože držím ten foťák. No ale jako do toho fotobaťohu vám zase naleze plno mravenců, protože ty jsou
0: no, ale
1: taky
0: zvědavý. Tak ty máte ráda mravence.
1: Ty mám ráda, ale zase úplně, když mě štípou, tak mě to taky tolik nebaví. Takže je to docela těžký a vlastně ty výrobci fototechniky mi připadá, že vlastně nemyslí na to, že taky fotí ženy a že to musí jako uníst, jo? Protože je to opravdu velká zátěž a to jsem teďka hodně viděla na mý poslední výpravě, kde jsem byla v Kongu a nebyla jsem tam s fotografama, ale byla jsem tam s malířema, takže ty nebyly zatížený tuhletou fototechnikou. Ještě většina jich bylo tak o 20 let mladší než já, takže minus 20 let a já plus 20 kilo ještě na zádech, tak to šlo docela proti sobě, tak to bylo hodně namáhavý. Ale na druhou stranu, jak jste říkal, fotit mobilem. Všechno fotit mobilem nejde. Jako hodně se samozřejmě mobily zlepšují a na takový rychlý focení, na behind the scenes, na focení někde, kde nechcete ty lidi jako vyděsit a fotíte jenom lidi, vytáhnete mobil, protože to jsou všichni zvyklí, že všichni fotí mobilem.
0: No já si třeba představím tu vesnici někde v Africe, nebo ten kmen někde v pralese, který neviděl předtím bílého člověka a teď vy na něj vyndáte ten veliký foťák. Oni vlastně na druhou stranu nemají zkušenost, že to připomíná někdy i zbraň velikou, protože takovou zbraň nikdy neviděli, oni mají ten luk možná.
1: Mě to hrozně překvapilo, že já jsem myslela, když právě vyndáme ty naše fotografické zbraně, a včetně mobilu, včetně nabíječek, protože tam samozřejmě nebyl proud, takže jsme měli hodně nabíječek, aby jsme to všechno utáhli, jako pořád mít plný energie. Takže na to budou jako ty domorodé děti zvědaví a že pořád budou kolem nás a budou se nás na to ptát. A ono je to paradoxně nějak moc nezajímalo, jako ono je třeba zajímalo, když jsme je fotili a ukazovali jsme jim jako na displeji, jak tam jsou, tak to je docela zajímalo, ale že by jako mobil, jako český děti zajímá nový typ mobilu a budou si to chtít zkoušet.
0: No oni nemají s čím srovnávat.
1: Tak je to prostě nezajímá, ale to je na tom skvělý.
0: Pojďme na to Kongo, já jsem se na to samozřejmě chtěl ptát, protože expedice s umělci, řeknu jenom pár jmen, i když vlastně fotografka Alžběta Jingrová je také fotografka, ale není to ten umělec, který byste tam vezla, Jan Gemrot a další. Jak oni vnímají takovou exotiku? Byl tam někdo z nich třeba předtím? A kdo nebyl rovnou do Konga?
1: A když nebudu mluvit o Alžbětě, která má samozřejmě cestovatelské zkušenosti a cestovala mnoho složitých zemí, tak byl s náma František Skála, který už je takový zkušený cestovatel matador a dělal úžasnou náladu, ale mnoho těch ostatních umělců třeba v Africe nebyly ještě. A tak pro ně to byly velmi intenzivní zážitky a hodně to prožívali, jak umělci jsou emotivní, že jo, dokážou o tom hodně hovořit. Oni to naopak ještě stvárňovali vlastně, že se tam dělali skici a přemýšleli o těch obrazech, které vytvoří, protože princip této výpravy je, že umělci jedou v tomhle případě do Konga, tam nasávají atmosféru Afriky a potom vytvoří díla, které se draží v aukci, která bude teďka končit 27. září. A vlastně část toho výtěžku potom jde na tu cestu, kterou tam absolvovali a na ochranu přírody, na organizaci Safe Elephants a obecně na ochranu přírody. Takže je to takový hezký projekt, který spojuje ochranu přírody a umění a vůbec jako přenášení té Afriky a povědomosti o tom, jak to tam funguje i tady do našich krajin, protože je to fakt velký rozdíl a možná si, já jsem tady trošku pomlouvala civilizaci, ale na druhou stranu civilizace má samozřejmě mnoho výhod, kterou v té Africe nemají a žijou tam ve velmi skromných podmínkách.

0: dokola.
1: Český rozhlas Hradec Králové.
2: Jdeme do finále, cestujeme k cíli s Veronikou Souralovou, cestujeme s fotografií, cestujeme exoticky, cestujeme i z východních Čech. My teď budeme tak trochu gastronomicky cestovat, kdo jste po večeři v téhleté době, máte smůlu, možná se vám vyrojí sliny a možná budete zas na druhou stranu rádi, že jste už po večeři, protože mnohdy to exotické cestování přináší i takové kulinářské zážitky, které nejsou pro ostatní až tak příliš chuťové buňky dráždící, řekněme.
3: No jako největší asi takový challenge byly právě v Kamerunu, kdy jsme tam jako s těma domorodcema žili a oni se nás vlastně jakoby, to bylo na tom to hezký, že oni se nás tolik nevšímali a mohli jsme dělat s nima, co chceme, se k ním připojovat. Takže nás brali tak jako do rodiny, nás trošku vzali. Takže když oni vařili, tak přinášeli to jídlo i nám a vzhledem k tomu, že zase to maso tam nemají tak často, protože ho musí opravdu ulovit a loví ho jenom nějakým zašpičatělým klackem, takže ty nejlepší lovci se vydávají na lov do pralesa ráno a když se vrátí s úlovkem, tak je to velká oslava, všichni je tam obdivujou, zpívají a ovívají palmovými listy. A jednou ulovili teda opici kočkodana a jednou ulovili takovou malou antilopu. A ten kmen dělá ještě takovou věc, která by se asi taky u nás v Evropě nestala, že oni to vždycky spravedlivě rozdělí a ty nejlepší kousky dají těm nejstarším členům toho kmene, což je hrozně sympatický, ale my jsme pro ně byli taky takový jako tam exotický a důležitý, takže nám vždycky taky přinesli jako kousek, takže jsme dostali kousek opice, dostali jsme i kousek antilopy a samozřejmě i když jsme byli s nima v pralese, tak když byla žízeň, tak usekli liánu a z té liány teče taková opravdu chutná voda, takže to se můžete napít. Když vybírali med ze včel a nikdy jim nevyberou všechny plásty, vždycky vyberou jenom třeba dvě, protože vědí, že se tam potřebují vracet, tak nám taky vlastně stočili lístek a do toho nalili trošku toho medu, takže to jsme ochutnávali.
2: A tam jste byla jako doma u medu, protože kufřík skrývá jednu knížku, Včelí domeček, prázdniny v úlu, autor Veronika Souralová. A jsme zase u těch drobných...
3: A jsme u drobných šestinohých mých miláčků. Ano, sociální hmyz, to je moje velká vášeň. Kdybych se o tom teďka měla rozpovídat, tak potřebujeme další dva pořady, protože...
2: To už nemáme, musíme to teď vzít velmi rychle.
3: Protože se snažím psát knihy pro děti, hlavně o hmyzu. A dělám to způsobem, že vlastně, když byly moje děti malí, nebo pak když vyrostly, tak děti mojí sestry jako zmenším na velikost toho hmyzu a oni s nima prožívají, vlastně udělám koláže fotografické.
2: Někdy by to člověk udělal rád, aby byli menší.
3: Tak. Takže je zmenšu, na té fotografii jsou stejně velký jako mravenci, včely, brouci, motýly a vymýšlím k tomu pohádky a mám radost, že často tyhle knížky používají hodně ve školách, ve školkách, při výuce třeba přírodopisu nebo vlastivědy a čtou si třeba právě tady ten včelí domeček je hodně takhle ve školách používaný, že vlastně když si přečtou ty pohádky a tím se děti dozvědí o tom, jak to v úlu funguje.
2: Říká Veronika Souralová, která vlastně od mravenců se dostala až na Pražský hrad. Tak na závěr ještě k tomu Pražskému hradu.
3: Soutěž Czech Nature Photo, kterou jsem vlastně s kolegou Michalem Krausem založila před 10 lety, ty jsme měli jubilejní ročník, tak ta výstava je k vidění v Tereziánském křídle Pražského hradu, je k vidění už jenom do 13. září, je tam velká dávka pozitivních fotografií z celého světa a cílem této soutěže a výstavy je motivovat lidi k ochraně přírody, protože si myslíme, že lidi nedokážou chránit to, co neznají. Takže tím, že si prohlídnou fotografie a zjistí, jak příroda je krásná, rozmanitá, tak třeba je všechny napadne, že můžou i sami něco udělat pro tu ochranu přírody. A když už jsme u pozvánek, tak bych ráda pozvala návštěvníky i do nové budovy Národního muzea, kde je další náš velký projekt a to je Czech Press Photo. Také je tam kategorie příroda, takže nejsme daleko od přírody, byť jsou to novinářské fotografie, které ukazují dění na celém světě očima českých a dnes už i evropských fotoreportérů. Takže pokud si chcete projít všechny události, co se staly za uplynulý rok pomocí krásných fotografií, Czech Press Photo v nové budově Národního muzea k vidění až do konce listopadu.
2: Já tu listuji katalogem, to vy nemůžete, vážení posluchači, ale my jsme listovali cestami i životními osudy fotografky, cestovatelky, organizátorky různých soutěží, Veroniky Souralové. Já vám moc krát děkuju.
3: Já děkuju za pozvání, bylo to hrozně příjemné a překvapivé. Ještě nikdo nebyl nikdy takhle připravený na rozhovor se mnou.
2: Já už si vás zamlouvám na příště, protože já jsem všechno z kufříku nevyčerpal a třeba fotografie lidí, jako je třeba Miroslav Horníček, Dobrý den Socho, mě by zajímalo i tohleto cestování třeba umělců a fotografování, takže já si myslím, že jste zaujala dnes i posluchače pořadu Na cestách, takže se loučím jenom dočasně. Moc krát děkuju a naslyšenou.
3: Děkuju a budu se těšit znovu na setkání.
2: No a za týden Petr Voldán se těší opět Na cestách po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu.

0: Děkuju ti.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ničín vydražil pozemky pro bytovky v bývalých kasárnách. Evropská komise pozastavila proplácení některých dotací Agrofertu. České basketbalistky se rozloučí se světovým šampionátem zápasem s Američankami. A zítřek bude slunečný s teplotami až 32 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Jičínská radnice dopoledne vydražila 4 pozemky pro stavbu bytových domů v areálu bývalých kasáren za vyvolávací cenu 82,5 milionu korun. Do dražby se přihlásil jeden zájemce. V areálu město pozemky postupně prodává od konce loňského roku. První stavby rodinných domů by v oblasti mohly začít koncem letošního roku. Ve Dvoře Králové nad Labem začíná tradiční podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení a železného šrotu. Potrvá do čtvrtka. Svozové auto do té doby objede ve městě a okolí víc než 30 míst. Lidé tak s odpadem nemusí na sběrný dvůr, vysvětluje mluvčí tamní radnice Miroslava Kameníková.
3: Tyto svozy mají ve městě dlouholetou tradici, zavedeny byly totiž ještě před zprovozněním sběrného dvora. A zachováváme je i nyní jako službu občanům, protože ne každý má možnost větší nebo těžší odpad na sběrný dvůr odvést. Svozy proto pořádáme dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.
1: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Sport. České basketbalistky po dvou porážkách a už bez šance na postup do play-off nastoupí v závěrečném utkání základní skupiny na mistrovství světa proti jistým čtvrtfinalistkám Američankám. Zápas začne v Berlíně ve 8:45. Trenérka Romana Ptáčková dnes dá větší šanci i reprezentantkám, které zatím tolik prostoru nedostaly nebo vůbec nehrály.
4: Poslední utkání, které nás čeká, už bude velká únava hráček. Určitě rozložíme síly mezi všech 12. Za prvé i ty, kteří tady jsou, tak si zaslouží dostat chvíli šanci. A za druhé hráčky, které dali do toho takhle obrovský úsilí, tak prostě budou potřebovat nějakým způsobem střídat a pošetřit.
2: Počasí.
1: Noc přinese oblačno, ale obloha se bude postupně vyjasňovat. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, na Broumovsku k 6, na horách na 11 až 8. Zítra čekáme slunečno a teplo. Jasnou oblohu doplní teploty 28 až 32 stupňů, na horách 20 až 23. Pofukovat bude jen slabý jižní až jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Horní Brusnici je kvůli opravě uzavřený most. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, už to u vás voní vanilkou?
2: My jsme ještě nezačali.
1: A to je nejvyšší čas. Proč mluvím o vůních našich domácností? Protože my se dnes zastavíme v kuchyni. Jestli pak jste si někdy, milí posluchači, uvědomili, kde se vzalo tohle slovo z jazykového hlediska, tedy jaký je jeho původ? No my vám to teď řekneme. Tak kuchyně nebo kuchyň taky.
2: Do češtiny přišel ten výraz z němčiny, kam se zase dostal z latiny.
1: Díkyše.
2: A je zajímavé, on přišel tehdy ze středověkého horno-německého dialektu, takže už v té němčině měl podobu kuchyna. A zajímavé na tom je, že potřeba toho pojmenování se objevila pozdě. A to souvisí s tím, že poměrně dlouho až do středověku u nás nebyla potřeba mít samostatnou místnost pro vaření. Takže se vařívalo buď v té místnosti, kde se bydlelo, anebo kde bylo ohniště nebo pec a podobně. A později se vařilo v předsíni. Uhum. Takže před tou místností.
1: Ale na hradech a zámcích byly kuchyně.
2: To byla první místa, kde se ty kuchyně objevily.
1: A pak se muselo sáhnout do jiného jazyka, aby v češtině jsme měli tedy pojmenování pro kuchyni.
2: Přesně tak, když se to stalo samozřejmostí a kuchyně se začaly jako samostatné místnosti užívat, tak se samozřejmě rozšířilo to pojmenování, které jsme si vypůjčili, a tvrdí se, že v lidových úslovích se to slovo kuchyně objevuje od počátku 15. století, takže patrně tehdy už tu kuchyň měl skoro každý, kdo měl ten prostor k dispozici.
1: Prvotní význam toho slova, které tedy bylo kokýna v latině, tak co to vlastně znamená kokýna?
2: V latině to bylo skutečně označení samostatné místnosti určené pouze k vaření nebo pečení.
1: Vidíte, a dnes se nám zpátky ty kuchyně pěkně propojují zase s obývacími pokojemi. Je to teď moderní, mít to všechno pěkně dohromady.
2: Časem zase to bude obráceně pravděpodobně, ale snad to slovo nezapomeneme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
0: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
3: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných a nákup automobilů. Spatřujeme tady takovýto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Je naprosto ne-

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo Milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budou mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to zná, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu, a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má 2 sestry, Eva Kerestešová ve Vyprávě je Slovenka, má 2 sestry, všechny 3 jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oskar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo,
3: Tak, tak, ano.
2: To, ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. Mm. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo?
2: Nebyli
3: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou Slovenkou, tetou Magdou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadů, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si posadila, tak
2: no,
3: vyprávějte.
2: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery a máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl a pak jsem si dal třeba hodinu a teď jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty role v Ovi, všechny Ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi a teď jsem si kontroloval, jestli to je jako něký i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak Li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, že jsme spolu měli dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, my jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mi to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mi to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějaký.
1: Když ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza,
2: tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm, to mně přijde obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči před třeba 5 lety, jsme nějakým večírku, a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat, a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma. Takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr. A jako nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti,

0: jo.
1: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
0: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
1: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a proč bych chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
0: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předměste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
1: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
0: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
1: No. Tak to je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak, jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
0: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
1: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké,
0: asi jo,
1: což je nejslavnější komedie černobílá. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
0: Jirka Mádl se tam schová, ano.
1: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
0: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
1: Šílený.
0: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
1: Nic. Já nevím, nepřeju vám to nikdy, by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte, jo. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
0: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
1: Já jsem, dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl, ještě odbočím, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce 3x trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky 3 řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malému řízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste neviděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako se trvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přejde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
0: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
1: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale to takový to... Já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte.

0: té svý kůži.
1: Zóně off.
0: Off, no, no, jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, jo, dobrý, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám. Ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl. No. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet. No.
1: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku?
0: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
1: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu.
0: Mm-hmm. Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec. A současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. A že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
1: A jak se kniha jmenuje?
0: Případ pražské bestie.
1: Případ pražské bestie.
0: A všem to doporučuje, to napínavý.
1: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
0: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Keby bolo niečo.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příští roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje je i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, mistrů puškařského řemesla, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů.
1: Co se vám vybaví, když vám řeknu Becherovka?
2: Večer, pátek, kamarádi.
3: Becherovka, bylinný nápoj.
1: Mám ji ráda.
4: Becherovka, no to je alkohol.
1: Dobrý zdraví. Pití.
5: Likér z Karlových Varů.
6: Nejznámější exportní likér.
7: Raní bolehlav.
1: A z kolika bylin se vyrábí, typnete si?
8: 13.
7: Hodně, samý dobrý určitě jsou.
9: Z 23.
10: 27.
11: Bych řekla z takových 12, možná víc.
1: A jak dlouho tato značka na našem trhu existuje, dokážete říct?
11: Strašně dlouho.
12: Asi 200 let.
4: Já myslím, že už v tom 19. století. Už.
11: 150 let.
13: Hodně dlouho.
0: Rodina Becherů hrála v Karlových Varech po staletí významnou roli. Byla známá i za hranicemi naší země. Zakladatel rodu Georg Becher přišel do Karlových Varů už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pup. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates z Karlových Varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy Vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
14: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
15: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
1: Za ředitelem Tomášem Bryzgalem do Karlových Varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
14: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
15: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, z střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí Asie, Afrika a tak dále.
14: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
15: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
14: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
15: A věřím, že ještě něco horšího.
14: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
15: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin, od kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
14: Pak líh, vinný destilát, to je vínovice?
15: předestilované víno. Má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných lihovin.
14: Pak je tady pomerančová silice, ta už má takovou světle zlatavě medovou barvu, cukr. Co to je digerát? Tmavá tekutina. Hodně možná tmavozelená, já to nevidím proti světlu, možná do hněda.
15: Digerát to je vlastně první polotovar, který vychází ze smíchání bylinek, které dáme do speciálních pytlů z filtrační látky. Vytvoříme jakýsi čajový sáček. Čajový sáček s bylinkami dáme do speciálních extraktorů, zalijeme ho právě lihem. Líh používáme čistě české provenience z cukrové řepy. Vytvoříme něco jako by alkoholový čaj a právě po dobu extrakce, kterou specificky tady nazýváme v našem procesu digerace, takže zhruba po jednom týdnu digerace právě získáme první polotovar digerát, což je vlastně čistý bylinný extrakt v lihu. Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce becherovky.
14: Pak je toho tedy koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta becherovka.
15: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu tak becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jisti, že becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv stop bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je becherovka jiskrná z tohoto prostoru, vlastně kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
14: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
15: Určitě něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii, experimentoval s léčivy, v 25 letech si zařídil vlastní vinopalnu a začal s výrobou likérů. A pak se přihodila ta zvláštní náhoda. V létě roku 1805 se v jeho domě u tří skřivanů na tržišti ubytoval jistý významný říšský hrabě, který byl ve Varech na léčení. Jmenoval se Maximilian Friedrich von Plettenberg-Wittem zu Mietingen. Jeho jméno už dávno zapadlo v hlubinách zapomnění, ale nebýt toho, že tento pán do Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrig odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života. Namíchal ho z 20 bylin, které v okolí Karlových Varů nazbíral, a přičinil poznámku: s tímto jsem byl docela spokojen. Josef celé 2 roky elixír vylepšoval a recept piloval, než tu dobrotu začal prodávat jako kapky na žaludek. Měli podporovat dobré trávení. V lázeňském městě, kde se v té době léčili zejména neduhy zažívacího traktu, to byl naprosto ideální nápad. V květnu roku 1807 započal historicky první prodej léčivých kapek v krámku v domě u tří skřivanů. Josef Vitus je nazval English Bitter či Karlsbader English Bitter na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Karlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. 2x se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic a zplodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
2: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
3: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten bigera, to je ten bylinný výluh.
4: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
3: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně 1 týden macerovat, nebo takzvaně digerovat, a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
2: V té době, kdy digerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
3: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat, a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Digerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
2: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
3: Dneska se tam provádí míchání nebo příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název Drogykammer. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
2: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo?
3: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto 4 ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
2: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec, tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
3: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze 3 lidé, kteří mají na starosti od příjmu základních surovin přes zpracování nebo různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
2: Ve 3 lidech vyrábíte tady Becherovku?
3: Ano, ve 3 lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dále, ale tady přímo jsou jenom 3 lidé. V těchto 2 předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
2: Po určitou dobu, co to je?
3: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde Becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom už jdeme vždycky jenom část toho koncentrátu, přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou Becherovku.
1: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Třískřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě 3 dědiců, synů, s celkem 3 manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi Becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu a když už inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, to já se budu taky oblíkat.
1: Ano, vy si vezmete také, protože přece jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, který se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do Plniče, kde už se plní Becherovka do lahví.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené lahve, od snad litrová je největší až k těm maličkým kapesním. Ten tvar těch lahví se měnil v historii.
1: Největší lahve je 3-litrová dokonce. I díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné dělat na strojích. Oválná lahev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když by lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik, tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě. Protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji sundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástup, tak je to 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty lahve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 10. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, Anglická hořka, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.
1: Gustav úspěšně vedl firmu 3 desetiletí a pak ji prodal svým nevlastním bratrům. Co ho k tomu vedlo? I tady platí staré známé cherche la femme, za vším hledej ženu. Patrně za to mohla krásná Crescentia Doyle, dcera bohatého obchodníka. Ačkoliv mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, Gustavovi bylo 64 a mladé krásce pouhých 24, slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u 3 skřivanů na tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Crescentie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
2: Přinesu si domů láhev Becherovky, chci si ji večer otevřít, mám ji dát do ledničky nebo ne?
3: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový mrazák, u někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak to by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
2: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť anebo ta vůně?
4: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív ucítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když potom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
2: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
3: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky své místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velkém množství koktejlů dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo 1 koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
1: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodeji likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C.A.K. dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro změnu.

Mírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 50 zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce, dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Heda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona teď těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: K soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože ty byste šel k Půlpitlemu, to byste šel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tužku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Žiž prchných Čechyš?
3: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství? Hluství?
2: Svi?
3: Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: Přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde to? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste. No.
1: H jako hajné.
0: H jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: No právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A hálejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. Na to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak láska vzpěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete, pulpitel, jo?
1: Ne, to je Jmelkovi.
0: Jo, Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátny. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: A.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si hák.
0: Ha? To je křestní tohleto. Rušli si hák. A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No,
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. A no, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
0: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudrou ti tam bez lízku.
1: No, to jsem rád. Jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím k soudru Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Otou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a načte, když už jsme se do té brindy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi neshal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Já už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stíhá. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, no, bože můj, za čím to trestáš?
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiný známý.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zase slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Něco upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní, probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znáte, muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. Jste směšný, žádlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Hm? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Co jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem!
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poručím se, madam, poručím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi! Pomoc!
4: Tak ven. Ven. Vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo. Vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence. To všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj. Chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě, podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Piju kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu. Taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný.
2: Umazaný.
4: Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano.
5: Ano. Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No a ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo? No,
4: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: Ne, s Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka,

0: Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný. Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
1: Jeho parta.
0: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
1: Koukejte.
0: Teď přijdou Šternberkové.
1: Poslyšte, příteličku.
0: Ano.
1: Ten revolver je nabitý.
0: Na Ostro.
1: A je to náš výrobek?
0: Zahraniční.
1: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
0: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
1: Stapan, to je nějaký holidu. Tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
0: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
1: Ježiši Kriste.
0: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
1: tak,
0: z děje.
1: Radši je skočte.
0: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
1: Smrkový háj.
0: Bez háje.
1: Co to? Jděte.
0: Kam?
1: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
0: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
1: Člověče, nic se tam nevejdou.
0: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
1: Nožičky.
0: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
1: Co jsem komu udělal?
0: Pepíček, závorka brečí.
1: Já se nedivím, já tak.
0: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
1: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
0: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
1: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
0: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
1: Že ne?
0: Až na konci 8. jednání.
1: Tak přeci.
0: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
1: To se nedíví.
0: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
0: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
1: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
0: Tedy Sigismund...

0: Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Dost! Beru to, beru! To je hra ohromná!
0: Vážně?
1: To budou návaly, to je.
0: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
1: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 500 korun.
0: Jedině 2000, jinak budu muset...
1: Ale mějte rozum, podívejte.
0: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
1: Dost! Dám! Dám! Tady máte... Tady máte... Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
0: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
1: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
0: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
1: Co ještě chcete?
0: Pane řediteli, já
1: no,
0: bych...
1: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
0: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
1: Ne.
0: Mám číst, anebo střílet.
1: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pick back Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick back Bulejko. Gól! Hned ten první, Jiří Pick, bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě tři páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakýrky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledováni?
3: Sledováni? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu, lepšího druha pro chvíle tísně byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watsone.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watsone, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyn, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
8: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
8: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
8: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek, pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
10: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
11: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
10: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
12: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
12: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy. A neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
10: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovém hledomě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A dvě hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme, jako vždycky, připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl. Minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Mezze Juices. Jinak 4 minutky po 23. hodině, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tady je třeba Zdeněk z Prahy. Je třeba plno titulů, který by mě zajímaly jako z oblasti sci-fi nebo z oblasti přírodovědy vědný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to jako míň vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře. Dobře, a povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisní nebo různý podobní knihy a to teď jako si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audio, na audio, je to bezplatný, jako, že si tam může člověk půjčovat jako prostě
0: nějakým
1: postižením knihy, ano. No a je to knihovna ve
0: Smečkách
1: na Praze 1 a je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako vizi, že prostě je slabozraký a že si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: A nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audioknihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk a nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka zorientovali?
1: No to speciální písmo já neumím, nebo to jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš převážně ty audioknihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabali do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, bylo něco? Dokážu přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi.
0: Na tu sci-fi, no, jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další, samozřejmě různý další tituly, který...
0: Prostě jako si vyberete prostě v té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevěděl, který jako... Nevěděli.
0: Tak určitě já myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říci i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četli vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Když se na tom těšili, jako tam se slyšeli třeba od Říhy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný. Pak se zase hajdy spát.
0: Jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to před...
0: To bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici Karla Emanuela Macana, tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili, a i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné, tam byla Dilia, to byla divadelní a literární agentura,
0: která
1: vlastně učovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety Země, což bylo velmi působivé, kde psal vlastně archanděl Satan, který se dostal vlastně jakoby na zem a psal archandělovi Gabrielovi a Michaelovi a tak psal prostě poznatky o tom, jak se žije tady na zemi a jak lidi mají představu, jak to vypadá v nebi. Mm-hmm. A druhá část byla vlastně výpisy z deníku Adama a Evy.
0: Ano.
1: A bylo to opravdu velmi, velmi takové pěkné, to jsem četl. A já jsem z toho pak vlastně udělal takový výcud, takový texty, udělal jsem z toho vlastně divadelní hru. Mm-hmm. Tak jsme se taky tak pokoušeli hrát. No a velmi se mi líbila knížka o Neználek, ať už na Měsíci nebo
0: prostě.
1: A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, ta barbánka, nebo já nevím, takový ty kreslený věci.
0: Ano.
1: Detektiva Štíku a takový ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
0: Ano.
1: Taková ta historie, hlavně naše.
0: Ano.
1: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo. A tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
0: Jo.
1: No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Jančí, že jo, z Noční linky.
0: Ano.
1: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
0: Takže máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
1: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl.
0: Rozumím.
1: Ale se to pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
0: Jo.
1: A tak jako no, tak tak asi, co se týče knížek, ještě jsem u nějaké, my jsme říkali všem tady těm známým od rodičů, teta, strýc, že jo, tak u tety Brzo Bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Matrosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad, tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně, no.
0: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazii a tak dále a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jak si zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
1: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli můžu, bych pozval paní Inku a pana Bohumila. To je tak všechno. Samozřejmě Jančů taky.
0: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
1: A tě máme krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tak,

0: když při mě stál. On při mě stál.
1: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je zvu nártu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
2: Dobrý večer. Tak. Nemajíc jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Nespočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
1: Rozumím.
2: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás 5, moje srdcová záležitost.
1: Jasně.
2: A od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
1: Aha.
2: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky Iga, Balzaka, Steindala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všechny krále. Ale mám ráda i detektivky. A děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia Avion, nádherná knížka taky o Anglii, doporučuji ti. Mám ráda Vondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
1: No tak vy jste velký čtenář, to vám řeknu.
2: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky tady v Plzni u nás. No, bohužel věk a chození už mi nejde, takže si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku. Mám ráda Ságu Rogu Forsythů.
1: Ano.
2: Různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny. No,
1: jo.
2: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
1: A čtete. Kdy nejradši čtete? Kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
2: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
1: Jasně.
2: Nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, Reple, no dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii a no, prostě teď už hodně časopisy, no.
1: A dokázala byste odhadnout?
2: Jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
1: Ano.
2: A že vlastně od prvních Leporel a obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno prostě.
1: Všechno zkrátka, postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
2: Ježiš, to no, takových 300 určitě.
1: To je hodně.
2: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska, Dickensa už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě to mám pohádky Erbena a už se to, ale jsou nádherně ilustrované,
1: tak si je chcete nechat.
2: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to poděděl můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
1: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije samozřejmě.
2: No, on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
1: Ano, rozumím.
2: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil. A
1: mají to trochu jinak, tak oni se k tomu určitě
2: to
1: taky dostanou
2: jinak,
1: obloukem.
2: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti, to už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
1: Tak to je dobře, to je
2: a
1: dobře.
2: A dokud na to jakž takž vidím, no tak čtu.
1: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
2: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už jo. Mám ještě ze zaměstnání, když jsem dělal.
1: No je, to máme mnozí,
2: ale,
1: ano.
2: No, ale přece jenom ještě něco, nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už s tím křížovky, tak už na to moc nevidím,
1: jo,
2: ale,
1: je potřeba. No, tu správnou pořád. Velikost. Dobře. Tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
2: Děkuji vám, děkuji.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Dobrý noc, naschledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v 11:30 se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, Oline?
1: Od malička asi,
0: od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací,
0: jenom obrázky,
1: co tam byly a tak dále, tak dál. No ta dalko káně povinné samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezere, to jsem dostal kdysi, jako, nevím, kolik mě bylo na Vánoce.
0: Vánoce,
1: ale je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel jste, ano.
1: Když, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl.
0: Mm-hmm.
1: Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo to taky mám, jednou, to, já vím, oblíbená
1: to
0: knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, uši mu plandali a on se smál a to je prostě, to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak.
0: Mm-hmm.
1: Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky.
0: Mm-hmm.
1: Od Borovička to napsal, asi ten měl několik těch špionážních knížek. Potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech.
0: Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: Ano. Gerneovky samozřejmě tam museli, určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl obsah Grampa Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa, kde kterými se dá dostat do podzemí naší země koule, kde jsou nějaké vynálezy. Prostě jsou tam předměty, které budou vynalezeny, které teprve budou třeba takové vznášení se místo výtahu, tak vznášení se ve vzduchu a tak dále. Prostě to mě fascinovalo, to fascinuje do dneška. Potom jsem přešel. Člověk, jak má spoustu kamarádů, kteří mu něco nadhodí nebo něco takového. Numerologie, tak to jsem si dělal takové ty břížky, data narození svých kamarádů nebo dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v těm říčce zjišťoval, jestli to na ně sedí třeba ty charakteristiky, jak jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu... Je to zvláštní, protože jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, tak vlastně, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma taky, myslím, u vás, jestli ty věříte na náhody nebo nemíříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná. Jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vyhledáte a tak dále. Takže bez toho, ani by se lidi kolem sebe všímali, tak měli by tam trošičku jakoby

0: To jsem toho měl hodně, teda
1: dobře,
0: málo.
1: Dobře, tak pojďme trošku zpátky k těm knížkám, prosím.
0: Knížky, hodně jsem těch knížek měl opravdu o tom včelství, protože...
1: Rozumím, potřebujete to znát
0: fakta. To jsem taky říkal, jsem čtvrt 25 roku vedl vlastně včelský kroužek.
1: Takže odborné knížky, ano.
0: Proti děcka jsem to sháněl. A když jsem sehnal nějakou krásnou knihu, ilustrovanou fotografii a podobně, a když jsem to teď ke konci, jak už ten takový ty Google nás doběhly, tak jsem se snažil těm dětskám nutit, nějak je přesvědčit, aby se ty knížky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knižce se dá něco najít.
1: Ano.
0: Narazil jsem prostě na to. A proč? Když to vygooglíme, no tak to mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby nedělá dobře, nebo nedělá.
1: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
0: Takže jsem nad tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
1: Ano. Každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo bez ní.
0: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí, které myslím.
1: Dobře.
0: Ať vám to dopadne dneska krásně.
1: Děkuju moc krát.
0: Ať vás nerozčílí.
1: Budu se těšit.
0: Třeba řekne, já nečtu.
1: No to se taky může stát, no.
0: Samozřejmě. Mějte se moc hezky.
1: Taky. Nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Činasky a písnička jménem Kapradí. A během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer i vám, posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě nedovolej.
0: Jo.
1: Ale určitě svoje začátky, kdy jsem začínal číst čtyřlístky, ty byly nádherný od těch prvních dílů. Teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobí čtyřlístky a už to není vončo. Už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gostříneho Sempého Mikulášovi Patálie.
0: Ano, ano.
1: Nádherná knížka. Ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, jo, od Rowlingový, to jako čtená kniha oproti filmům.
0: Radši knížku, než film, říkáte, jo.
1: Určitě knížku, ano.
0: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
1: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý prostě situace víc rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různé knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasný knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu
0: nějakou
1: audioknihu.
0: Berete na cestu sebou, jo?
1: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějakého nového autora, Charlie Greenberg,
0: jo.
1: Jo, je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
0: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda při tom řídíte a musíte se soustředit?
1: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při smyslech. Určitě jako nějaký úkolébavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc učet audioknih. Kdo to čte? Musí vám být příjemný
0: ten hlas.
1: Ten jeho hlas.
0: Rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečetl, teda na tom obalu. No.
1: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt. A tu určitě byla načtená snad od pana Hrušínskýho. Staršího.
0: Jo.
1: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaký rádiové hry, to nevím teďkom, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace. Jo, takže pan Hrušínský určitě jako krásná jako přednes, jo, tak si dba.
0: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
1: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju. A když už dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
0: No.
1: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
0: Určitě. Držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuju moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
1: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli můžete.
0: Určitě můžete, ano.
1: Tak hele, moji milou babičku Helenku Bojnovskou z Teplic.
0: Dobře.
1: Ona poslouchá, tak,
0: tak to je fajn.
1: Chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
0: Není mějte vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vaša Patejdl, mal som rád býtníkou, tolik písnička a teď pozdravíme Boženku do Hradce Králové. Hezký večer, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chcete, mám ráda knížky už od té doby, co jsem se naučila číst, a to bylo ještě než jsem šla do školy ve 42. roce. A dostala jsem první knížky takový ty dětský, Kubíček, kluk ze samoty, Hanička, její družky a prostě tyhle ty dívčí romány. Pak Manky, že pak jsem měla ráda Broučky od Karafiata, ty jsem četla několikrát. No později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky jsem měla ráda, jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlý a od Němcový divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těch novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině, kde si se vydala, tam si mléko pítaj. To je taky prostě takovej román z toho z období války až do těch jako těch 50. 60. let. No, knížek mám hodně a co jsem co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy, taková trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to o životě na takové farmě a prostě to se mně strašně líbilo.
0: To takže doporučujete, ale jo, kdyby to někoho zajímalo, no, to téma.
1: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
0: Pánečku.
1: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s ním a bude, až tady nebudu.
0: Jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží a dobře se vám čte, ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
1: A všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. Poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko. Já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G. Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Cups alias Alexander Stainford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude, u lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny, mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý. Okay.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roje Orbisna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně. Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc? A pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté? Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Nenadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci. Telefon k nám 731 800 900. Máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásný večer.
0: Krásné popůlnočí, ano, po půlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příkladem. Příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co tak si vybíráte? Jo, ze školy už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaši malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. Ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla teďka poslední knížka.
0: Takže v Americe jste si četla o americkém snu, jak se říká, jo, vysloveně.
1: Od nuly o americkém snu, až jo, úspěchu. Vyloženě o
0: americkém, ano. Jo, ale to se hezky čte, protože to dobře končí většinou, tak to je fajn tohleto.
1: Ano, ano, ale nevěděla jsem, jak to skončí. Mm. A vlastně ještě jedna knížka, která mě zaujala, tak byla česká knížka Josefíně, jmenuje se, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale myslím si, že je to knížka, která se jmenuje Josefíně všichni lžou. A teď nevím, jaký na Karolína, nepamatuju si příjmení.
0: Jo, tak to já jsem neslyšela tenhle ten titul, ale určitě půjde dohledat. No a s vaší dcerou čtete dvojjazyčně, česky i anglicky, nebo jak to řešíte?
1: Zatím čteme česky, ona má 5 let, nechtěla nic anglického, ale teďka momentálně začala chodit vlastně do takové té, v Čechách je to předškola, jak kdyby ten povinný rok před školou, před první třídou a už chce číst anglicky, takže teďka už čteme.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano, že takhle odma. A pro vás je příjemnější co, čeština nebo angličtina, když jste tam?
1: Pro mě už teďka se přiznám, že angličtina.
0: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
1: Teďka už čtu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
0: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu
1: Knížka relaxem.
0: Relaxem?
1: Relaxem. Absolutním relaxem.
0: Dobře.
1: A vydržím číst dlouho.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny, mnoho příjemného načtení, ať najdete ať už v angličtině nebo v češtině a budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme, třeba takhle v tomto čase našem tady.
1: Děkujeme.
0: Jo, děkuju moc krát. Mějte
1: ano,
0: se hezky.
1: Jsme moc tady rádi, že jsme se dovolali. Taky.
0: Naslyšenou.
1: Hezkydenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tobě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Pavel Bobek a jejich duet Znáš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají naši linku.
0: Dobře.
1: A téma ten náš přítel č kniha, no. Jo? Tak pěkný, to, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte no pravdu.
1: A já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede dost dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánbu, pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. Jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po svou smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo, a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Slavným trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě mám přečtený více, takový ty tenké, které tady vzpomínali Šikmý kostel a potom třeba Egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, takže to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a jenom mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba. No,
0: a myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu je. Spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážu sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojíma vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, to znáte, ho?
0: Jo.
1: No a je to samé, honí tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych tomu, že bavit to opravdu nepochopím. No a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych, opravdu rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká kniha Dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano, ano.
1: No, takže to nepřichází Bůh, aby zatím chválil. No. Nejsou všetci sice možná stejní, jako mám dceru nebo děcka, který jako rádi čtou, ale zase jsou někteří, kteří si nevezmou knížku celý život. Takže tak asi je to
0: dobře.
1: O těch našich knížkách.
0: Chodíte do knihovny taky, Josefe, někdy, nebo spíš si koupíte knížku, nebo máte doma zásobu?
1: Já si spíše kupuju a mám tolik knížek, že kolikrát šáhnu do knihovny a řeknu, tak tu jsem ještě nečto.
0: No, vidíte.
1: Člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Zaujme to. Potom uteče ten den jak voda.
0: To je pravda, když se člověk začte, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
1: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit, no ale tak to musím na to přijít sami.
0: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
1: Ano, vždycky si vzpomenu na mládí, že naši nás spíše hnali na pole nebo prostě dělat něco, než aby jsem si sedl a čistil.
0: Jo, to taky proto neměli pochopení zase jinak, ano.
1: No a to jsem asi tenkrát pochopil, že knížka je dobrý přítel člověka.
0: Ano, tak, ano, ano. Dobře, Josefe, tak děkuju moc krát a hezkou noc.
1: Taky a všetky zdravím.
0: Ať se vám pěkně čte, zase něco nového, příjemného a zase se někdy stavte na kus řeči. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 60. léta a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna, když teď si o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu vyzvedl mě tři knížky a říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá, takže říct nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
0: Na knížku to není, takže zvukové zkrátka nahrávky, ano.
1: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přiveze, že si to vyzkouším. Mm-hmm. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete tak se v jiném světě, ocitne člověk úplně někde jinde a zapomene na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, tu moji radost toho, že budu moc číst. A tu paní, která volává slepá chudina, možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, zdraví, teda drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. No, já vám děkuji mnohokrát.
0: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
1: No,
0: co máte vyhlídnutýho teď?
1: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral tři knížky, nějaký ženský román.
0: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal?
1: Tak.
0: Co máte ráda? Historii nebo právě ty ženské romány? Co vás baví?
1: Ty ženské romány a co tady prostě zrovna, jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly, tak to jsem měla a je to Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. A to má 4 díly a to jsem četla dvakrát za sebou, protože se mě to prostě muselo a vlez tak jako pod kůži, aby to takže to jsem ráda jako šetla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
0: Tak
1: jako,
0: to bude překvapení, nevím. Teďka, no jo.
1: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu přečít. Protože je to hrozný pro člověka, který čeždu.
0: Já vím, pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
1: Ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce. Takže jsem v loni ještě z jara
0: sama si četla normálně, klasicky.
1: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala, proto jako to trvalo, než to syn vyřídil, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
0: Rozumím.
1: No, takže jako prostě teď už jako děkuji vám za prostor.
0: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško, ať se vám ty knížky, co vám přinese syn, přiveze, tak ať se vám líbí moc a jinak přeju hodně zdraví.
1: Jo. A děkuji moc a všechny zdravím. Všechny
0: ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
1: Tak děkuji pěkně, dobrou
0: noc.
1: Nadšedanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Habera, kým při mě spíš. No a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Janu, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. Mm-hmm. To lahodí, tedy to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živá.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valaška,
0: ano.
1: Pozdrav pánbu pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky.
1: Dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo,

0: když se na nějaký mrzutý náladě, tak vám pomůže vyřešit vaše problémy.
1: To je pravda, že pomáhají knížky.
0: Stalo, ano, to potěší a to se mi stalo nedávno. Řešila jsem takové, no, ono se říká někdy, když člověk některý vás vysává, říká se tomu, že máte vysavač, jako, já nevím, rozumíte mi za to. Tak jsem si přečetla všechny možný, asi 6 knih byly a tam jsem se dozvěděla, že člověk musí takový lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat. Ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky 2 knihy, z těch jsem měla obrovskou radost.
1: Mm-hmm.
0: Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, tak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. Na vše připravena a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou.
1: Aha.
0: Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich. No ale tak dočetla jsem do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat,
1: ano.
0: Ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk.
1: Hmm.
0: To je, ten měl ve všech sférách, si věděl, on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné, dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky.
1: Hmm.
0: No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo, to je úžasné.
1: Tak si to užíváte vysloveně tyhle poklady, no, ano.
0: Hmm. Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal v Český Budějovic mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no úžasný přehled těch písniček.
1: Ano, ano.
0: No tak knihy, to je prostě něco, co člověk potěší.
1: Tak to jsem moc ráda, že to zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
0: Určitě a obohacuje to
1: ano.
0: Slovní zásobu, to je bez sporu. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím panem z toho z té Moravy, z toho Valašska. Kniha je přítel člověka, ano, a je to tak.
1: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc, ať máte stále něco pěkného, co vás zaujme ke čtení.
0: Hodně radosti v života hlavně.
1: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
0: Mějte se všichni dobře a vy zvlášť.
1: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800

0: Petr Kolář navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: Krásnou noc. A já chci říct, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční linice a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima. Mm-hmm. A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo. I to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla, nebo to se hlíbou, jo. To mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo, protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo. Třeba i western, jako kovbojky a indiánky a jo, hlavně, kdy jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mi je nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů. Mm-hmm. Tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co se vlastně teďka, to je věční, to jako to už bylo i tenkrát, jo. Takže to se stále opakuje, no lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejní. Mm-hmm. Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii než lidi, který nečtou.
0: Jo, tak určitě knížka v tomhle tom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii. Uh-huh. A doporučuji, anebo od Roberta Fulgiuma. To opravdu to jako, to, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověka to pobaví a rozveselí. Uh-huh. A to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidi říkají, že teďka je jako hrozná doba.
0: Ne, jo, jo,
1: doba
0: jo.
1: Ještě horší. Jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku a to byla hrozná doba. Hmm. Teďka myslím, že se máme moc dobře. Hmm. A že lidi to svádějí prostě na dobu. Ale to je o lidech. Jo?
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě. To víte, že... lidech,
1: aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali. Aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Já vím, že to je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo, kdy jsem opravdu, protože jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat. Mm-hmm. A to jsem byla někdy v takovým stresu, že chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně, jasně. A to už teďka odbočuje přeci jenom paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný. Každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně, všechny zdravím.
0: Děkuju moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď čtu Známý Dekameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Yuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď já si zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne, to teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba ti tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařezové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
2: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
2: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
2: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
2: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
4: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Kam pak vy dva smutní?
1: Ale asi do světa.
0: A proč pak to?
1: Ale v chaloupce nám sedí vír. Je ho tam od rohu k rohu.
0: To on oplátkou za datlíka. A já to tak nenechám.
1: Kde pak, datličko? Proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motříčci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese, co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce. Už jste tu zas, vy dva?
1: V lese je to pro každého.
0: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
0: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
0: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel. A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání. Když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte rychtáře.
2: Fidonk. Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, rychtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec rychtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluví do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný. Až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordi je sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový odrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty si zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty si vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty Cipísku vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nadranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
2: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Rumcajsím. Najednou.
0: A Rumcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Rumcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Rumcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcaj si děláš?
0: Jak by to Rumcaj dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Rumcaj se na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Rumcaj si, hned se zdolu, hned! Lichtář, to si lichtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Rumcaj si, nevymluvíš.
1: Lichtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Lichtáři, mordi je, Firok, když já si narazím.
5: No asi dole.
1: Lichtáři.
5: A ty kníže.
1: Lichtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
1: Lichtáři.
5: Do šatlavy jsem řek.
0: A rychtář popadl jičínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Rumcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, 3 lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: že jsem nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko. Jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válel sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá...
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce.

0: Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde zádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá:
1: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
0: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
2: Víc jich na poli nebylo?
3: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
0: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo za hejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl:
2: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
0: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal z kvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
4: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
2: Už ti začala.
0: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
2: Tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
0: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni.
2: Mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
0: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
3: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
0: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě shledal trochu hlasu a zasípěl.
4: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
0: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
2: A ty mu nepovol.
0: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jan Dejsek se mu uklání.
2: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
0: O kousek dál stál richtář a Jan Dejsek znova.
2: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
0: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jan Dejsek zas tak.
2: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
0: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jan Dejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu. A víc nevěděl.
2: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
0: A Jan Dejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
2: Ela, hej, hej, hej!
0: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jan Dejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
2: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
0: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář dvě a starosta ten tři. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti tři se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka. Ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit Jan Dejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět Jan Dejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro Jan Dejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
3: Sehni hlavu.
0: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalý trest nikdy netrvá přes dvě půlnoci. Za to Jan Dejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.